0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr práce Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda ještě rostla. Hasičům v Národním parku se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem a teploty v pondělí půjdou až na 27, na západě ale bude pršet. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda postupně vzrostla až na 50% průměrné mzdy. Řekl to v nedělní debatě České televize.
2: 50% je to, co je vlastně v rámci Evropy běžné v tuto chvíli. I v těch státech, které jsou na západ od nás, tak mají 50% tu hranici té minimální mzdy k té průměrné. Já říkám, že ano, proč ne? Protože minimální mzda v tuto chvíli tady má z těch 5 milionů 900 tisíc pracovníků, 170 tisíc jí pobírá.
1: V letošním roce je minimální mzda 22 400 korun. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost byla večer odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohli. V pondělí mají dorazit další dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ze správy státních hmotných rezerv také odeslali hasičům 30 000 litrů leteckého petroleje pro vrtulníky, jak oznámila na síti X právě správa státních hmotných rezerv. Irán prostřednictvím Pákistánu obdržel od Spojených států odpověď na svůj návrh mírového plánu a teď je vyhodnocuje. S odvoláním na iránská státní média o tom informuje Reuters. Postoj Spojených států k návrhu znám zatím není. Americký prezident Trump se ale o něm v sobotu vyjádřil skepticky. Spojené státy s Izraelem na konci února zahájili proti Iránu válku, kterou nyní pozastavilo opakovaně prodloužené příměří. K hokejové reprezentaci se v úterý na švédské hry, které budou generálkou pro mistrovství světa, nově připojí 7 hráčů. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour v Angelholmu naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Do výběru kouče Radima Rulíka se tak nově zařadí například brankář Dominik Pavlát z Tampere.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A teploty v pondělí budou od 22 do 27 stupňů Celsia. V Čechách se zatáhne, k večeru můžou přijít i přehánky. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude spíše polojasno, a to většinou beze srážek. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: To nejlepší z muziky.

0: ale i hity legendárních kultovních kapel. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Hasičům se daří zmenšovat plochu požáru v Českém Švýcarsku. Ukrajinský prezident má zájem o ukončení války na Ukrajině. A teploty v pondělí půjdou až na 27 stupňů Celsia. Místy ale zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost byla večer odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohli. V pondělí mají dorazit také dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. České televizi to večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří už od soboty. Začátek letní sezóny si v horských střediscích v Královéhradeckém kraji nenechali ujít tisíce lidí. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici také půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti a další služby. Mluvčí ski resortu Černá hora Pec Zina Plchová k tomu řekla.
2: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
1: Lanovky se do letního provozu rozjely 1. května nejen v Krkonoších, ale například také v Orlických horách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Česko si to přeje taktéž, jde ale o to, kdo to zprostředkuje. Řekl večer český premiér Andrej Babiš po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Americký prezident Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu. A to podle českého předsedy vlády komplikuje situaci. Babiš ale míní, že je šance válku ukončit. Čeští hokejisté zakončili české hry Fortuna Hockey Games porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek i tak obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které zatím nestratilo ani bod.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělní teploty budou kolem 22 až 27 stupňů Celsia, v Čechách se zatáhne. K večeru můžou přijít také přehánky. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude spíše polojasno a zatím beze srážek. Tolik zprávy, další přijdou opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mám rád to, že všechny ženy, jo, jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Možná, kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr práce Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda ještě rostla. Hasičům v Národním parku se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem a teploty v pondělí půjdou až na 27, na západě ale bude pršet. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda postupně vzrostla až na 50% průměrné mzdy. Řekl to v nedělní debatě České televize.
2: 50% je to, co je vlastně v rámci Evropy běžné v tuto chvíli. I v těch státech, které jsou na západ od nás, tak mají 50% tu hranici té minimální mzdy k té průměrné. Já říkám, že ano, proč ne? Protože minimální mzda v tuto chvíli tady má z těch 5 milionů 900 tisíc pracovníků, 170 tisíc jí pobírá.
1: V letošním roce je minimální mzda 22 400 korun. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost byla večer odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohli. V pondělí mají dorazit další dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ze správy státních hmotných rezerv také odeslali hasičům 30 000 litrů leteckého petroleje pro vrtulníky, jak oznámila na síti X právě správa státních hmotných rezerv. Irán prostřednictvím Pakistánu obdržel od Spojených států odpověď na svůj návrh mírového plánu a teď ji vyhodnocuje. S odvoláním na iránská státní média o tom informuje Reuters. Postoj Spojených států k návrhu znám zatím není. Americký prezident Trump se ale o něm v sobotu vyjádřil skepticky. Spojené státy s Izraelem na konci února zahájili proti Iránu válku, kterou nyní pozastavilo opakovaně prodloužené příměří. K hokejové reprezentaci se v úterý na švédské hry, které budou generálkou pro mistrovství světa, nově připojí 7 hráčů. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour v Angelholmu naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Do výběru kouče Radima Rulíka se tak nově zařadí například brankář Dominik Pavlát z Tampere.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A teploty v pondělí budou od 22 do 27 stupňů Celsia. V Čechách se zatáhne, k večeru můžou přijít i přehánky. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude spíše polojasno a to většinou beze srážek. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: vše, co potřebuji za cenu.
1: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
2: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
0: Kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
7: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Jsme tu, hezké ráno.
9: Krásné pondělí 4. května. Zprávy má Lucie Šmídová.
10: A přeju hezké ráno. Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat. V těchto dnech si můžete nechat zdarma vyšetřit znamenka. Na pneumatiku pozor na D11 směrem na Hradec. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu, kde hoří. Velikost je odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohou. Dnes dorazí dva vrtulníky ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 vrtulníků. Blíží se Evropský den melanomu. Lidé si můžou v těchto dnech nechat tradičně zdarma vyšetřit znamenka. Dnes akce startuje v Praze na Václavském náměstí. Díky kampani vyšetřili lékaři ve velkých městech už více než 65 tisíc pacientů. Lékař a zakladatel akce Stan proti melanomu Petr Arenberger Frekvenci 1 popsal, co následuje u těch, u kterých budou mít podezření na problém.
11: Pokud zjistíme, že se jedná o znamenko, které by stálo za to vydat, nebo dokonce se jedná třeba o nějaké podezření na maligní melanom, tak si pacienta přímo pozveme do nemocnice a znamenko vyřízneme a necháme histologicky vyšetřit. Stále je to ve fázi, kdy nám tu diagnozu 100% potvrzuje až histopatolog.
10: Lidé si příští týden můžou nechat vyšetřit v Brně 11. května a 14. května v Ostravě. Fotbalová Slavia se po víkendové výhře v Liberci opět přiblížila zisku titulu. Za výkon ale ovace nesklidila. Více ve své rubrice Výsledek kola dodává kolega Aleš Svoboda.
12: Psala se 78. minuta. Sparta kontrolovala zápas proti Jablonci a diváci kvitovali, že poprvé v lize uvidí Luise Azaku, mladého ofenzivního šikulu. Jenže ten obratem trefil do stojné nohy hostujícího Součka a po zásahu VARu viděl červenou kartu. Od příchodu na trávník do faulu to bylo asi 13 vteřin. Úmysl v tom nebyl, ale červená karta byla jasná, byť byl spartianský kouč Priske po utkání jiného názoru. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
7: Frekvence 1.
9: Počasí. Dneska bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, tady to bude bez deště. A nejvyšší denní teploty opět vysoko, 22 až 27 stupňů.
7: Frekvence 1. Doprava.
9: Zpomalte na D11.
13: Se zvýšenou pozorností projíždíte po dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové. Na 57. kilometru liží mezi jízdními pruhy pneumatika. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
9: A po zprávách už mají slovo Míra Michálek a Lubka Ponížová.
14: Ano, jsme tu, ještě jednou hezké ráno, přátelé.
9: Krásné ráno, kde jsi byl? O víkendu. No.
14: Tak nevím, vlastně na Sněžce, ne, tam jsme byli všichni.
9: Tam byli všichni, tam bylo celý Česko, přesně.
14: To je zajímavý,
9: tak.
14: Když se udělá takhle jakoby hezky a vyrazí tolik lidí právě většinou na tu Sněžku a jsou tam tyhle ohromné fronty, tak je z toho hned virální video, který jsme viděli všichni.
9: Jasně, no, ale jako 3000 v jednu chvíli ve frontě na Sněžku. No. Teď si představ, že ty 3000 v jednu chvíli na tu Sněžku nahoru vyjedou.
14: No, to musí být krásný fotky.
9: To stojíš tam až v Polsku. aby jsi měl fotku z vrcholu.
14: Přesně. A Poláci stojí až v Česku, aby měli fotku z vrcholu.
7: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: květnové pondělí, užíváte si ho s frekvencí 1, no užíváte, dá se to vůbec dá říct?
1: Jako ve pokud jste rodiče maturantů, nebo pokud jste dokonce maturanti, tak asi máte trošičku nervy, protože dneska začínají státní maturity, ty, které připravuje Cermat, napřed matika, odpoledne angličtina. Necelých 85 tisíc středoškoláků maturuje.
0: Levou zadní.
1: Jo, matika.
0: Bych to mohl klidně psát, nebo přední, je to jedno. Výsledek by byl stejný.
1: A ty bys asi nepotřeboval to napsat, viď?
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Krásné pondělní ráno přeji všem. Vítejte u horoskopu. Dnes jeden hasičů, svátek slaví Květoslav a Florián. Gratulujeme. Luna ve Střelci podněcuje komunikaci a pohotovost. V tomto duchu se ponese většina pracovního dne. No a co čeká víky? Šťastné náhody nenechají na sebe dlouho čekat. Venuše a Jupiter vám přejí. Prostě jste miláčky štěstěny. Blíženci, máte dost energie a vědomostí na to, abyste byli úspěšní, ale s důvěrou to prosím zase nepřehánějte. Radci, společné vazby jsou pro vás elixírem života. Významným prvkem bude zvýšená potřeba osobního kontaktu. Lvi, co vysíláte, to přitahujete. Nové vztahy mají velkou naději, pokud si ovšem sami něco nepokazíte. Pany, udržujete se v kondici, přiměřeně riskujete. Neměla by vám chybět motivace ani kuráž. Váhy, nápady máte sice geniální, ale občas byste je měli přednést nahlas a ověřit si správnost konání. Štíři, popade vás touha něco dokázat a zvítězit sami nad sebou. Odezva bude rychlá a většinou kladná. Střelci, luna je v vašem znamení, chcete na někoho udělat dojem, postačí, když využijete své komunikační dovednosti. V soukromých záležitostech si nenechte radit od lidí, kteří nejsou dostatečně zasvěceni. Kozorozi, s ničím se párat nebudete, jste odhodláni prosadit svou za všech okolností. Buďte obezřetní, všechno má svůj rub a líc. Vodnáři, více než láska vás zajímá kariéra, hvězdy přejí obchodním jednáním a nákupům, partner se nudí. Ryby, v práci se zřejmě nepřetrhnete, povinnosti rozdělíte tak mazaně, že na vás bude jen pár úkolů. Berani, vaše hvězdné cíle se budou rychle měnit. Nápadů a inspirací budete mít dost, ale je třeba zvážit, zda budou stát za to. Milí přátelé, stále platí, že vše souvisí se vším. Snažte se koncentrovat, soustředte se jen na to, co je před vámi. Nezapomínejte, že je důležité nejen brát, ale i dávat. Přeji vám prima den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: plus jedna na frekvenci jedna.
1: Jeden fórek od nás, jeden fórek od vás a většinou v pondělí a v pátek taky fórek od Jany s Mikešem.
0: Tak máme tady jeden blondětej, jo?
1: Máme pondělí.
0: No jo.
1: Blondýnka stojí u dveří, zazvoní, otevřou se dveře a blondýnka říká: ahoj, já jsem tvoje nová sousedka. Mladík na ní kouká a říká: jo, a pode mnou nebo nade mnou? No já nevím, nedáme si dřív kafe?
2: Zadní jsou tady!
3: Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
4: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
6: Be smart, get wings.
2: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který

0: Krásné pondělní ráno, 1+1, jeden forek od nás, jeden forek od vás. Říká se, že nejvíc fóru je o blondýnkách a o policajtech.
1: To je pravda.
0: Jana měla blondětej, mně přišel o víkendu jeden policejní, tak si jo. Říkám, že s ním jde.
1: Tak pojď.
0: Půjdu na světlo. Tak. Zločin byl spáchán v noci z 5. na 6. října, informuje policejní náčelník své podřízené. Promiňte, skočí mu do řeči jeden z policistů. Špatně jsem slyšel, v noci z 5. na kolikátého?
1: Zdravíme do služby.
2: Ráno frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Bylo.
1: Ale to pondělí.
0: Vypadá to, že jsi s víkend užíval plnými roušky.
1: No za to ten návrat po silnici do Prahy ti můžu říct, teda jako bylo lidi jak na Sněžku.
0: No. Jo, jo, taky jsem si to užila. No každopádně dneska konečně přijde déšť. Pravda, jen do Čech, na Moravě a ve Slezsku to bude ještě bez deště. Nejvíc bude pršet na západě a taky tu naměříme nižší teploty. Na Karlovarsku jen do 22. Na jižní Moravě si užijeme další letní sluneční den s teplotami až u 27 stupňů.
2: Stavebniny Dekci.
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
5: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
6: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
7: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
8: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
9: Be smart, get wings.
10: Teď je minuta po půl, 7. krátké zprávy Lucie Šmídová.
11: Hezké ráno, maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace Cermat. Půjde k nim letos poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. V Náchodě na silnici 1/33 před hraničním přechodem do Polska začne dnes ráno druhá etapa stavby kruhového objezdu. Až do 14. června tu bude kyvadlový provoz, čekají se kvůli tomu dlouhé kolony. Spojené státy dnes začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Iránem uvízly v Perském zálivu. V neděli to oznámil americký prezident Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa.
12: Frekvence 1. Doprava.
11: Nehodu kamionu hlásí z D1.
13: Na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy zpozorněte. Před Velkým Meziříčím na 149,5 kilometru boural kamion mimo vozovku. Na místě jsou záchranné složky, projíždíte s opatrností. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Já jsem dělal maturitu z matematiky.
0: Jo?
1: No, měli jsme to volitelný, němčina nebo matematika, nevím, co jsem měl za zatmění, že jsem si dal matematiku.
0: Já bych si určitě vybrala matematiku.
1: Fakt?
0: Já německy neumím.
1: Možná by ti to stačilo.
0: Já umím. Ich habe Hunger.
1: No, tak to by stačilo, ne? Ich bin tschechische Trottel, ich habe Hunger. Hunger, a to umíme většinou ve všech jazycích,
0: no,
1: jo?
0: No.
1: Ale zajímavý, že já třeba jako, jak piju relativně dospěl, nevím, jak se řekne, že mám žízeň německy. Jak to je? Ty máš maturitu z němčiny.
0: Ich möchte trinken.
1: Pil bych. Víš, to je důležitý, jako mě to okecat nějak.
0: Dcera maturuje, viď?
11: Dcera dneska maturuje.
0: A matika nebo angličtina?
11: Angličtina.
0: Jo. Já vím, že dcera moje maturovala, to je 2 roky zpátky, podle mě z matiky. A volila to... No, mi to přišlo tak nějak jako jednodušší.
1: Mně to tenkrát angličtina. Taky přišlo jako jednodušší, ale...
0: Víš co? Protože ono v té angličtině se ti může tak stát, že narazíš na hodně blbou otázku. Jako třeba, to je v podstatě kolikrát i děják, že jo?
1: Já guliáju v parke.
0: Zimoj
1: a neguliáju. Takhle nějak, jako jo. Já jsem byl tak nešťastný z té matematiky, já jsem se vytáhl nějakou aritmetickou posloupnost a měl jsem spočítat příkladem, nevím, jak se to dělá, rovnicí. Kolik je trubek takhle naskládaných na sobě. A já byl tak nešťastný na tom potítku, nevěděl jsem, jak, že jsem si ty trubky maloval. Až jsem spočítal, kolik jich tam je.
0: Takže jediná trubka na podítku si byl ty, jo?
1: Přesně tak.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Chuck Norris má v Praze pomníček, podle kterého žije do roku 20246. Co vy na to?
2: Ano, tak Česko chová velkou náklonost k Chuckovi Norrisovi. A to se mi líbí, to je správný. To je takový taky talisman světového showbiznesu.
1: Jo. A my ho máme hodně rádi. Ano. Já teda nevím, jestli my jsme nebyli první, co vymysleli ty štipy na Chucka Norrise.
2: Taky nevím, ale on je teda samozřejmě u určitých jaksi vrstev oblíbený i venku, ale v Česku je hodně. Tak je to daný tím, že na to vzniknul ten speciální druh humoru a vznikla taková platforma Chuck Norrisovská. No. Mm-hmm. A taky tady byl, že jo, párkrát, takže to má důležitý význam, že jako on se v Česku stal trošku konkrétním.
1: Tady dokonce koluje vtip, že si Chuck Norris ten pomníček postavil sám, ano, ale až po smrti.
2: No a to je Chuck Norrisovský vtip, jo, a to se mi líbí, já mám tenhle druh tý lidový tvorby rád.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Je čas, pane učiteli, už je čas, 6:45, hezké ráno.
1: Už je čas na to nechat se vyzkoušet, no dneska svatý Florián. Mhm. Kalendáři. Patron koho?
0: Hasičů.
1: Přesně tak, to byla samozřejmě otázka mimo
0: to se mi nepočítá.
1: Ta se ti nepočítá.
0: Ale nevím,
1: projížděla jsem o víkendu Jižní Moravou a potkala jsem strašně moc hasičských poutí, floriánských a tak. Aha. Všude byly ty hasičský auta a tak.
0: Já jsem
1: tak
0: si to právě říkala, jaký je paradox s tím českým Švýcarskem, no, že to vyšlo zrovna
1: že
0: takhle.
1: Že to vyšlo zrovna na Floriána. No, no tak čeští hasiči jsou ve Švýcarsku, moravští tě měli ještě čas slavit a juchat pod májkama.
0: No.
1: Tak, ale každopádně, já se tě ptám, kolik my jich v Česku máme.
0: Hasičů. Jako i dobrovolných, i všech?
1: No to jako můžeš si tipnout dvě čísla.
0: Dvě čísla, bez a s.
1: Bez a s.
0: Dobrovolných je nekonečný množství. Jo, ale tak kolik bych tak asi mohlo být? 35 tisíc.
1: Říkáš 35 tisíc
0: hasičů.
1: No, co říkáte vy? Klidně napište na 736 300 444, k dispozici taky naše Instagramy a za chvilku to rozlouskneme.
2: Jaro chutná z produkty Giana.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: A frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých meruněk i lahodného tuňáka. S výrobky značky Giana se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Giana.
4: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft na stáncích a na ikiosek.cz.

0: Kolik máme v republice hasičů?
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Požárníků a všech dohromady. Byla se Lubka.
1: Přece budu požárníkem, pamatuješ na Soptíka?
0: To si pamatuje snad každý z naší generace, ne?
1: Pak se přestalo říkat požárník, no, a Soptík, Smolík, Pacholík. Tak, kolik máme v Česku hasičů? Je jich opravdu hodně.
0: Jsem typoval 35 tisíc. Ani jsem se nezamýšlel nad tím, jestli je to...
1: S dobrovolnýma nebo...
0: No, prostě hodně, to ne. Víme.
1: Tak prosím tě, 350 tisíc dobrovolných registrovaných.
0: Takže to jsem teda hodně teda couvnul.
1: 350 tisíc, to je těch dobrovolných.
0: No.
1: A profesionálních hasičů máme 10 tisíc.
0: Takže ty vado.
1: No. Mimochodem hasiči profesionální jsou v důvěře nás obyvatel jako skoro nejvíc nahoře. 92% lidí jim důvěřuje.
0: Taky dělají všechno, že?
1: Přesně, dělají všechno.
0: Cokoliv se objeví, včely, bouračka,
1: přesně, oheň, nehoda, všude hasiči. Jsou hasiči.
0: Hospoda, když hoří, že jo?
1: Přesně.

0: tím lejny melou, to znamená, že na jednoho z vás ty prachy padnou prostě. Jo?
1: Ano, a možná to bude velmi, velmi rychle, protože od dnešního dne můžete vyhlížet nápovědy na našem webu 47,5 tisíce. Kontrolovala jsem to, nápověda tam je, jenom v rychlosti mrknu, co tam bylo konce minulého týdne. Krypty Polska, Nevěstince, Sprch, Věznice, Vratislavic, Hospody. Tak nic z toho, prosím vás, nezkoušete, ale mrkněte na náš web. Myslím si, že tam je jedna ze zásadních nápověd hned dobře, takhle na start.
0: Podívám se i já teda, abych viděl, co jste tam připravili, drazí kolegové, a o peníze hrajeme zhruba za 20 minut.
2: Dovolená u moře z Blue.
3: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS, nově se silou Generali České.
4: Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když dovolenou prožíváte naplno a můžete vybírat z různých aktivit. I Lenka je náročný cestovatel.
6: Albánie se za krátkou dobu stala velmi oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země nabízí jak aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích u průzračného moře. Díky pozvolnému vstupu do moře je ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Hory a nedotčené příroda zase lákají dobrodruhy, kteří milují výlety a objevování. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. A gurmáni se zase přijdou na své díky zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. A třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu.
5: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz. Jasněčka.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
11: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
12: Myslím, že to bude za C. Gumák.
11: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
13: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
14: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz. Game over.
15: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Lucie Šmídová je připravila. Hezké ráno.
16: Pěkné ráno. Je poslední den pro podání daňového přiznání. Ke státním maturitám jde rekordní počet studentů. Nehodu kamionu řeší na D1 z Brna do Prahy. Čekejte kolonu. Nejpozději dnes musí podat za loňský rok daňový přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížený. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Více než 92 tisíc studentů tento týden skládá státní maturitní zkoušky. Je to nejvíc od roku 2014. Od 8 hodin píšou test z matematiky, od 13.30 pak didaktický test z anglického jazyka. Mezi předměty si mohli vybrat. V úterý všechny čeká čeština. Pro několik tisíc zájemců jsou připravené zkoušky i ze španělštiny, ruštiny, němčiny a francouzštiny. Dermatologové budou v těchto dnech zdarma vyšetřovat znamenka v rámci akce Stan proti melanomu. Dnes začínají v Praze. Příští týden se můžou nechat lidé zkontrolovat v Brně a Ostravě. S vyšetřením pomůže navíc i umělá inteligence, řekl Frekvenci 1 lékař a zakladatel akce Petr Arenberger.
17: Ta umělá inteligence má tu výhodu, že i v případech, kdy třeba se dermatologovi nezdá, že by to znamenko mohlo být nebezpečné, tak umělá inteligence tam má různé algoritmy, které mu mohou poradit, že přeci jenom ať se ještě podívá na to, či ono, co by mohlo třeba svědčit, protože to znamenko je aktivnější než běžně.
16: Odborníci dlouhodobě varují, že rakovina kůže může být v roce 2040 nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. U žen může být druhé nejčastější po rakovině prsu. Radnice v Amsterdamu nechala odstranit reklamu na maso, leteckou dopravu nebo také auta se spalovacími motory. Uvedla to dnes stanice BBC. Radnice opatřením zdůvodňuje klimatickou politikou. A jdeme na počasí, v Čechách bude oblačno,
1: počasí.
16: Až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez deště a nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů.
1: Frekvence 1.
15: Doprava.
16: V kolonách se zdržíte na D1 na cestě z Brna do Prahy.
18: Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte před velkým meziříčím. Na 149,5 kilometru boural kamion mimo vozovku. Na místě jsou záchranné složky, jezdí se pouze levým jízdním pruhem a zdržení na 10 minut. A s 10-minutovým zdržením počítejte také na dálnici D1 směrem do Prahy. Brzdí se od 27. kilometru před dopravním omezením na mostě Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
16: 4 minuty po 7. pokračuje ráno na frekvenci 1. S Mírou Michálkem a Lubkou Ponižovou.
0: Hezké ráno přejeme.
1: Krásné ráno, tak jak jsme mluvili o tom, že dneska je poslední den na uhrazení daně a také poslední den k tomu, abychom podali elektronické přiznání k dani z příjmu, tak tady mám jedno zamyšlení, zamyšlení podle mě jednoho z nejslavnějších lidí na světě, a sice Alberta Einsteina.
0: Tak schválně.
1: Ten říkal, vůbec nejtěžší věc na světě je pochopit daň z příjmů.
15: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1, přátelé. Dnes máme velmi zajímavou návštěvu tady u nás ve studiu. Snad nám tady nic nevyčaruje.
1: Ne, takhle. Měli jsme tu nepořádek, přemlouvali jsme ho, jestli by nemohl zmizet.
0: Nepořádek. To je malá nápověda k tomu, že je tady s námi, přátelé, dnes kouzelník, a to kouzelník Obin. Ahoj, hezké ráno.
2: Ahoj, hezké ráno všem.
1: Ahoj, Martin Obdržálek, tedy civilním jménem.
2: Ano.
1: Obin
2: ano.
1: Z Obdržálka.
2: Jo, ono to vzniklo dost jako zajímavě, protože hodně lidí se mě na to ptá. Já jsem jako malý hrával závodně volejbal a vznikla mě přezdívka, protože když vezmete z příjmení první dvě písmena, Ob, a zejména Martin z poslední dvě,
1: takhle
2: vznikl Obin.
1: Víte, že já jsem myslela, jako, kdyby mě někdo řekl, že je Obin, tak bych si tak jako řekla, jo, to byl Robin a on ráčkoval, když byl malej. Já jsem Obin.
2: Ale jako hodně lidí si myslí, že to je moje jako civilní jméno. No.
3: No tak zní to tak.
2: Možná se nechám přejmenovat. Martin Obin Obdržálek, uvidím.
1: Když se to do občanky, to je teďka moderní.
0: Akorát se nevejdeš se do kolonek potom, až budeš vyplňovat nějaký formuláře. Co jsem to udělal, já blbec. Tak přátelé, dnes budeme tedy kouzlit, pokračujeme za chvilku. La, la, la.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci jedna Obin, kouzelník a iluzionista. Prozradíš nám dneska ráno nebo ukážeš na kameru nějaký fóreček? Já vím, že to jako v rádiu s tím člověk úplně nepočítá, že bude dělat něco na kameru.
1: Ano, samozřejmě, počítal jsem s tím, protože to by byla pak poloviční návštěva a má přítomnost by pak nebyla tak úplně stoprocentní.
0: Prokazatelná by nebyla.
1: A prokazatelná, to, že si říkám, že jsem kouzelník OK, ale přesto rádio to moc vidět nejde.
0: Jasně.
1: Ale určitě něco natočíme, rád něco vám ukážu.
2: No, ano. Tak můžete potom vyhlížet na našich sociálních sítích, protože přece jen kouzla přes ten éter se posouvají celkem blbě. Na druhou stranu, prozradíš nám, jak to děláš? Já se musím přiznat, já nemám kouzelníky rád. Jo. To není nic osobního, ale mě hrozně vadí to, že nevím, jak to děláte. Já prostě na to nemůžu koukat. Je to rozčílí.
1: Já chápu. Chápu tady ten pocit, ale vlastně já vždycky se snažím těm lidem říct, ať si to užijou, protože na ten daný moment, na malinkou chvíli si ten člověk vlastně znovu vybaví ty dětský léta, že na chvilku je okouzlen, neví, co se to děje, co se stalo s realitou. Takže spíš tady těm skeptikům, dá se říct, říkám, ať si užijou ten trik, ať se nesnaží na to přijít, protože pak přichází.

0: Jo.
1: No, probereme si to všechno. Kouzelník Obin s námi dnes na Frekvenci.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: že bychom někomu udělali lepší ráno.
1: No, já si hlavně myslím, že máme na webu nápovědy a ta nápověda z dnešního rána je za mě docela dost zásadní. Takže kdo se podívá na náš web frekvence1.cz, může být o trošičku blíž tomu ty peníze získat.
0: Kolik tam máme tedy?
1: 47,5 tisíce.
0: 47,5 tisíce korun pro jednoho z vás. Uvidíme, kdo tam tady Míra s Lubkou. Hezké ráno.
1: Halo, halo, krásné ráno, koho pak tam máme?
2: Tady Láďa Písecko.
0: Láďo, moc vás zdravíme na Písecko, tak Láďo, připraven, ať to nezdržujem.
2: Jo, připraven.
0: Pojďme zkusit tak udělat Láďovi lepší pondělí, 47,5 tisíce korun ve hře. Tady je věta od Ondry Rumla.
3: Když jsem jako 9letý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy do...
1: Tak co myslíte, Láďo?
2: Já si myslím, že do města.
1: Do města, tak zkusme, prověříme město.
0: 47,5 ve hře.
3: Když jsem jako 9letý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy do...
0: Ani to město, Láďo, ani tenhle typ není správně. Neba,
1: bohužel,
0: mějte se krásně.
1: Nedá se nic dělat.
0: Naslyšenou, hezky ráno do písku. Přihodíme 5 kilo.
1: Máme tam 48 tisíc a připomínáme na našem webu frekvence1.cz jsou nápovědy, hrajeme o peníze za hodinu.
4: Poslední slovo. Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Maxová s přesnou předpovědí počasí.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobrý den, dnešní předpověď počasí musím odstartovat s pronostikou, která říká, že májová kapka platí dukát, což letos platí dvojnásobně poté, co letošní duben a také březen byly srážkově výrazně podprůměrnými měsíci. Dnes očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také déšť, zejména v západní části našeho území, a srážkové úhrny se tam místy zastaví na 5 litrech na metr čtvereční. Na zbytku území Česka ale ještě bude oblačnosti méně a bez srážek. Zejména na Moravě a Vaslezsku se můžete těšit i na polojasnou oblohu a také na další letní den. Nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat od 22 stupňů Celsia na Karlovarsku po 27 stupňů na jižní Moravě. Od úterý očekáváme občasný déšť nebo dešťové přehánky na většině našeho území a srážkové úhrny se v bouřkách zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční. Do pátečního dne bychom tak měli mít na celém území Česka pořádně zalito.
3: Zní to jako legenda.
4: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
6: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
7: Be smart. Get wings.
8: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
9: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
10: Čas na krátké zprávy, 3 minuty po půl osmé, tu Lucie Šmídová.
11: Hezké ráno, plocha zasažená požárem v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Oheň pod kontrolou stále není. Do zásahu se znovu zapojí vrtulníky, nově 2 ze Slovenska. Středoškoláci už za půl hodiny začnou psát testy státní maturitní zkoušky. Ráno je čeká buď didaktický test z matematiky, nebo odpoledne z angličtiny. Zítra se koná test z českého jazyka, který je povinný pro všechny. Finský prezident Alexander Stubb dnes zahájí dvoudenní návštěvu České republiky, a to setkáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
11: V několika kolonách se zdržíte na D1.
12: S menším zdržením v pomalej jedoucí koloně počítejte u nehody kamionu na 149. kilometru D1 na Prahu. Kamion skončil mimo vozovku. A nárazově se přibrzdíte na D1 na Prahu od Hvězdunic až ke sjezdu na Pražský okruh. Je to mezi 29. a 10. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: Tak dámy, připravte se na to.
11: Ano.
10: Jo, že teď vám tady každé ráno budu vonět jako... jako Ozzy Osbourne. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, přátelé, ale ano. Teďka se objevila na trhu limitka kolínské, kterou Ozzy Osbourne používal přes 30 let.
11: Je to tak, no. Oni to vyrobili na jeho počest. Mm-hmm. A co je krásný, tak 20% z prodeje půjde na výzkum a léčbu Parkinsonovy choroby.
10: No, ale obávám se, že asi už ji neseženu, že už to bude prodaný.
11: Hlavně si myslím, že na to nebudeš mít, Míro, i kdybys to sehnal.
10: Prosím tě, jak to můžeš vědět?
11: Jo, promiň, já jsem zapomněla,
10: ty seš... děláš ve stejný firmě.
3: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V květnu půjde do dražby originální část Eiffelovy věže. Schodiště, jehož fragment bude k mání v aukci, bylo v roce 1983 nahrazeno výtahy a po částech rozprodáno. Co by na to?
2: Jo, no tam na to se kupci najdou určitě.
1: To...
2: Když nic jiného, tak si to můžete dát do nějaký stavby, na zahradu někam.
1: Jo.
2: Máte kus pravý Eiffelky, tak něco na tom je.
1: Schodiště.
2: Nebo umím si představit, že je řada lidí, který to uhrane.
1: Teď bude stát něco mezi třema a půl miliony korun, to vypadá, že by to mohlo vyjít.
2: To bude hned pryč.
1: No, Vánoce se blíží. Se to tak vezme,
2: no,
1: vidíte.
2: No, schod je nápaditej dárek,
1: no,
2: ale on to někdo někam zabuduje, jako že budou jenom tak na ukázku a
1: jo.
2: No, budou se tak prosnoba, je to úplný požehnání.
1: Ne, vás uhranula Eiffelovka?
2: No, když jsem byl malý, když bylo tak 15-16, tak jo, protože jsem byl tady v komunismu, ona byla symbol Francie a toho západu. V té době Francie byla jaksi mnou obdivovaná velmoc, nejenom mnou, měla spoustu předností od kultury až po jaksi významné osobnosti a my jsme v roce 68 jeli do Paříže s maminkou a se sestrou. No tak to pro mě bylo jako velkolepý zážitek, že tam letíme a Paříž se mi zdála, jsem tomu nemohl věřit, že jsem tam a tak. Byla krásná, pak jsem 15 let nikam nejel, teda abych to strávil. O to se postarali zelený pohraničníci tady, ale od té doby Francie šla hodně dolů.
1: Já se musím přiznat, že mě Eiffelovka fascinuje taky a dokonce mě takhle fascinovala Petřínská rozhledna.
2: No, tak to není náhoda, jako Miluško.
1: Podobný, tak jsem byla taková jakože pyšná a potom, ale když jsem jako k té Petřínské rozhledně přišla, tak mě to zklamalo.
2: Jo.
1: No jo, tak to bylo takový vrťavoučký.
2: No tak ona dělá, znala, že je taková Eiffelka, ona no. Vlastně s tím kopcem je skoro stejně vysoká, no, údajně.
1: No.
2: A mně se to líbí a pak se mi, samozřejmě já měl zase deziluzi, když jsem tam byl jako malej na Petřínský z toho bludiště, v kterém se nedalo zabloudit.
1: Aha, aha.
2: Ale myslím, že oni ho od té doby vylepšili. Ale já čekal bludiště, jako že budu bloudit a že to bude vzrušení. No taková to byla taková Polo Legranda. Tam byly křivý zrcadla, což v komunismu byli skoro všude. Takže...
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Za minutu 7:45 přijeme, hezké ráno, taky dneska někam vyrážíme.
1: Přesně,
0: o co přesně půjde, tak to nám řekne náš kolega Tomáš Fíla.
1: Tomu za chvilečku zavoláme.
0: No, no, no.
1: Udělalo se hezky, tak schválně všiml jsi, kolik je letos na silnicích motorek, Míro? Já jsem na to koukala.
0: Když jsem se vracel, no, tak to byla opravdu jedna za druhou.
1: No, no a schválně, kolikrát jsi si za volantem všiml až na poslední chvíli?
0: Nevím. Já jsem hodně motorkový, takže já na motorky koukám.
1: Jo, takže ty koukáš, protože ono to není jenom o nepozornosti, že nevidíš tu motorku. Náš mozek totiž filtruje věci, na které není zvyklý. A motorka je menší, rychlejší a daleko snadněji ji ten náš mozek vymaže.
0: Ale máš pravdu, že se mi stalo teď o víkendu v Jindřichově Hradci, jsem přecházel silnici a našim jsem si. Autě si jako všímám velmi často, ale tady mě to nenapadlo, víš?
1: Dokonce existují studie, které ukazují, že motorku přehlédneme mnohem častěji než auto. Stačí vteřina.
0: Třeba při odbočování nebo na křižovatce a potom samozřejmě mě už může být logicky pozdě. Tak co s tím? Naučit se motorky opravdu vnímat a právě proto tento týden vyrazil do terénu náš kolega Tomáš Fíla z kampaní Hele motorka. Tome, snad se slyšíme, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Krásné ráno přeji do studia, slyšíme se naprosto perfektně. Já jsem dnes vyrazil na výlet kolem Karlštejna, Hlásné Třebáně, po silnici na Srbsko a zastavil jsem tady také jednoho z řidičů. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, jsem Adam.
2: Adame, já mnohokrát děkuju, že jste souhlasil s tím, že si popovídáme. Já už jsem vám trošku ten projekt Hele motorka nastínil a tak se vás chci zeptat, tady ty lesní zatáčky kolem Karlštejna jsou sice krásný, jako ta příroda, to je prostě úžasný, ale je to taky trochu zrádný, že jo?
3: No jasně, no, je to tady úzký, není vidět, všude samá skála, takže nic moc přehledného.
2: Přesně tak, no třeba taková motorka, ta je malá, je hbitá, takže se v té zatáčce může klidně skovat než větší auto. A navíc mozek má tendenci objekty, které nečeká, z paměti Adame prostě vymazat.
3: To je zajímavý, jakože bych tu motorku jako viděl, ale neviděl teda.
2: Jo, je to tak. Ona tam bude, ale váš mozek ji vlastně jako nepřijme. Tomu se totiž říká slepota z nepozornosti. A já mám pro vás takový trik, jak můžete vlastně mozek trénovat proto, aby on si opravdu ten obraz okamžitě spojil s tím, co vidí, abyste na to mohli reagovat. Existuje taková jednoduchá pomůcka, kdykoliv uvidíte na cestách jet jakoukoliv motorku, tak si sám pro sebe řeknete heslo Hele motorka. Adame, šel byste do toho se mnou? Vyzkoušíme si to heslo říct?
3: Dobře.
2: Jo, pojďme na to. Takže 3, 2, 1, Hele motorka. Perfektní, já vám mnohokrát děkuji. No a kdybyste se chtěl dozvědět víc o tom, jak lépe vidět a chránit motorkáře na silnicích, podívejte se na www.helemotorka.cz. Adame, já vám mnohokrát děkuji, že jste tady se mnou byl. Bylo to fakt zajímavý a přeju vám, ať máte šťastnou cestu a hezký den.
3: Já taky děkuju, mějte se fajn.
0: Tak chlapi, samozřejmě taky zdravíme. Tome, děkujem, takže ještě jednou. Heslo za volantem zní Hele motorka.
1: A taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Kdybyste hledali nějaké informace, asi vás nepřekvapí, že na webu musíte hledat www.helemotorka.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

0: 8 po 8 hodině hrajeme o 48.
1: Přesně, 48 tisíc. Na tuhle částku jsme dneska ráno přihodili v posledním slově. Já myslím, že dlouho nevydrží tam ty peníze. Podle toho, jaká je nápověda na našem webu frekvence1.cz, tak si myslím, že to dneska padne.
0: Dobře, držíme palce, podívejte se na náš web.
2: Frekvence 1.

0: Nahlížím do zpráv, které budou už za chvilku. A napadá mě, odvolávám, co jsem odvolal, slibuju, co jsem slíbil.
1: Jasně.
0: Tak dneska se o tom bude opět jednat, jestli se to vrátí nebo ne. No, probereme si to za chvilku ve zprávách.
2: Nastartujte své podnikání.
3: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
4: Podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
9: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
10: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
11: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tu Lucie Šmídová, hezké ráno.
1: Dobré ráno, požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Opětovné zavedení EET dnes projedná vláda. Kolona je po nehodě kamionu na D1 u Velkého Meziříčí. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se právě teď znovu zapojují vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne. A požár hlásí také z Jihočech. Hasiči zasahují u požáru lesa na Českobudějovicku. Hoří na ploše zhruba 200 metrů. Kolem 6:30 ráno hasiči požár lokalizovali. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Znovu zavedení EET má podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu přes 14 miliard korun. Blíží se Evropský den melanomu. Lidé si můžou v těchto dnech nechat tradičně zdarma znamenka vyšetřit. Dnes akce startuje v Praze na Václavském náměstí. Díky kampani vyšetřili lékaři ve velkých městech už více než 65 tisíc pacientů. Lékař a zakladatel akce Stan proti melanomu Petr Arenberger Frekvenci 1 popsal, co následuje u těch, u kterých budou mít podezření na problém.
12: Pokud zjistíme, že se jedná o znamenko, které by stálo za to vyndat, nebo dokonce se jedná třeba o nějaké podezření na maligní melanom, tak si pacienta přímo pozveme do nemocnice a znamenko vyřízneme a necháme histologicky vyšetřit. Stále je to ve fázi, kdy nám tu diagnozu 100% potvrzuje až histopatolog.
1: Lidé se příští týden můžou nechat vyšetřit v Brně 11. května a 14. května v Ostravě. Premiérový start v první lize, to je většinou zápis, na který fotbalisté rádi vzpomínají. 17-letý spartanský talent Luis Azaka na svůj první zápas v lize ale vzpomínat rád nebude. Za svůj rychlý faul po příchodu na trávník viděl červenou kartu v rekordně krátkém čase. Více v Události kola poví fotbalový komentátor Aleš Svoboda.
13: Psala se 78. minuta. Sparta kontrolovala zápas proti Jablonci a diváci kvitovali, že poprvé v lize uvidí Luise Azaku, mladého ofenzivního šikulu. Jenže ten obratem trefil do stojné nohy hostujícího Součka a po zásahu VARu viděl červenou kartu. Od příchodu na trávník do faulu to bylo asi 13 vteřin. Úmysl v tom nebyl, ale červená karta byla jasná, byť byl spartianský kouč Priske po utkání jiného názoru. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
1: Sparta žádné drama v závěru nedovolila a Jablonec porazila 2-0.
11: Frekvence 1.
1: Počasí. Dneska v Čechách bude oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude většinou polojasno a bez deště. Nejvyšší denní teploty ještě vysoko, 22 až 27 stupňů.
11: Frekvence 1. Doprava.
1: A teď krátce po 8 hodině se zdržíte na D1.
14: S menším zdržením v pomalé jedoucí koloně počítejte u nehody kamionu na 149. kilometru D1 na Prahu. Kamion skončil mimo vozovku a náraz se přibrzdíte na D1 na Prahu od Hvězdonic až ke sjezdu na Pražský okruh. Je to mezi 29. a 10. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Teď už mají opět slovo Míra Michálek a Lubka Ponížalová.
0: Ano, jsme tu, hezky
15: jsme
0: ráno.
15: Jsme tu, no. Luis Azaka. Tyjo, mě ho bylo včera tak strašně líto.
0: Viděla jsi to, já jsem to neviděl.
15: Já jsem to viděla. Mladej klučina. Hele, on vběhl na trávník, kopl do míče, kopl po druhý a šel ven. Jako podle mě to nebylo ani těch 13 vteřin, o kterých mluvil až Aleš. Podle mě to bylo tak 9, maximálně 10 vteřin. A víš, co na tom bylo nejhorší? Ne. On šel opravdu, on uviděl tu červenou a teď šel a šel za tím trenérem, jak za tátou. Takovej jako skleslej. Teď on ho normálně obejmul, když se vrátil zpátky. A něho bylo ale fakt tak líto, tak jako, že jo, půlka Sparty nemocná, že jo, sedí na lavičce, nehrajou, tak on měl klučina konečně šanci tam vběhnout.
0: A hned někoho nakopil.
15: A no, ale jako fakt, podle mě to fakt nebyl úmysl, jo, ale prostě červená to byla, no. No. Ale bylo mi ho teda, fakt jsem si říkala, víš co, 17 letý, to je jak moje mladší dcera, taky bych jí obejmula, kdyby se jí to stalo.
0: A, Spartan, jo?
15: Spartan, no.
0: No, zas tak líto není.
11: Míra Michálek a Lubka.

0: Martin Obdržálek, tedy Obin, kouzelník a iluzionista, dneska s námi na Frekvenci 1. Mají kouzelníci svoji školu? Třeba jako Harry Potter, že jo? Dobrá, David, jsi chodil?
1: No, jako asi bych měl, že jo? Ale svoji školu úplně nemáme. Máme spíš Český magický svaz, takové sdružení kouzelníků. Máme prezidenta, máme nějakou radu.
2: A volíte si ho sami?
1: Ano, de facto ano. Vždycky na valný hromadě takzvaně, jo? Takže byrokracie, ale je to tam.
2: A kdo je teďka prezident kouzelníků?
1: Aha. Jirka Hadaš, tím ho zdravím. Jirko, ahoj.
0: A je to mezi kouzelníkama taky jako rozdělený, jo? Že ty chtějí losnu a ty chtějí mažňáka.
1: No, já si myslím, že ne každý dokáže dělat daný styl toho kouzla. Mm-hmm. Jo, že prostě řadí se to na mikromagii, na jevišní kouzla nebo na takovou trapnomagii, jo, dá se říct, kdy to hodně proslavil u nás v Česku Richard Nedvěd.
2: Mm-hmm. Jo, ten tady byl nedávno, to byl trapný.
1: Trapný, až to bylo dobrý. Ale musím říct, že jo, máme v uvozovkách školu, máme ten svaz, kde vlastně se scházíme, máme různé semináře, každé dva roky bývá vlastně v Uherském Hradišti, odkud vlastně pocházím, Magic Festival, a vlastně tímhle bych mohl využít prostor, pozvat lidi, kdy 8., 9., 10. května v Uherském Hradišti se koná Magic Festival. Takže určitě přijďte, jsou tam zahraniční hosti, jsou tam i semináře, takže gala večery, určitě o zábavu postaráno.
2: Mm-hmm, to je zrovna ten prodloužený víkend.
0: Ano, přesně tak. Ano.
2: Máte fantastický tip tady.
0: Do Hradiště. Opin je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence.

0: Dnes ráno na Frekvenci 1. Kouzlíme, tu s námi je kouzelník Obin. Ptáme se často třeba muzikantů na neobvyklý místa, kde vystupovali. Michal Malátný tady mluvil o tom, že teď nedávno byl ve vězení, že vystupoval. Ty taky asi toho obrazíš hodně. Bylo nějaký zajímavý místo?
1: Spíš, mám, asi to bylo v kostele, na výsluní někde na severu Čech, už si nespomenu na tu vesničku, to bylo zajímavý.
0: V kostele se může kouzlit.
2: Magie může do kostela.
1: Jasně, už jsem se bál, že venku na mě čekají s loučema a že mě upálí. ale musím říct, že to bylo fakt zážitek, byla tam i kapela a strašně problém tam byl ozvučit ten kostel, protože tam, jak jsou ty záhyby, blbě ta akustika, ty rohy, jo, takže se tam ten zvuk jako spožďoval, nedoléhal úplně na lidi, co byli úplně vzadu, takže to dělalo trošku problém, ale co asi bych vypichol takzvaně, tak asi nejlepší kouzlení, co kdy bylo, nebo ta situace taková nevšední, tak v práci, že jo. Já mimochodem asi možná víte, jaká je moje hlavní profese. Nevíte?
2: Nevíme.
1: Zkuste si schválně tipnout.
0: Jakože chodíš do práce normálně.
1: Já mám normálně svoji práci, no. Hlavně jako obživu.
2: Tak já bych řekla, že jsi záchranář.
1: Wow. Záchranář.
0: Ne, to je normálně to, nějaký kasař, ne? Nebo tak něco.
1: Pickpocket. Ne. Moje hlavní profese je policista.
2: No tak jsem nebyla daleko za záchranářem.
1: No ano, svým způsobem taky pomáhám
2: a chránit.
1: A to musím říct, že to je jedno z mých největších kouzel, kdy fakt dokážu zachránit život. Několikrát se nám podařilo při resuscitaci toho člověka takzvaně nahodit. A tomu se věnuju už od roku, nebo respektive ve služebním poměru jsem od roku 2010. Tady v Praze. Dokonce jsem zrovna ve svém rajonu, kde to natáčíme. No. Takže možná mě tady někdy uvidíte.
0: To je hrozně zajímavé.
2: To je zajímavý. Nasazuješ pouta pravý anebo kouzelnický?
1: S takovým stylem klupatinkou. Ne,
0: to je strašně dobrý. Tak dobrý den, pane řidiči, koukejte, jak vám nechám zmizet litr, jo?
2: Já vám nechám zmizet řidičák.
1: No a tím se dostávám k

0: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
1: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Chystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každé

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Zatím něco říkej, já jdu vytáčet číslo.
1: Tak já jsem se tě ptala, kam voláme, ty jsi říkal do Velvar, takže pokud jste z Velvar a posílali jste k nám účtenku, mějte uši na stopkách, možná vám za chvilečku zazvoní telefon. Každopádně odpověď na otázku, které rádio platí za vás, je jasná, je to Frekvence 1, takže pojďme to zkusit trefit a pojďme někomu udělat radost.
2: Tak no, já už si to zkontroluji, pozor.
1: Už nemusím mluvit, jo?
2: No, už nemusíš, už je to dobrý zase, jo? Já musím zkontrolovat to číslo. A teďka prozradím, přátelé, že budeme proplácet vnitřnosti.
1: Cože?
2: Budeme proplácet vnitřnosti.
1: Pajšlo se tomu říká, ne?
2: No, pajšlo. WC nádobky. Pajšl WC nádobky. Vnitřnosti WC nádobky. Prostě Míša nakupovala. Počkej. Asi se jí rozpadly nějaký ty splachovače.
1: Ale to je strašně drahý. Víš co, já jsem kupovala jenom takový to splachovátko vzadu, jenom takový to tlačítko a i to stalo asi 250 korun.
2: No, to pak protejká, už to nesedí, že jo? Takže je občas potřeba to...
1: Když to nesedí na záchodě, je to blbý.
2: To je úplně, bych ti řekl, na co to je. Zkusíme, Míša, snad se jí dovoláme. Přeci jen pondělí ráno, víme, jak to bývá.
1: Napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, připojovací ventil a hadice.
2: Ovšem pozor, vypouštěcí ventil na záchodě zní taky jakkoliv. Tak, Míšo,
1: tak.
2: No.
1: Tak to.
3: Vesodová, dobrý den.
2: Ale Míšo, dobré ráno, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
1: Které rádio platí za vás?
3: Frekvence, no.
2: Tak, Míšo,
1: vy jste zmatená.
2: Kde jsme vás chytli, kde vás rušíme?
3: Teďko v práci a seděla jsem přímo u rádia.
1: Jo, a i tak vám to nedocházelo, nebo co?
3: No, vůbec mi to nedocházelo, protože jsem měla myšlenky teďko úplně na lékaře.
2: Jo. A můžem na vás mluvit, jo? Je to v pohodě, ne?
3: Můžete, já už jsem šla na chodbu.
2: Super. My jsme se tady bavili nad tím, že za vás proplácíme vnitřnosti do WC mísy, napsala jste to krásně, dokonce pozastavili jsme se nad tím, že vypouštěcí ventil na záchodě zní taky jakkoliv.
1: Zní taky dobře. Každopádně je to nejdražší položka.
3: Ano, to je pravda.
1: Skoro 500 vypouštěcí ventil.
2: Měnila jste si to sama? Nebo máte měniče?
3: Ne. Měla jsem půjčeného kamaráda.
1: Půjčený kamarád na vyměnění vnitřností.
2: Jasně. Tak snad vám ty vnitřnosti na záchodě vyměnil, dobře?
1: Snad jste ho v pořádku vrátila. Jasně. Míšo, tak děkuju. Tohle za vás platí Frekvence 1. Vy se mějte krásně, utíkejte zpátky do práce.
2: Naslyšenou.
3: Děkuju. Nashledanou.
2: Hezké ráno přejeme a my si rovnou střihneme počasí, protože nás čekají zprávy už za chvilku.
1: Tak počasí, jaké nás čeká? V západních Čechách 22, tam může začít už odpoledne pršet, tak se na to připravte. Možná ten déšť vyhlížíte jako smilování. Teploty na jižní Moravě stále ještě letní až u 27.
4: Zní to jako legenda.
2: Přesně o půl deváté, čas na krátké zprávy, má je Lucie Šmídová.
5: Dobré ráno, maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace CERMAT. Půjde k nim letos poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. V Náchodě na silnici 1/33 před hraničním přechodem do Polska začne dnes ráno druhá etapa stavby kruhového objezdu. Až do 14. června to bude kyvadlový provoz, čekají se kvůli tomu dlouhé kolony. Spojené státy dnes znovu začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. V neděli to oznámil americký prezident Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Zdržíte se na D7, D1 a na Pražském okruhu.
6: S menším zdržením v pomaleji jedoucí koloně počítejte u nehody kamionu na 149. kilometru D1 na Prahu. Kamion skončil mimo vozovku. Pomalejší provoz evidujeme na příjezdu do Brna od Vyškova u Holubic. Je to ranní špičkou, zdržení je i tady menší, okolo 15 minut. A 20 minut naberete na D7 na Prahu mezi 4. kilometrem a exitem Ruzině na 28. kilometru Pražského okruhu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: A hezké ráno, 8:31, těšíte se na léto a na prázdniny?
1: Já se těším, netěším se na vedra, takže vlastně nevím, jestli se těším, protože když jsem si přečetla tuhle tu zprávu, tak vedra budou. Uh-huh. Budou vedra jako blázen, meteorologové varují před super El Niněm.
2: Což znamená, se říká blbě, vid, El Nino. Niño. No.
1: Tam je Niño, tam je jako ni a ještě ni s háčkem. Niño.
2: No.
1: No, léto může být ve střední Evropě úplně jiné, než se čekalo. Sucho a extrémní vedro. A největší problém může mít střední Evropa, hlavně Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko.
2: Tak pěkně děkujeme. Odkud to jde? Asi někde ze západu, předpokládám, viď? Z Ameriky.
1: Tam z východu je... asi ne, no, no, to je pravda.
2: No. Z východu no. Mráz. Tyjo, od
1: ze
2: Trumpa
1: západu
2: tohle.
1: Vedra.
2: Jsme dopadli.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Za kebab na brazilské pláži zaplatil turista přes 40 tisíc. Na lep sedli i Češi. Co vy na to?
2: Kdo na to má?
1: Oni tam měli nějaký terminál.
2: Jo, takhle, zvláštní, u toho blbili nuly asi.
1: Blbili tam nuly, takže jako místo 10 reálů zaplatil nějakých 10 tisíc brazilských.
2: No to je hned. No, on si myslel, že to jsou desetinný místa a oni to byly celý čísla. Jo, to je hned, na to se musí dávat velký pozor. A já teda, pokud nejsem nějaký indispozici, tak na tohle speciálně dávám pozor. To jsem totiž dával pozor i v době, kdy jsem podnikal, tak tam řada věcí, zejména v oblasti penále a pokud a tak dále, se uváděla procentuální hodnotou z objemu zakázky. A pak byla státem stanovená maximální míra taky v procentech. A vždycky to bylo procento a něco, 1,5%. Tak já na to dával vždycky velký pozor a na druhou stranu se mě povedlo v občanskoprávním řízení s jednou režisérkou, která Ivance nezaplatila honorář, protože řekla, že byla těhotná, což Ivanka řekla dopředu, že je těhotná, ona řekla, to nevadí, a pak jí nezaplatila a pak to svedla na to, že byla těhotná. Tak s tou jsem dělal smlouvu já pro Ivanku a tam jsem se sválně splet v té desetinné čárce. Takže Ivanka pak, a to jsme vyhráli, a Ivanka dostala daleko víc pokutu, než byl honorář. Byl jsem velmi spokojený, co dokážou desetinné čárky.
1: No jo, taky desetinná čárka udělala neskutečnou reklamu špenátu, že?
2: Ano.
1: Na několik desítek let to vypadalo, že špenát je nejzdravější.
2: Ano, no přesně tak. Ano, to jelo. No, desetinná čárka to je jako strašná věc, protože je to nepatrnost, která může přijít na miliony.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách,

0: ding-dong song.
1: Dnes ráno na Frekvenci 1 společně s námi kouzelník Obin. Otázka na tebe, ano. Jo? Koukám ti na ruce, že máš celkem lopaty. Tlustý prsty, silný, široký ruce. Není to nevýhoda pro toho kouzelníka, že by měl mít spíš hbitý, taky rychlý, malý prsty?
2: Jo, takový ty zlodějský, že jo?
1: No, zlodějský, vlastně.
2: No, taky jsem si říkal, je fakt, že někdy je to výhoda, někdy to není výhoda. Ale musím říct, že já ty ruky mám jak lopaty, ale i tak to s něma jde. Takže...
1: Jako policajt chápu, ale...
2: No a hlavně, když jsem hrával ten volejbal, aha, když jsem pořádně smečil do toho balonu, tak to byla jako šupa, ale u těch kouzel nevadí mě to vlastně. Uh-huh. Spíš si myslím, že to je i plus, jo, že spousta věcí dokážu v té ruce schovat, takzvaně spalmovat, jo. Ale je fakt, že ty ruce jako mám po tátovi, no, takhle, takže to...
3: A táta dělal co?
2: Táta vlastně on navrhoval byty, rýsoval.
3: Takže architekt.
2: No, není to úplně architekt, ale vlastně dokázal vám postavit od začátku celý dům, barák, prostě všechno, jo, že si i fyzicky máknul, takže byl takový od čeho, no.
1: Mm-hmm. Stane se někdy, že ti nějaký trik nevyjde?
2: No, Míru, jakože jo, někdy jo, ale vždycky se snažím to zahrát tak, aby to nešlo na mě poznat. Jo?
1: Stihneš to, jak muzikant, když se umátne, tak tam rychle dohraje nějakou smyčku, jo? Tak...
2: Jako jo, není to jako moc často, ale vždycky se snažím, aby to bylo prostě přirozeně, že to tam to jako patří, jo? Že se snažím to prostě takhle zahrát do autu, ale jako moc se to zase tak nestává, naštěstí.
3: Hmm. V práci seš víc jako policajt nebo jako kouzelník?
2: No, to je krásná otázka. No tak v práci samozřejmě jsem prostě víc jako policista, jo? Ale vždycky si říkám, co je Obin, je víc policista nebo kouzelník? A vlastně doteďka nemám odpověď, ale myslím si, že jedno bez druhého nemůže fungovat, že se to tak navzájem doplňuje a už teď mám 17 let vlastně odslouženo téměř, takže dovedu si představit, že už bych tu práci policisty nedělal, jo? Že to tam fakt jako propoju. Mám i svoji vlastní show, jmenuje se Pomáhra kouzlit. Jo, je to taková jako metafora.
1: Máš to na autě napsaný z boku ospoň?
2: Ne, na autě ne, ale to je dobrý nápad. Ale jako jo, propojuju tam vlastně v té show práci policisty i toho kouzelníka a byste se divili, jak to do sebe pěkně zapadá.
3: Ještě mi řekni, jsi hodnej nebo zlej policajt?
2: Vždycky hodnej.
3: A chytrej nebo hloupý?
2: No, jako jezdíme ve třech, tak, jo, takže záleží, jak se mi to hodí.
3: Obin je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvenci.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: 48 si pamatuju naposled.
3: 48, jo, to byla party.
2: To
3: byla party.
2: 8 a 4, to bylo teda něco. Takže tak. 48 tisíc korun pro jednoho z vás na čísle 257 400 a 3 devítky. K tomu na našem webu nápovědy.
3: Přesně to tak. Stále věta Ondry Rumla, jak to jsem říkala už ráno, řeknu to ještě jednou. Podle mě je ta nápověda fakt zásadní.
2: Ok, hele. Koho pak tam máme? Tady Míra s Lubkou. Dobrý den.
3: Halo, halo. Koho pak tam máme? Máme tam někoho?
2: Jarko. Jo, už, výtečně, už jsem to chtěl položit.
3: Jarko, jak jste byla daleko od telefonu?
4: Jarko, ano. Jarka ze Zlínska.
2: Tak Jaru, moc vás zdravíme, ať to neprodlužujeme. Máme pro vás 48 000 korun, pokud se vám podaří doplnit jedno slovo do téhle věty.
5: Kdysi jsem jako devítiletý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy do...
3: Tak co myslíte, Jarko?
4: Dětiny.
3: Dětiny. Prověříme dědinu.
2: Jsme dědinu, 48 000 ve hře.
5: Kdysi jsem jako devítiletý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy do...
2: Bohužel. Jarko, ani dědina to není.
3: Ani dědina to není, no.
2: No, tak držíme palce, třeba se ještě uslyšíme. Mějte se moc krásně, naslyšenou, zdravíme na Zlínsko, přihazujeme 5 kilo.
3: Přesně tak, je tam 48,5 tisíce, o které hrajete dneska dopoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: bože, z hlubin tě volám a už je tady.
1: A je tady z hlubin vystoupivší.
0: Jsem zde, jo, připraven po devátý.
2: Jestli připraven, nevím, ale jsem.
1: Ale je tu.
2: Jsem tady, jsem k dispozici.
0: Tak, za chvilku.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Dobré ráno, po horkém a suchém víkendu se ochladí a začne pršet. Je poslední den pro podání daňového přiznání. Kamion skončil mimo vozovku po nehodě na D1. Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc pršet má ve čtvrtek. Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů. Nejpozději dnes musí podat za loňský rok daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdávání přiznání nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížený. Další dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Více než 92 tisíc studentů tento týden skládá státní maturitní zkoušky. Je to nejvíc od roku 2014. Od 8 hodin píšou test z matematiky, od 13.30 pak didaktický test z anglického jazyka. Mezi předměty si mohli vybrat. V úterý všechny čeká čeština. Pro několik tisíc zájemců jsou připravené zkoušky i ze španělštiny, ruštiny, němčiny a francouzštiny. Dermatologové budou v těchto dnech zdarma vyšetřovat znamenka v rámci akce Stan proti melanomu. Dnes začínají v Praze, příští týden se můžou nechat lidé zkontrolovat v Brně a Ostravě. S vyšetřením pomůže navíc i umělá inteligence, řekl Frekvence 1 lékař a zakladatel akce Petr Arenberger.
8: Ta umělá inteligence má tu výhodu, že i v případech, kdy třeba se dermatologovi nezdá, že by to znamenko mohlo být nebezpečné, tak umělá inteligence tam má různé algoritmy, které mu mohou poradit, že přeci jenom ať se ještě podívá na to, či ono, co by mohlo třeba svědčit, protože to znamenko je aktivnější než běžně.
7: Odborníci dlouhodobě varují, že rakovina kůže může být v roce 2040 nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. U žen může být druhé nejčastější po rakovině prsu. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. Z bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
7: Dneska bude v Čechách více oblačnosti, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přeháňky. Více sluníčka bude na Moravě a ve Slezsku, tady to bude bez deště. A teploty ještě příjemné 22 až 27 stupňů.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Po nehodě je kolona na D1.
9: S menším zdržením v pomalej jedoucí koloně počítejte u nehody kamionu na 149. kilometru D1 na Prahu. Kamion skončil mimo vozovku. Pomalejší provoz evidujeme na příjezdu do Brna od Vyškova u Holubic. Je to ranní špičkou, zdržení je i tady menší, okolo 15 minut. 20 minut naberete na D7 na Prahu mezi 4. kilometrem a exitem Ruzině na 28. kilometru Pražského okruhu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Martina.
7: Zprávy končí 4 minuty po 9. Už má slovo Miloš Pokorný.
2: Lucie, já ti děkuji za předání slova. Musím se na něco zeptat. Ano. Dneska slaví svátek Květoslav. Je 4. květa. Květoslav.
7: Ano.
2: Jak by si říkala svému partnerovi, kdyby se jmenoval Květoslav?
7: Květinko.
2: Květinko?
7: No.
2: Fakt jo?
7: No.
2: Takže kdyby si šla třeba pro něj, kdyby si pro něj přijela do hospody.
7: On má v sobě
2: 8 kusů a ty by si řekla, Květinko, už by si směla odpočinout. No dobře, ne? Teď na to koukám, říkám, jak se Květoslavovi říká?
7: Asi Květo.
2: Květák. No v každém případě všem Květoslavům všechno nejlepší k svátku. Zkuste, když tak napsat, jak vám říkají, mě to fakt zajímá. SMSky 7363004444, 257400999, číslo do studia, kdyby nějaký Květoslav poslouchal. A když jsme u těch oslav, tak ikona David Beckham oslavil 51. Není to kulatý, není to jako Jiřina Bohdalová, ale musím říct, že jsem se zamyslel nad jeho kariérou a co ten člověk ve svém životě dosáhl, je neskutečný. Takže mě bude dneska zajímat, co je pro vás, nebo když se řekne David Beckham. Ano, fotbalista fajn, ale on přesah absolutně rámec sportu, ambasador, podnikatel, model a tak dále. Prostě někdo, kdo po té své fotbalové kariéře ještě dokázal spoustu věcí a ovlivňuje i, řekněme, mladší generace. Takže dneska David Beckham slavil 50, tak Květoslav může zavolat taky. Hezké ráno.
6: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

slavnější než některý z Květoslavů. V každém případě píšete, jak byste říkali Květoslavovi, tak pojďme na to. Ahoj Miloši, mám kamaráda, většinou se mu říká Slávo nebo Slávek, manželka mu říká Kvítek nebo Květoslávek. Ahoj Michal. Tak pozor, vlastně Miloška nebyla daleko, Květinka. Jo, ale pro chlapa jako Květinka, ano, jako manželka, přítelkyně, to je jedno. V naprostém pořádku, ale říkám mezi tou chlapskou partou, když byste někomu říkali Květinko, tak pokud je to recese, fajn, jinak asi by to chlapi úplně nebrali, jako to správný chlapský oslovení, ale Slávo, Slávek si myslím, že jako v naprostém pořádku a vlastně jsme se tady s Mírou bavili, že nás ani nic jiného nenapadá na Květoslava, než zkusit něco podobného. Tak, ještě tady máme jednu a to píše Honza, píše mě, říká ahoj, máme kamaráda a tomu se říká Kvítek. A tak samozřejmě, jako to každý bere, jakože chlapi si z toho dělají legraci, prostě ty náš Kvítku a Kvítek má 150 kilo třeba. To taky může být a chodí do posilovny. V každém případě, pokud byste ještě věděli a měli nějaký názor nebo znali jste někoho, komu se říká díky tomu, že je Květoslav, jinak napište, zavolejte. No a to samý na téma David Beckham, protože skutečně David Beckham je člověk, který je inspirativní a co se týče jeho kariéry je neoddiskutovatelná, ať jste fandili jeho fotbalu nebo ne a Anglie ho stále jako fotbalistu miluje, byť tam byla taková období, kdy prostě i on bojoval s tou takzvanou popularitou, nicméně to, co dokázali, je úžasné. Tady se dívám na fotky z oslavy a vypadá na 35, jako my všichni. Tak hezké ráno.

0: Girls na frekvenci 1, tak máme tady ještě odezvu. Jo, ještě tady se vrátím k Květoslav, přeci jenom ještě jde názor. Slávek a tež Slávo. Slávo, ještě Slávo. To je varianta, když máte doma Květoslava, ale to asi víte nejlíp. Tak děkuji za vaše názory. Ještě mám tady dvě k Davidovi Beckhamovi. Píše Jana, neskutečný sekáč na 1,50 rozhodně nevypadá a vždycky se mi líbilo, jak vystupuje, jak reprezentuje, ale taky to nemá jednoduchý. Četla jsem, že jeho syn Brooklyn se s ním teď nebaví, takže v každé rodině se prostě něco děje. Jinak oslavil se všemi, říká, že vlastně rodina je pro něj, nebo oslava s rodinou je neskutečné štěstí a požehnání. Jednoznačně souhlas. No a do toho tady píše Martin, měl jsem ho rád jako fotbalistu i jako sympatického chlapa, který vždycky věděl, co dělá, což potvrzuje i jako majitel jednoho z profesionálních fotbalových klubů ve Spojených státech. A poslední tady mám Ivana píše David Beckham, sympaťák, fešák a vždycky člověk, který věděl, co chce dokázat. Souhlas. Tak, Davidovi zpětně ještě k 1,50 nám všechno nejlepší. Hodně zdraví a pojedeme dál. Co se dělo o víkendu?
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Po krátkých zprávách na frekvenci 1 z Lucí se dozvíme, jak to vypadá s účastí Pasty, čili naší jedný z největších hvězd Davida Pastrňáka na mistrovství světa v hokeji. V každém případě teď ale Lucie nám řekne, co se děje doma, co se děje ve světě, a já doufám, že to Lucie budou jenom pozitivní zprávy.
1: Ano, jsem ti přinesla pastu.
0: Tak to není úplně pozitivní zpráva, ale dobře, tak už se mi to trošku zpromovala ten vstup. Dobře, tak pojďme na to.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
3: Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
4: Nejen o kvalitních plotech se společností Luxline.
5: Už dnes v 16.40.
3: Jen na Frekvenci 1.
6: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých meruněk i lahodného tuňáka. Z výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
1: Hezké dopoledne, u krátkých zpráv. Tenistka Kateřina Siňáková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. Pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. Za pokus o vraždu manželky střelou z jateční pistole si muž z Kolína s konečnou platností odpiká 13 let ve vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání. Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli 3 lidé, u jednoho odborníci zjistili hantavirus. Oznámili to zahraniční agentury. Hantavirus je vzácné, ale často smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: V kolonách se teď zdržíte na Pražském okruhu a také na D1.
7: Menším zdržením v pomalé jedoucí koloně počítejte u nehody kamionu na 149. kilometru D1 na Prahu. Kamion skončil mimo vozovku a bez zdržení to máte u nehody na 238. kilometru dálnice D35 na Olomouc. 20 minut naberete na D7 na Prahu mezi 4. kilometrem a exitem Ruzině na 28. kilometru Pražského okruhu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Frekvence 1.

0: Tak blíží se nám, přátelé, mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku a samozřejmě fanoušci si hrozně přáli, aby manšaft, kde hraje David Pastrňák, čili Boston Bruins, aby vypadli ze Stanley Cupu. To se jim splnilo, ale co se jim asi nesplní, že samotný Pasta by reprezentoval Českou republiku na letošní mistrovství, protože to vypadá, že si Pasta dá prostě pauzu. Únava po celý sezóně a tak dále, takže Pasta už víceméně dal jasně najevo, že letos na mistrovství světa hrát nebude a bohužel se to vlastně možná bude týkat i jeho kolegy Pavla Zachy, který taky vypadl díky tomu, že hraje ve stejné manšaftu jako David Pastrňák a vypadá to, že taky se bude věnovat rodině a bude odpočívat. Já to vlastně jako chápu, že ta sezona v NHL je strašně náročná a lídr typu Pasty a nebo hráče Pavla Zachy prostě potřebuje taky občas si dát, jak se říká, voraz a vypustit. Samozřejmě fandové jsou smutný, protože víme, že takových hráčů zase tolik nemáme a navíc na Pastu se vždycky v tom finále úplně vždycky spolehá, že on dokáže rozhodnout a přestože třeba nemá úplně vždycky takovou tu fazonu, jako si fanoušci přejou v nároďáku, tak on vždycky se dokáže vybrucovat a pak to tam prostě, pak to tam padne. V každém případě budeme si tedy muset pomoct bez něho, ale naděje, že ještě a třeba se ještě stane, že nakonec to rozhodnutí změní a řekne, tak já s váma, kluci, pojedu a já mám ještě píchnu, uvidíme. Zatím to nevypadá, ale jak jsem říkal, na last minute rozhodnutí může být a může se stát, že nakonec fanoušky potěší, ale teď to vypadá, že si budeme muset pomoct tentokrát bez Pasty.
1: Jaro chutná s produkty Giana a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých meruněk i lahodného tuňáka. S výrobky značky Giana se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Giana. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

Tak kolumbijská zpěvačka Shakira měla vystoupení svůj show na pláži Copacabana v Rio de Janeiro. Na tom by zas nebylo nic tak divného, protože tyhle velekoncerty se stávají jako, neříkám standardem, ale už nejsou zase nic tak neobvyklého. Má to jenom jeden takový marketingový speciální háček, že město Rio de Janeiro dělá tyto koncerty zadarmo. To znamená, že do Ria se sjede mraky lidí, uvádí, že na tomto koncertu bylo 2 miliony fanoušků. No a oni to mají vymyšlen tak, že vlastně do toho Ria se koncentruje velké množství lidí, který samozřejmě díky tomu, že Rio je Rio, tak jsou tam taky, ale tady přijedou ještě další a začnou vydělávat ještě větší peníze hospodám, restauracím, barům samozřejmě v Rio a tak dále. A to se vrací městu, takže v minulosti Lady Gaga i Madonna absolvovali něco podobného. Jednak to hezky vypadá, když je vstup zdarma, to si pojďme povídat ještě na takovýhle popstars, ale vlastně je to hrozně dobře ekonomicky, marketingově vymyšlen a i starosta je naprosto spokojený a to, že Shakira si ještě splnila svůj sen, protože poprvé byla v Rio nějakých 18 letech a říkala si, že by tady jednou chtěla zpívat a najednou tam máte prostě plnou pláž a přilehlé ulice fandů. Je pro ní splněný sen, ale zároveň to pro Rio jako pro město přinese ekonomicky i marketingově obrovský potenciál. Tak jenom taková lehká inspirace třeba pro naše Brna, Prahy a tak dále. A kdyby se chtěli přidat s tímhletím nápadem, že to prostě vlastně ten ekonomický přínos je potom velikánský. Tak to je taková zajímavost ze světa show businessu, že se velekoncerty a monster koncerty dají dělat taky trošku jinak. Hezké ráno. Frekven.

0: Tak já už vidím, že je tady moje drahá kolegyně Marta Jandová. Marto.
1: Krásně dobré
0: Morgan. Jak se směla?
1: Krásně. Teď to právě všude vyprávím. Ještě mám teda zelený už ještě jak blázen. Mm. Ale...
0: Jsi spotápil.
1: Řekla bych, že to byla jedna z nejkrásnějších dovolených vůbec. Jako.
0: Tak to je hezky. Vypadáš odpočinutě. No. Pleť je vyplá. Bez ale jediné drobné vrásky.
1: Červený nos.
0: Jako takhle vypadá odpočinutý kolega.
1: Hele, týden jsme chodili bez bod.
0: Fakt je.
1: Super úplně. To by na lodičce, víš.
0: Já myslím, že mám ukradli boty. Rozumím. V každém případě hezký vysílání, děkuju. Protože vypadáš plná energie, tak to má být.
1: No.
0: Tak já zítra mezi 9:10. Hezké ráno ještě, no.
2: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Effler
2: a mají pořád co rozebírat.
4: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
5: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
4: To za chvilku vyteče ušima.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dech.cz.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
7: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
8: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
9: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Ano, krásné dopoledne. Lucie Šmírová je tady pro vás připravená. Krásné dopoledne.
11: Hezké dopoledne. Požár v Českém Švýcarsku se dál nešíří, ještě ale není pod kontrolou. V Krkonoších zmizela souvislá sněhová pokrývka. Kamion skončil mimo vozovku po nehodě na D1. V Národním parku České Švýcarsko na Děčínsku hoří už třetím dnem. Požár se naštěstí nešíří dál. Hasiči udrželi zasaženou plochu pod 100 hektary. Vyhráno ale ještě nemají.
12: Na severu Čech dál zasahují vrtulníky, hasiči nemají oheň totiž plně pod kontrolou. Na pomoc přiletí v poledne i Slováci. 3 armádní a 2 policejní stroje doplnili ještě i 2 helikoptery soukromých provozovatelů. Na místě je stejně jako v neděli kolem 400 hasičů. Jde o těžce přístupný terén mezi Dolní Chřibskou a Rynarticemi. Podle ministra životního prostředí ale není potřeba svolávat krizový štáb. Před 3 lety ale zasahovali hasiči v Národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se šířil na plochu přesahující 1000 hektarů. Obyvatelé některých obcí se tehdy museli evakuovat a požár cítili například i lidé v Praze. Ladě Jakub, Frekvence 1.
11: V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Stalo se tak výrazně dříve, než je obvyklé, informovali na webu zástupci Českého hydrometeorologického ústavu. Sníh se drží už jen na některých závětrných svazích a žlabech. Nejpozději dnes musí podat za loňský rok daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížený. Na pardubickém zámku začínají stavět unikátní schodiště. To bude ze skla a oceli a nechybí skleněné zábradlí.
13: Schodiště složené z tisícovek dílu má propojit foaje a společenský sál. Jeho autorka Eva Jiříčná se už svými schodišti ze skla a oceli proslavila po celém světě. Jsou v Londýně, v Praze i v New Yorku. Teď prý možná pardubické zámecké schodiště své předchůdce ještě překoná, protože architektka shrnula své letité zkušenosti. Na výrobu komponentů musel být dokonce vyrobený speciální stroj. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
11: Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
11: V Čechách dneska bude spíš oblačno i zataženo, jen přechodně polojasno, později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. Nejvyšší denní teploty ještě vysoko, 22 až 27 stupňů.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
11: A teď krátce po 10. hodině se zdržíte na D7, Pražském okruhu a na D1.
14: S menším zdržením v pomalej jedoucí koloně počítejte u nehody kamionu na 149. kilometru D1 na Prahu. Kamion skončil mimo vozovku. Bez zdržení to máte u nehody na 238. kilometru dálnice D35 na Olomouc. 15 minut naberete na D7 na Prahu mezi 4. kilometrem a exitem Ruzině na 28. kilometru Pražského okruhu. A Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A nestratíte ani u nehody na 20. kilometru D5 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
11: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už má slovo krásně opálená Marta Jandová.
15: Ano, no, krásné dopoledne vám všem. 3 minuty po 10. hodině. Doufám, že se máte báječně všichni. Čarodějnice jsou za náma. Svátek práce taky, tak snad jsme si trošku odpočinuli. Snad jste si vy trošku odpočinuli. Já určitě, protože já jsem si to prodloužila. Ale to máš za chvíli. Květen se nám pomalu rozjíždí. Dneska už je 4. Svátek má Květoslav. No a u takového jména vám musí být úplně jasný, že jsem se podívala, kolik mužů v České republice toto krásné jméno nosí a není jich vůbec málo, třeba oproti Blahomírům nebo Blahoslavům. Internet mi řekl, že Květoslavu by mělo být v České republice 2563, průměrný věk 60 let. Tak Květouši, všechno nejlepší k svátku, ale i vy všichni ostatní vám přeju krásný den, ale ještě krásnější poslech. My začínáme s otázkou, co bude pak? To uvidíme, to nikdy nevíme. Hlavně s úsměvem.
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: S Martou Jandovou.

0: Martou Jandovou.
1: Máme za sebou krásný prodloužený víkend, ano, a 1. května vlastně bylo krásný volno. Mám pocit, že loni to vyšlo trošku líp, protože jsme si mohli v ten pátek vzít volno a mít vlastně od čtvrtka už volno, jo, protože 1. a 8. května právě byly ty čtvrtky volné, státní svátky, takže jsme měli po sobě krásný 2 prodloužený 4denní víkendy. Takhle to si to jenom páteček, ale víte co, každý den, který máme k dobru, si myslím, že je vždycky dobrý. No a já jsem se podívala, jak to ještě letos vlastně bude, jo? Kdy je to třeba výhodný si vzít 1-2 volný dny, abyste třeba měli celý týden, jak to prostě vychází. Takže teďko to je jasný, tady ten pátek máte ještě volno, takže budete mít krásný 3denní víkend, a tak by to mělo být, si myslím, že bychom měli pracovat fakt jenom 4 dny a mít 3 dny víkend. Myslím si, že by to bylo pro psychiku a pro všechno, vlastně asi i pro tu produktivitu, si myslím teda, ale tak třeba to jednoho dne vyjde. Pojďme se podívat na léto, jo? Na ty naše státní svátky. Tak musím říct, že nejsem úplně spokojená, za vás samozřejmě, protože tam máme 2 svátky, jo, 5. a 6. července. Bohužel Cyril a Metoděj musí přijít v neděli. To je smutný. A vlastně se nechce ani podívat na další rok, protože tam to znamená, když se to posouvá o 1 den, nebo to bude dobrý, já doufám, že to bude dobrý. Každopádně určitě tam máte 1 volný den a to je 6. července na mistra Jana Husa, jo? Takže aspoň ten 1 den. No potom zase koukám, že chvilku nic, ale potom září, říjen, listopad, tak v září den české státnosti vychází na pondělí. Takže krásný 3 volný dny. Den vzniku samostatného československého státu, to je 28. října, ten připadá na středu, tam už to zavání takovým, vezmu si čtvrtek, pátek, třeba volníčku a jedu nahory, pokud teda nasněží. No, potom tady máme den boje za svobodu a demokracii, to je 17. listopadu a to je úterý. No a tam zase, když si vezmete pondělí, já si myslím, že je takový lepší, vzít se třeba 1 den, teďko, když ty letenky budou strašně drahý, že jo, Bůh ví, jak to bude s našima dovolenýma, a takhle to bude krásný, protože vemte se 1-2 dny, k tomu ten víkend a můžete jít někam na Vysočinu a užít si to. No tak jo, za chvilku jedeme dál u nás dneska v pondělí na Frekvenci 1. Zatím čau.
0: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mám rád samozřejmě všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
2: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
5: Stavební Nedek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
0: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme

0: Klárkou Jandovou.
1: Tak jsem se na to jukla, mě to prostě nedalo, musela jsem o tom přemýšlet, ten Cyril a Metoděj přijdou příští rok správně. To znamená, že přijdou v pondělí, takže vlastně cajk. No a potom s Janem Husem budeme mít dva volné dny, vlastně s víkendem 4. A to už je fakt nádhera. Jinak pojďme se ještě podívat na letošní vsuvka. Já vím, že je to ještě daleko, ale i ty Vánoce jsou zajímavý, protože prázdniny si vlastně zapisujete už teď, aby vám to nikdo nevyfouknul, že jo? Třeba ve firmě nebo tak. Tak pozor, Štědrý den letos vychází na čtvrtek, což je vlastně docela paráda, první a druhý svátek vánoční, potom na pátek a na sobotu. Takže v případě, že budete chtít spojit Vánoce a Silvestra, tak vám vyjde 11 dní volna v kuse za 4 dny dovolený. Což si myslím, že je docela pěkný. Kdybyste chtěli místo 11 dní volna 16 dní, tak si musíte vzít volno 7 dní pracovních. Takže prostě mě to zní skvěle. Vzít se takhle pár dní, ale mít z toho skoro 2 týdny, to už jako opravdu je úplně boží. Jinak tak už jsem řekla, šup šup na to plánování právě, aby to tak pak neměli všichni ostatní kolegové v práci a vy tam museli zůstat. Napsal mi Jirka, zdravím. Ono nám to vůbec neublíží se trošku projet po naší zemi. Všichni létají do dálek, ale domov vůbec neznají. My jezdíme karavanem po hradech a zámcích, zastavíme, kde se nám líbí a to milujeme. Píše Jirka a je to fakt, spousta lidí se vlastně bojí toho, že nebudou ty letenky, pokud ta krize v hormonském průplavu bude pokračovat, ale naštěstí ta Evropa je tak rozmanitá a tak krásná, taky můžete třeba vlakem někam, už je přibývá nočních vlaků, takže můžete kamkoliv prostě skoro a nebo s baťohem prostě někam poznat krásy naší Evropy nebo našeho domova. Já myslím, že i to je úplně skvělý. Ještě napsala Káťa. A Káťa, dvě moment, Káťa napsala: Dobrý den, Marti, já měla volno až včera, ale vůbec nesmutním. Vám všem, co si odpočinuli, to moc přeji, mějte krásné dny. Kája. Moc děkujeme, Kájo. Jo, jo, čeká nás další prodloužený víkend, jsem zvědavá, co s tím budete dělat vy. My jedeme na chatu a doufáme, že nebude tak strašný počasí, i když vím, že by to bylo fajn, kdyby pořádně zapršelo. Má pořádně zapršet, protože ty zprávy o takovém suchu, který teďko máme, nejsou úplně hezký, takže doplnit trošičku tu vodu v naší zemi by bylo fajn. Aspoň do čtvrtka do večera. Co vy na to? Tak jo. Za chvilku už budeme přát k narozeninám. Mám tady několik telefonních čísel. Taky mám pro vás zajímavosti, kdo dneska ze slavných něco slaví. A to bude ale za chviličku. Mezitím mám pro vás třeba Mandraže s písničkou Motýly, ale říkám, to už bude za chvilinku a potom ty narozeniny. Těším se na vás.
2: Ahoj, tady je Tomáš. Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
2: Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: S menším zdržením v pomalej jedoucí koloně počítejte u nehody kamionu na 149. kilometru D1 na Prahu. Kamion skončil mimo vozovku. A bez zdržení to máte u nehody na 238. kilometru dálnice D35 na Olomouc. 10 minut naberete na D7 na Prahu mezi 4. kilometrem a exitem Ruzině na 28. kilometru Pražského okruhu. Může za to dopravní omezení. A bez zdržení to máte u nehody na 11. kilometru D11 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: máme tady narozeniny, moje vlastně první narozeniny květnový tady na frekvenci 1 a já volám. Volám, mám tady jedno telefonní číslo a je to hrozně roztomilý, protože je to jeden z dvojčat, kterýmu volám. To druhý, jo? Ale...
1: Tým Kohoutek.
0: Dobrý, je tam pan Miroslav Kohoutek?
1: Ano.
0: Dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše dvojče, Honza Kohoutek, mi napsal, že dneska slavíte narozeniny a my vám chceme před všemi posluchači popřát všechno nejlepší!
1: Moc vám děkuju do rádia i bratrovi, ale to si s ním vyřídím.
0: No počkejte, ale vlastně mám brácha taky slaví, ne? Nebo jste se narodili tak, že...
1: No, ano,
0: že jo?
1: Jsme se narodili společně, samozřejmě.
0: O kolik minut jste od sebe?
1: No já jsem prý o 5 minut dřív.
0: Jenom o 5 minut, ty jo. Takovou otázku, protože mě ten fenomén dvojčata strašně zajímá, jako jo. Jste pořád ještě jako si poblíž?
1: My jsme si strašně blízko.
0: Jo, ale jakože i, že bydlíte jako...
1: I fyzicky. Bydlíme vedle sebe, vidíme se každý den, mluvíme spolu každý den, řešíme spolu svoje problémy každý den, máme dokonce manželky, které se jmenujou skoro stejně, jedna je Jaroslava, druhá je Jarmila. Jsme opravdu velmi blízci.
0: A jste jako jednovéčný pro dvojčata?
1: Ano.
0: Takže jste si podobný. Je to jednoduchý vás rozeznat od sebe?
1: Jo, naše kamarádka nás pozná z dálky, ze zadu i podle stínu.
0: Mm-hmm.
1: Ale já vždycky všem říkám, že mezi náma je obrovský problém, který je vidět hned na první pohled.
0: A to je?
1: Neříkám, bratr je hodnější. Takže tak toto je.
0: Já jsem když teďko byla týden na dovolené a byl tam taky dvojčata právě. A já jsem je furt sledovala celý ten týden a taky už bych možná je podle chůze, už bych je možná poznala, protože přece jenom tam malinký odchylky jsou. No každopádně, on tady má pro vás i vzkaz. Milý Míro, nepřestávej a stále si jdi a plň si své přání a cíle nejen v závodění. To ti přeje tvůj brácha Honza. Tak milý Míro, pozdravujte Honzu, mějte spolu krásný narozeniny a příští rok třeba popřejem zase Honzovi. Jo?
1: Děkuji.
0: Tak jo.
1: Naschledanou.
0: Mějte se nádherně. Naschledanou. Tak to byli bratři Kohoutkovi. A pak tady ještě přání úžasnému kolegovi Martinu Marečkovi z Čelákovic. A ten se dneska dožívá krásných 45 let života. Milý Martine, k narozeninám ti přejeme a to zcela srdečně. Ať se ti úžasně daří a cítíš se báječně. Ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Krásné narozeniny přeje tým Expedice Aumovio. No, potom ještě kolegyně Žanetka z firmy FCC, taky 45. narozeniny. Žanetko, přejeme ti ještě jednou touto cestou k tvým půlkulatinám všechno nejlepší, splněný tvých přání, veselo na pracovišti, plno skvělých lidí kolem sebe a hlavně, ať ti nezmizí tvůj úsměv a energie, kterou vysíláš. Pac a pusu od holek z kanclu, poslala Petra. No a ještě je naše věrná posluchačka Frekvence 1, Jana Tomaštíková z Tlumačova. Dneska vše přeje všecko nejlepší a tady to přání přišlo od její dcery s rodinami. Tak koho tady dneska ještě mám? Ještě koukám, tady mi bliká jedna zpráva. Tak se podíváme, jestli... Ne, tak to narozeniny už nejsou, to je něco o majkách. Tak pojďme ještě na to. Dneska slaví narozeniny například herec Leoš Noha, taky skladatel a moderátor Petr Šiška, taky by dneska slavil narozeniny herec Michal Pešek. Jo. Tak vzpomínáme, no a ještě na jednu krásnou dámu, Audrey Hepburn by dneska slavila narozeniny. Všem ostatním přeji absolutně krásný den, i když je to pondělí, nevěžte hlavu, protože každý den se počítá, jo. Protože kdy jindy než tady a teď. Děkuju.

0: pesnička, vlastne kde sa loučím a vítam. Vítam Robena, Love Me Again.
1: Áno, Love Me Again.
0: Proč ešte miluješ Robena?
1: To tvíš, jo, ale Martin, nic se nezmenilo za tu dobu, co si tady nebyla, ale musím říct, že si skvělá potápečka, protože jsem si v průběhu písni vyslechl, že ses vlastně, nebo že si strávila bez signálu několik nocí na otevřeném rozhoupaném moři.
0: Pane Bože, to bylo nádherný.
1: A já bych třeba na to moc jako povahově nebyl a asi bych to ani nemusel zažívat. Víš, jako já bych vlastně, bylo by mi špatně z toho.
0: Ale jako jsou momenty, kdy jsem si přála, aby byla pevně na blízko třeba. No. My jsme jako fakt 3 dny byli úplně na, skoro 4 dny na otevřeném moři.
1: No právě.
0: A jednou právě s těma jako přejezdem s vlnama, kdy jsme skoro všichni blinkali, ale ono to má něco do sebe. Ale musím říct, že po tom týdnu se vrátit zpátky, ty tam seš úplně v jiném světě. Se jenom bavíš o tom, co je pod tou vodou, co kdo viděl. Říkáš si o těch zvířatech něco. Wow, my jsme totiž viděli španělskou tanečnici.
1: Ten no, takový jako právě zeptat, co si viděla jako zajímavého. No.
0: Tak tady to třeba. To je docela hodně vzácný, je to obrovský plš, třeba 20-30 cm, ale nemá domeček a je to celý červený a když to plave, tak to je jako kdyby tam tančila prostě španělská tanečnice. Tak to jsme tam viděli, no a já jsem poprvé plavala za žralokem, ale já jsem s ní neplavala, já jsem byla u útesu a když jsme ho viděli, tak jsme dělali, že jsme část útesu, jsme se ani nehejbali, jen jsme ho pozorovali, on byl teda malinký, měl třeba 1,5 metru. A nejlepší bylo, že ten náš dive master říkal, prosím vás, až se budete vracet, takže tam plaveš po skupinkách, vždycky s nějakým tím dive masterem, to v Egyptě nesmíš jít sám, tak říkal, že se budete vracet, tak se podívejte, pokud pod lodí nic neplave, tak připlavte normálně pro polaně, se prostě přitáhněte, kterým je upevněná ta loď, ale pokud tam bude žralok, oni rádi prostě plavou pod těma loděma, tak zavolejte, vyplavte nahoru s bojkou a on se pro vás přejede prostě jako člun. A my jsme už byli na tom ladě, koukali jsme a nic, ale nic. A najednou, když jsme byli skoro u lodi, tak tam ten žralok pod tou lodí plaval, ale dobrý. Viděli jsme ho teda několikrát, ale velkýho bych takhle jako potkat nechtěla. No nic, já koukám, že hrozně moc přetahujeme, já se omlouvám.
1: Jo, jo, zítra víc. Já jsem tě chtěl jenom říct, že každý malý žralok má i rodiče, no, ale tak jako...
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Těsně po 11. zprávy Ondřej Albrecht.
4: Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel na Hradě v Praze přivítal finského prezidenta. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. A s kolonami počítejte na Pražském okruhu i D7. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandra Stuba. Mluvit by spolu měli například o pokračující podpoře Ukrajiny nebo posilování evropského pilíře NATO. Čeká se ale i diskuze o situaci na Blízkém východě nebo bezpečnosti strategických námořních cest.
5: Stup s Pavlem spolu na nádvoří vyslechli finskou a českou hymnu. Potom prošli kolem nastoupené hradní stráže a odebrali se do útrop hradu. Nejdříve je v plánu soukromá schůzka prezidentů, na kterou pak naváže jednání delegací a krátce předpolednem proběhne i tisková konference. Stup je v Česku na dvoudenní návštěvě. Dnes se vedle Pavla setká i s prvním místopředsedou senátu Jiřím Drahošem a s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Zítra by pak měl mít schůzku s premiérem Babišem. Českou republiku a Finsko pojí podle prezidentské kanceláře nejen členství v Evropské unii a NATO, ale i shoda na zásadních tématech v zahraniční politice, energetice nebo jednotném trhu. Mezi zeměmi taky roste obchodní výměna. Česko do Finska vyváží hlavně auta. Láďa Jakub.
4: Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený plánuje vytvořit v blízké době z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí nebo složek integrovaného záchranného systému. Měla by se mimo jiné zabývat množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Rozlehlý požár teď sužuje část Českého Švýcarska. O osudu velryby, kterou tým dobrovolníků vyprostil z Mělčiny v Baltském moři a následně v sobotu vypustil v Severní moři, nejsou k dispozici spolehlivé informace. GPS lokátor totiž zatím nevysílá žádná data. Způsob vypuštění zvířete navíc kritizovala a označila za chaotický a předčasný. Podle odborníků na mořskou biologii bude nyní těžké zhodnotit, jestli nákladná akce byla skutečně záchranou. Kvůli zdravotnímu stavu velryby totiž pochybují, že přežije. Útočník David Pastrňák, hráč Boston Bruins, uvedl, že zatím nevidí jako příliš reálné, že by posílil českou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo a situace se může změnit podle dalšího vývoje. Vedení reprezentace tak dál čeká, jestli se jedna z největších ofenzivních opor českého hokeje k týmu vůbec připojí.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploměr dnes ukáže 22 až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Bude polojasno až oblačno, k večeru se potom na západě Čech může zatáhnout. Místy tam může také zapršet, a to především k večeru. Na Moravě a ve Slezsku to dnes ale bude bez srážek.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Na Pražském okruhu je kolona před sjezdem na dálnici D5, je to zhruba na 10 až 15 minut po nějaký 23. kilometr. S komplikací ale počítejte na dálnici D7. V úrovni letiště je totiž zúžení, pracuje se tam na silnici, jezdí se jedním pruhem. Ve směru do centra naberete zpoždění kolem 20 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, teď už začíná dopolední vysílání Armin Sobek.
1: Tak jsem zpátky, 5 minut po 11. Ještě jednou krásný start nového pracovního týdne, krásné pondělní dopoledne, takhle 5 minut po 11. Dívám se teď vlastně do banku posledního slova, abychom přesně věděli, kolik tam máme peněz a o kolik se bude hrát už za cirka půl hodiny. A představte si 48 500, to je poměrně hezký balíček. 48 500, držíme palce, volejte v půl na 257 400 999, my jdeme hrát. Prince Italo, Joe Marky Mark, Shane a Twain a taky Jelení, tak ještě jednou krásné pondělí.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Koupil jsem si chytrý hodinky a teď mi pořád říkají, že mám chodit. V mém věku už je ale úspěch, i když jen vstanu z postele. A za to žádná srdíčka nejsou. Adam 74 Olomouc.
2: Tak Adam by chtěl sbírat srdíčka ještě.
1: Ale jaký myslí srdíčka? Protože na těch hodinkách srdíčka je, podle mě to ukazuje tep, že jo? Když se nezbírá srdíčka, tak mu asi už nejde jako budík.
2: No takhle, on, no a no, to je to srdí, jako tam je to srdce, když to jako už máš fakt jako vysoký tlak nebo něco a on si chudák, ten pan Adam myslí, že sbírá, že by chtěl sbírat srdíčka a ty hodinky mu signalizují, že opravdu už to není dobrý.
1: A tomu možná nesignalizují, že má chodit, ale že má jít doktor.
2: No ne, tomu blik, no jasně, jasně.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
4: Byste viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
10: Nejlevnější pneu.cz.
11: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Frekvence 1. Doprava.
1: S menším zdržením v pomaleji jedoucí koloně počítejte u nehody kamionu na 149. kilometru D1 na Prahu. Aktuálně se vyprošťuje kamion, který skončil mimo vozovku, buďte opatrní. A 15 minut naberete na D7 na Prahu mezi 4. kilometrem a exitem Ruzině na 28. kilometru Pražského okruhu. Na vině je dopravní omezení. A nárazově se tvoří kolona převážně kamionu na příjezdu do Brna od Vyškova mezi 210. a 207. kilometrem, ale mění se to. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Frekvence 1. Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Je to tak na chlup přesně, 11.30, pojďme se hrát pondělní dopolední poslední slovo a budeme hrát o 48 500 korun. Tohle je totiž aktuální bank posledního slova. A podotýkám, že na webu frekvence1.cz je k mání první nápověda, takže se tam můžete podívat, abyste ty peníze mohli vyhrát. Budete mít mnohem větší šanci, ale teď už jdeme na to. 257 400 999. Kdo se k nám dovolal? Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Tady Lucka.
2: Lucko, odkud?
3: Ze Znojma,
2: Lucko. Tak co, jaká je nálada? Jsou nervy před hrou?
3: No, tak trošičku teď jo.
2: Jo? Dobře, tak jo. No tak jdeme rovnou na věc. Připravená?
3: No, jsem.
2: Jo. Nápovědu už si četla na webu?
3: Četla.
2: Jo, takže všechno víš. No tak teď už jenom zbalit prachy. Pojďme pustit ale nejdřív tu větu.
4: Kdysi jsem jako 9letý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy do...
3: Liberce.
2: Tak zkusíme, co nám udělá Liberec, Lucko, jo?
4: Kdysi jsem jako 9letý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy do...
2: Ne, vůbec nic, to je škoda teda.
3: Nevadí.
2: Tak co se dá dělat, přihodíme rovnou 500. Ať je to zase větší drama, ne? V 4:30 odpoledne tady u nás.
3: Přesně tak.
2: Tak jo, tak se tam ve Znojmě, Luci, opatruj a... Třeba zase odpoledne u Vojty Zanou.
3: Dobře, děkuju.
2: Tak ahoj. Jo, ahoj.
0: Poslední slovo. Aneb, řekněte to za celebritu.

0: To nejlepší z muziky Freddie Mercury, taky Queen na frekvenci 1. Máme 11:45, venku je nádherně. No a na silnicích taky poměrně dost motorek. Kolikrát jste si vlastně třeba za volantem všimli, že vyjedou od někud na poslední chvíli, že je tam třeba nějaká nepozornost a tak dále. Prostě náš mozek filtruje věci, na které není zvyklý, a motorka je menší a rychlejší, snadno i takzvaně ten náš mozek vymaže a tak dále. Ale vlastně, proč to říkám? No, protože celý tento týden vyráží náš kolega Tomáš Fíla do terénu, a to s kampaní Hele motorka. A pokračovat v té kampani bude ve 14:50 u Vojty s Janou, tady na frekvenci 1, kde ho živě budou mít na telefonu, a tomuto tématu se budou věnovat. Tak doufám, že budete na příjmu, protože je to vlastně poměrně zásadní věc. To nejlepší z muziky na frekvenci 1. Za chviličku třeba Alvaro Soler.
1: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: Hele motorka. Kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
2: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: samé, taky Destiny, to nejlepší z muziky, bude David Koller. A nebo se dáme čím Smokers a Coldplay. Ale taky správně v celou.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, 12. hodina, hezké poledne, Ondřej Albrecht.
3: Hezké poledne také ode mě. Státní zástupce Šaroch navrhl Janě Naďové v kauze Čapí hnízdo podmínku a pokutu. Irán vyzval Spojené státy, aby neměli při vyjednávání přehnané požadavky. Kolony jsou na D1 u Brna, zdržení je i v Praze u letiště. Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhnul europoslankyni Janě Naďové v kauze kolem dotace pro Čapí hnízdo znovu tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. Dopustila se podle něj dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Případem se dnes po třetí začal zabývat Městský soud v Praze.
4: V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Soudce Jan Šot dnes uvedl, že vinou Babiše se v současném řízení zabývat nemůže. Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcí svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání 50 000 000 dotace pro malé a střední podniky. Naďová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají. Láďa Jakub, Frekvence 1.
3: Po letním víkendu se v tomto týdnu opět ochladí. Do Česka konečně dorazí také déšť. Nejvíce pršet má v západní polovině Česka. Mrznout už by ale nemělo. Více řekne meteoroložka Dagmar Honcová.
5: Od úterý očekáváme občasný déšť nebo dešťové přehánky na většině našeho území a srážkové úhrny se v bouřkách zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční. Do pátečního dne bychom tak měli mít na celém území Česka pořádně zalito.
3: Teherán vyzval Spojené státy, aby upustili od přehnaných požadavků v mírových jednáních a zaujali rozumný přístup. Podle AFP to řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Irán už v neděli večer uvedl, že dostal americkou odpověď na svůj nejnovější návrh. Washington to zatím ale nepotvrdil. Od 8. dubna sice v oblasti platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání. Ta zatím ale uvázla na mrtvém bodě. Konalo se jen jedno kolo přímých rozhovorů, a to 11. dubna. Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli věnoval nedělní vítězství ve velké ceně Miami Formule 1 zesnulému krajanovi Alexi Zanardimu, bývalého závodníka a úspěšného paralympionika, který zemřel minulý týden ve věku 59 let, označil za dobrého přítele. Tohle vítězství je pro Alexe, řekl 19-letý Antonelli, který si po třetím vítězství za sebou upevnil vedení v průběžném pořadí šampionátu. Po 4 závodech vede o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Georgem Russellem.
2: Frekvence 1.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, večer na západě Čech až zataženo. Později odpoledne a k večeru v Čechách místy můžou přijít i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku naopak dnes ještě budeme bez srážek. Teploměr ukáže napříč Českem 22 až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 18.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Menší kolona je před Brnem na D1, a to ve směru od Vyškova na 211. až 206. kilometru. Necháte tam zhruba 10 minut a 10 minut to je také čas, který strávíte v koloně u pražského letiště v Ruzyni, protože tam ve směru do centra je zúžení, jezdí se pouze jedním pruhem, je tam omezená rychlost, komplikace jsou kolem 2. až 0. kilometru. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak a budeme pokračovat taky s kapelou No Name, a to okolo 12:45 odpoledne, protože nás čeká rubrika 30 let, 30 hitů. Stejně tak přijde v 12:30 Petr Jablonský, anebo za chvilku k obědu filmový odborník. Tak se pojďme bavit. David Koller před tím, Ouzo nebo Celine Dion.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyní se odstěval do úkolce.
0: Filmový odborník.
2: Je tady pondělní odpolední filmový odborník. Minutu po čtvrtné jednu odpoledne. Pojďme na to. Můžete si odnést titul takhle na startu nového pracovního týdne. Tak jsem zvědav, jak to dopadne. Mám tady dneska naprosto úžasné ukázky a musím říct teda, že nejsou zas tak staré, jako je to obvykle teda ve filmovém odborníkovi. Ale léta páně ještě říkat nebudem. Pojďte volat 257-499 a že vás teda je, kdo je tam, hezké odpoledne, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady Mirka.
2: Mirko, odkud?
3: Od Cvitav.
2: Tak, máte tam krásně dneska taky?
3: No nádherně.
2: To je dobře, no jo. Tak Mirko, my si to zpestříme nejenom tím sluncem dneska a tím počasím.
3: Ano.
2: Ale taky teda dvěma ukázkama, které máme tady ve filmovém odborníkovi, takže připravené na hru?
3: Ano, připravená.
2: Dobře, tak já pouštím první ukázku, která zní takto.
4: Jsi jako zbláznil?
5: Vím, co ne.
4: Emile.
5: Mora Romano, ty vole, tak mu tu čepku dej, dejte taková hůčka potrhaná.
4: Hůčka? Hůčka? V téhle čepici vyhrál Lopraj svůj první Dakar, vole. Je v ní ještě saharský písek, je to relikvie, relikvie, vole. A ty to moc dobře víš, Emile, moc dobře víš, jakou má cenu pro mě, proto ji chceš. Na to zapomeň.
5: No, tak člověk tady udělá takový super biznis a pak je ta kokota, tak já už fakt nevím, vole.
4: Ty idiote, Lopraj mi osobně věnoval, chápeš to? Myslíš, že mu jen tak dám teďka?
2: No, tak, ze kterého je to filmu?
3: No, nevím, že by Kobry a úžovky.
2: Kobry a úžovky to nejsou. Ale teda musím pochválit vlastně minimálně, Mirko, ten postřeh, že jste poznala asi Krištofa Hátka, že jo?
3: No, to jo.
2: No a podle Krištofa Hátka jste řekla Kobry a úžovky, kde hrál vlastně se svým bratrem Matějem, ale to jsme úplně někde jinde. Tohle je snímek z roku 2022. Kobry a úžovky je vlastně starší záležitost, tohle to je takové československé drama nebo spíš komedie. Je to film, který dělal Jan Prušenovský a dělal ho teda hlavně v hlavní roli nejenom s Krištofem Hátkem, ale taky mimo jiné teda se Štěpánem Kozubem, kterou jsme slyšeli v té ukázce.
3: Nevíte?
2: Tenhle ten film se jmenuje Grand Prix. Grand Prix.
3: Grand
2: Prix. No, Grand Prix se jmenuje a vyšel v roce 2022. Není to zase vlastně zase tak stará komedie. No nic, tak si spravíme trošku renome tady touhle ukázkou.
6: Vincenzi, je to vás?
7: Cima, Peter.
6: Cima, já? Tak, vidíte to, nakonec vám to tady bude dobrý, co? Jste si mysleli ve příci, že ušetříte a hovno, viď? Dobrý, tak fajn, Cimr.
7: Tak, máme plno.
6: Ty vole, jak máme plno? Já mám plno, ne?
2: Cimr. Cimr, byte.
3: Tak je to špatný, nevím taky.
2: Je, to je škoda. Teda, Mirko, dneska to byla taková rychlovka. Přitom tohle je komedie z roku 2006, kterou dělal David Ondříček. Dělali vlastně s Markem Taclíkem hlavní roli, ale byl tam Jaromír Dulava, kterou jsme slyšeli v té ukázce. A tohle je film, který se jmenuje Grand Hotel.
3: Aha, tak. Bohužel. Tak příště.
2: Tak příště,
3: ale... to bylo lepší.
2: No, hele, nic se neděje. Já stejně za tu odvahu a za hru budu hrát to nejlepší z muziky. Takže komu to dáme, Mirko? Komu to pošlem?
3: No, synovi to pošlu.
2: Jo? A poslouchá teda syn?
3: Poslouchá.
2: Super, jak se jmenuje?
3: Tomáš.
2: Tomáš, tak Tomášovi pošleme muziku za chvilku a já moc děkuju za hru, taky zase někdy. Naschledanou.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
0: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen

0: Big Phil, co nejlepší z muziky. Máme půl jedné odpoledne, za chviličku 30 let 30 hitů a taky Igor Tymko v hlavní roli. Samozřejmě kapela No Name a jejich písnička Starosta, která se tady bude řešit v našem vysílání, ale předtím Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý den, pane Peťo, tady Milan.
1: Milane, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Já volám z auta.
1: Z auta? A kam pak jedete?
2: Já nikam stojím.
1: Výborně. Stojíte v autě?
2: No.
1: No tak to bude aspoň bezpečně.
2: Jo, já jsem se zeptat, jako pana Luďka Soboty, předsedy slavuju houslice, jestli by vůbec jako ty naše reprezentanty ve fotbalu posadil na lavičku na to, aby hráli, protože to bude v Mexiku ostuda.
3: Jo, tak já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Vorel. Zdravím, no, tak to jste uhodil v fotbalistu na hlavičku. Co byste jako rád věděl, nebo teď jsem nerozuměl tý otázky.
2: Ale tak jako, když se tak na to, nebo já tomu teda ten fotbal český nesleduju, ale...
3: No, to je vidět.
2: Tak to je prostě katastrofa.
3: No, já nevím, proč tam nemůžou třeba posadit jako od nás ze Slavoje, z Houslic, no. Že jo?
2: Přesně tak.
3: No.
2: Protože já nevím teda, co oni tam chcou v tom Mexiku ukázat. To aj Trump se dozví, kde je Česká republika.
3: No jistě, já osobně jsem naprosto pro, já to vůbec jako nechám. Jako je teda pravda, že naši kluci by se tam ukázali, naši kluci z Houslic, jo, by se tam ukázali mnohem v lepším světle, protože všichni tím fotbalem doslova žijou, jo, protože to, třeba, já nevím, jo, dokonce třeba jednoho i opustila žena, jo, že mu říkala, že ten život jejich, jako že se točí jenom kolem toho jeho fotbalu, jo, a že už jí to jako nebaví, jo. On byl hrozně z toho smutný, jo, protože říkal, to není vůbec pravda, že by se můj život točil jenom kolem toho fotbalu, a tak mě to mrzí, když jsme spolu byli 7 sezon, čověče, no. Mějte se krásně.
4: Business. Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: Nejen o kvalitních plotech se společností Luxline.
7: Už dnes v 16.40.
5: Jen na Frekvenci 1.
8: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých meruněk i lahodného tuňáka. Z výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: S menším zdržením v pomalej jedoucí koloně stále počítejte u nehody kamionu na 149. kilometru D1 na Prahu. Aktuálně se vyprošťuje kamion, který skončil mimo vozovku, buďte opatrní. A 15 minut naberete na D7 na Prahu mezi 4. kilometrem a exitem Ruzině na 28. kilometru Pražského okruhu. Na vině je dopravní omezení. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na 35. kilometru dálnice D1 na Brno. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: Nejen o kvalitních plotech se společností Luxline.
2: Už dnes 16.40.
0: Jen na Frekvenci 1.
4: Jaro chutná z produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých meruněk i lahodného tuňáka. Z výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Stavební Nidek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
9: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
10: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
0: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: Hezké odpoledne, 13. hodina. Na spadnutí a zprávy připravil Ondřej Albrecht.
12: Já přeju hezké odpoledne. Oheň v Českém Švýcarsku se dál nešíří, pod kontrolou ale ještě plně není. David Pastrňák zřejmě na mistrovství světa národní tým neposílí. A kolony jsou stále v úrovni letiště na dálnici D7. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Ráno zasahovali asi na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím ale oheň nemají. Do zásahu se znovu připojí také vrtulníky. Ministr životního prostředí Igor Červený odmítl před jednání vlády spekulovat o lidském zavinění požáru.
13: V prvé řadě musíme oheň hlasit, následně vyšetřit, jakým způsobem k tomu došlo a následně vyčíslit a naplánovat vlastně nějakým způsobem tu nápravu. To znamená, v tento moment jsou to pro mě spekulace, dokud nebude ukončeno vyšetřování, nebudu mít jasná data, tak samozřejmě to nechci nějakým způsobem komentovat.
12: Na místě už jsou také dva vrtulníky ze Slovenska. Při zásahu se zatím jeden hasič přehrál. Pietní shromáždění v pankrácké věznici dnes připomnělo oběti pražského povstání z května 1945 i více než 1000 lidí, které na pankráci popravila gilotinou nacistická okupační správa. Akce se zúčastnili například předseda sněmovny Tomio Okamura, místopředseda senátu Jiří Drahoš, zástupci vězenské služby i někteří pozůstalí. K uctění památky položili k památníku v takzvané sekirárně květinové věnce. Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů v posledních měsících výrazně zpřísnila ostrahu prezidenta Vladimíra Putina. Vzhledem k tomu, že panují obavy z možného puče nebo atentátu provedeného s nasazením dronu. Putin letos ještě nenavštívil žádné armádní zařízení, i když loni takové cesty podnikal pravidelně. Zpřísněné jsou také bezpečnostní prohlídky lidí, kteří za šéfem Kremlu chodí. Jeho osobní kuchaři, ochranka a fotografové nesmějí cestovat veřejnou dopravou a používat telefony s přístupem k internetu. Do jejich domovů navíc byla nainstalována sledovací zařízení. Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. I když v sobotu pro jeho Bruins skončila sezona, podle českého reprezentanta je spíš nereálné, že by tak rychle naskočil zpět na led za náš národní tým. Podle Pastrňáka potřebuje čas na odpočinek a přípravu, kterou by ale v tomto případě neměl. Podle něj by se muselo něco dramaticky změnit, aby se na šampionát, který začne 15. května, dorazil.
0: Frekvence 1. Počasí.
12: Teploty dnes ukážou 22 až 27 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 18. Bude polojasno až oblačno, večer na západě se může začít zatahovat, odpoledne a večer v Čechách místy můžou ojediněle přijít i přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku se dnes ale ještě obejdeme bez srážek.
0: Frekvence 1. Doprava.
12: Kolona je před Brnem na dálnici D1 od Vyškova, 213. až 207. kilometr, to je místo, kde budete popojíždět zhruba 10 minut v koloně. 15 minut vám potom zabere průjezd po dálnici D48, a to ve směru na Ostravu, mezi 12. a 8. kilometrem. V opačném směru je tam potom zdržení zhruba asi na nějakých 10 minut. No a 10-minutová kolona je stále taky v okolí pražského letiště na dálnici D7 při cestě ve směru do centra mezi 1. a 0. kilometrem. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
11: Pojďme na to, 3,5 minuty. Po 13. hezké odpoledne začínáme sportem. První fotbalová liga v Česku má za sebou první kolo nad stavby. No a do konce sezóny tak zbývají poslední 4 kola. Ale o co se ještě hraje? Tak o tom si budeme povídat se sportákem a naším komentátorem, dá se říct taky, a kolegou Alešem Svobodou už za pár minut. Do té doby DJ Bobo, Sunrise Avenue nebo taky kapela Krištof. Pojďme se bavit.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: DJ Bobo a Freedom, to nejlepší z muziky, čtvrt na dvě odpoledne. A my řešíme první fotbalovou ligu v Česku, která má za sebou první kolo nadstavby. Do konce sezóny tak zbývají poslední čtyři kola. O co se ještě hraje a co už je naopak rozhodnuté, to ví kolega sporťák Aleš Svoboda. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Důležitý zápas vládla Slavia, která vyhrála v Liberci. Na druhou Spartu má v tabulce náskok 8 bodů, tak co jí ještě dělí od titulu?
1: Je to tak, Slavia má další 3 body, Liberci potvrdila mimo jiné, že její fotbal není celý nejhezčí, ale je účelný a soupeře bolí. Sešívaní ví, že pokud teď v sobotu porazí v derby Spartu, tak je titul její nejprestižnější utkání v lize, tak má další extra náboj. Spartané by totiž určitě neradi slavistům asistovali při oslavách titulu. Aby se tak nestalo, tak musí v sobotu večer uhrát v Edenu aspoň bod. Ale už to celkově není o tom, zda Slavia titul uhraje, ale kdy.
0: Velký krok ke třetímu místu udělala Plzeň. Vyhrála nad Hradcem Králové 3-1. Na čtvrtý Jablonec má k dobru 5 bodů. Tak v čem je třetí místo v lize směrem k evropským pohárům výhodnější než to čtvrté?
1: Z třetího místa se hraje druhé předkolo Evropské ligy, ze čtvrtého místa druhé předkolo kvalitativně nižší konferenční ligy. Jablonec ale honí ještě cennějšího zajíce, než o kterých teď hovoříme, protože se proboxoval do finále domácího poháru MOL Cupu a pokud se mu povede v utkání, které se bude hrát 20. května v Hradci, porazit Karvinou, tak ho čeká odměna v podobě čtvrtého předkola Evropské ligy, což znamená jistotu podzimu v evropských pohárech, minimálně v konferenční lize.
0: Jistou záchranu má po výhře nad Duklou taky Zlín. Důležitý bod za remizu zapsali týmy Baníku a Slovácka. Tak jak situace na dně tabulky teďkom vypadá?
1: Dukla tím, že jako jediná nebodovala, tak spadla teď dočasně na poslední místo se 23 body o skóre, ale stejný zisk má i Baník, Slovácko je na tom o bod lépe. Z herního úhlu byla možná paradoxně nejlepší Dukla, jenže nevytěžila z toho ani bod. Baník znovu nenatchnul, ale pod novým trenérem Dvorníkem ukázal lepší energii a také lepší hru směrem dozadu. No a snaha Slovácka, ta se opakovaně rozbíjela o vyhlášenou obranu Teplic, ale i ten získaný bod pro Slovácko má po 5 porážkách za sebou svoji hodnotu.
0: Tak tolik sportovní novinky ve vysílání Frekvence 1, tolik taky Aleš Svoboda. Ty další přineseme zase společně ve středu odpoledne. Budeme se těšit, Aleši, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: Modern Talking, to nejlepší z muziky. Na frekvenci 1 máme na chlup přesně 1:30 odpoledne. Samozřejmě budeme dál rozdávat radost. A to třeba díky kapele Bee Gees bude i Kristýna, Mark Ambor, ale stejně tak se podíváme v pondělí odpoledne, jak to aktuálně vypadá na cestách v případě, že nás taky posloucháte za volantem svých vozů.
1: Dálnice D1 z Brna do Prahy je po požáru nákladního vozidla na 119. kilometru na dobu nezbytně nutnou zcela uzavřena. Poslední volný sjezd je exit 134 Měřín. Na dálnici D1 ve směru na Prahu si dejte pozor také na 149. kilometru. Probíhá tady vyprošťování nákladního vozidla po dopravní nehodě. V koloně budete popojíždět od 153. kilometru okolo 10 minut. A s opatrností projíždějte kolem dopravní nehody osobního auta na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové na 120. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Comic Con Brno a...
4: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
5: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
6: Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
5: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.

0: To nejlepší z muziky Bee Gees na frekvenci 1 skoro ve 1:15 odpoledne. Mám tady pozvánku do Karviné, poměrně dost zajímavou v případě, že byste to úplně neměli z ruky v červnu do Karviné, tak si myslím, že si tam užijete nádherný program, protože tam budou probíhat vlastně dvoudenní dny Karviné. Letos teda nabídnou program na několika místech ve městě. Vedle populárních interpretů se návštěvníci městských oslav budou moc těšit na projekt Symphonic Dance Music, který vlastně propojí moderní taneční hudbu se symfonickým orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava. To si myslím, že bude parádní zážitek. Na pódiu se představí desítky hudebníků v netradičním spojení klasiky a současných rytmů. No a představte si, že atmosféru doplní taky vokální zpěvačka Daša Ize světelnou vizuální show. Dašu určitě znáte, v případě, že sledujete třeba Stardance, tak tam pravidelně vystupuje a zpívá teda opravdu náramně. No a oslavy se budou konat konkrétně v pátek 12. a taky v sobotu 13. června. Takže se můžete vybrat, jestli pátek nebo sobota, ten program se tradičně rozprostře do několika lokalit. No a hlavní bude louka, stage v parku Boženy Němcové, ta bude nabízet vlastně největší hudební hvězdy a další scény pak doplní program o různé žánry i komornější vystoupení, takže si budete moct opravdu vybrat. No a budete se moc těšit na koncerty i v letním kině nebo na Masarykově náměstí a mezi těmi účinkujícími bude třeba Ben Kristovao, kapela Divokej byl, Olga Lounová nebo i kapela Olympic. Je se na co těšit.
1: Koho baví poranu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A dorazí i zajímavý host.
5: Jak se Pražákovi žije v Olomouci?
3: Jak se mu tam daří a jak se mu tam vaří?
5: Bude tu s námi kuchař.
3: Dokonce šéf kuchař.
5: Roman Paulus.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

0: To nejlepší z muziky je Luis Fonsi, Demilovat to na frekvenci na za chviličku zprávy, pak Vojta Zánou, nazdar.
1: Nazdar.
2: Nazdar, nazdar.
0: Tak co vy dva? Co vy dva po víkendu?
1: Co my dva?
2: Po víkendu dobrý.
1: Jo? Dobrý.
2: Víkend byl parádní, teoreticky jsme se skoro opálili všichni.
1: Nádherný to bylo.
2: Nasosali Dčka.
0: Že byste vypadali dvakrát opáleně, to úplně nemůžu říct.
2: Já jsem máš u 50.
0: Ty máš pade.
2: Hmm.
0: No. A to je možná ta chyba.
1: A je tady blbý světlo.
0: A je to taky tím světlem. Všechno vysvětleno,
1: no, přátelé. Já si taky myslím.
2: Taky pej zelený.
0: Že jo? Taky má takovou úplně vyblitou barvu. Sakra, čím to
2: takže
0: je.
2: Vím, co jsi dělal víkendu.
1: Frekvence jedna srší zdravím podle těho.
2: Uvažil jsi něco dobré.
0: Ne, všechno je světlem, fakt. Musíme to tady nějak vyměnit.
2: Máme to tady takový močový.
0: Tak jo, tak jsme probrali všechno zásadní.
2: A budeme se těšit zítra.
0: A budeme se těšit zítra. Nazdar, čau.
2: Čau.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehkýkryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Elektronická evidence tržeb se zřejmě vrátí od ledna 2027. Detektivové obvinili další lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou. A kolony jsou v úrovni letiště na D7, ale také na D1. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda. Návrh, který ještě projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů asi 14,5 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a také úprava daně z přidané hodnoty.
8: V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v obchodě. Na rozdíl od předchozí verze nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazník sám nepožádá. Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO už v roce 2016. Od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu přerušená do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 je pak zrušila vláda Petra Fialy. Kup frekvence 1.
7: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů, legalizace výnosu z trestné činnosti a také zneužití pravomoci úřední osoby, jak na webu sdělilo vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. V případu je už obviněn také Tomáš Jiřikovský. A to kvůli praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes v Jerevanu na okraji summitu Evropského politického společenství sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Na síti X Zelenský uvedl, že hovořili o spolupráci v řadě oblastí nebo o vzájemných návštěvách. Vyjádřil také vděčnost za slovenskou podporu vstupu do Ukrajiny do Evropské unie. Hokejový útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce. Ten s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezonu. 28-letý Procházka přišel do Liberce před touto sezónou z Karlových Varů a v 30 zápasech za Bílé Tigry si připsal 7 bodů za 2 branky a 5 asistencí.
6: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Teploměr se dnes zastaví na 27 stupních Celsia, na horách to bude kolem 18. Bude spíš polojasno až oblačno, večer na západě v Čechách spíše zataženo, místy tam může také zapršet. Na Moravě a ve Slezsku se dnes ještě obejdeme beze srážek.
3: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Na D1 kolona mezi 125. a 116. kilometrem ve směru do Prahy. Zdržíte se tam zhruba kolem půl hodiny. Další zdržení je potom na Pražském okruhu ve směru na dálnici D5. Tam necháte před 23. kilometrem zhruba 10 minut. No a 10 minut je potom kolona taky na D7 v úrovni Pražského letiště. Ve směru do centra je to zhruba na 10 minut zdržení. Tak šťastnou cestu, teď už začíná odpolední vysílání a Jani s Vojtou.
2: Hezké pondělí, hezké 4. května a nás čeká zase krátký víkend, takže to je takový optimistický, ne?
1: Ano,
2: je to takový lepší pondělí.
1: No, nesprávně si použila to zájmeno. Nás nečeká, my máme
2: Já mluvím jako obecně.
1: Jako obecně, ano.
2: Ne, tak
1: obecně
2: jako naše posluchače, že jo? Hlavně... Jako to zajímá, že jsme tady.
0: Já to nebudu, já jsem v pohodě. Já jsem posluchač.
2: Tak je to takový nesympatičtější. No. Já teda musím říct, že i já si myslím, že si fakt lidi vzali mezi těma dvouma svátkama volno, že ano. Ta Praha není tak plná. Jako
1: taky jsem si toho všiml. A hlavně prodloužili takty tramvají, jsem zjistil.
0: Jo, že, ano, dokonce i metro vlastně.
1: Prázdninový provoz, že tramvaj, na kterou jsem běžně čekal třeba 9-10 minut, tak teď jde jednou za 18 minut. Takže jsem si posečkal.
0: Já jsem se vztekl, že jsem na metro čekal o minutu díl, dobře. Okay,
2: tak přátelé, nečekejte na nic, máme pro vás spoustu skvělý muziky a přejeme pohodový pondělí.
1: Dobrý den.
6: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: hodin 10 minut. Dneska se mi strašně těžko odcházelo z domova.
1: Ježiš, dávali pohádku,
0: ne? Ne, no. Jezerní královnu.
1: To dokoukáš večer.
0: No, já nevím.
1: Ono to naštěstí jde posunout.
0: Když si budou třeba ve dvě ráno dávat reprízu.
1: Ale nebudou, vy nemáte možnost si posunout.
0: Jako zpětného posouvání. No, máme, ale já mám rád, když to běží live. Ne, špatně tak... se mi odcházelo kvůli našemu pejskovi. Já nevím, co se to naučil, ale možná teďko o víkendu, že jsme s ním byli trošku intenzivnější, tak mu to nějak došlo. A ten stropil takovou scénu, když jsem
1: jdu
0: pryč. Ale jako ne, že by třeba jako vrčel nebo štěkal.
1: Takovým sen.
0: On seděl jak oukropeček.
1: Takovým sen.
0: Klonil hlavičku, že jo. Já mu říkám, co ti je, Frankoušku. A on na mě tak smutně koukal. Teď se ke mně přitisknul, volíznul mi ruku, tvář, že jo. A já jsem mu říkal, chceš něco k baště? A on najednou, ne?
1: No, jasně.
0: Tak jsem mu dal jeden králičí páseček, on je má rád, a pak znovu začal.
1: Takže jako... chtěl znovu páseček.
0: Ne, nechtěl páseček. Nechtěl, abych
1: odcházel. Takovým sem? Byl tady někdy? Nebyl?
0: Nebyl.
1: Tak proč jsem nevímeš?
0: No, on teďko hrozně líná, to by tady bylo na sněží, no, jako
1: zněje. Tady tak líná.
0: Jo.
1: To mi nemáme vysavač sebou.
0: Ne, mě spíš zajímá, jestli třeba i vaše láska tohle umí. Jestli vám dělá takovýhle scén.
1: Ne, já mám někdy pocit, takhle, my totiž nechodíme tak často jako vy, jako no. My, mimo její okruh. Ona je furt s někým, že jo?
0: Jasně.
1: Takže já mám někdy pocit, že když odcházíme, že ona dělá takový ty signály, jako to je konečně.
0: Vylezu na gauč a budu se válet celý odpoledne.
1: Přesně, všude, kam nemůžu, si vlezu.
0: No.

0: 14 hodin 15 minut na frekvenci, když už teda řeč je o těch psech, já mám krásnou historku.
1: No.
0: My jsme byli o víkendu na výletě.
1: No, hrubá, to se svádělo.
0: Hrubá skála.
1: No,
0: znáte to tam.
1: Je to krásný.
0: Krásný zámeček. Chodíš tam mezi těma skalama, že jo? Takže chládeček. Byli jsme tam s naším psem a jdeme. A ona byla jako utržená se řetězů, hrozně to bavilo. A já na ní volala, lásko, lásko. A teď nějaká paní jde a říká, neděláte vy v rádiu? Tam má nějaká paní taky lásku. Já říkám, jo, to jsem já a to je ta láska. Říkám, já to poslouchám a to je láska, Ježíš, to je láska. A to strašně vtipný. Tak jsem říkala, že paní pozdravíme.
1: No, prostě no. Dobře vybraný jméno psa.
0: Vidíš to.
1: Je vlastně virál takový, jo. Že jo?
0: Ale je teda pravda, že pak se i znovu stalo, že nás někdo zastavil a říká, počkejte vy, jako neříkáte lásko, jako prostě zdrobněli navíc. Ona se tak jmenuje, říkáme, ona se tak jmenuje. No. Ježiš, to je tak hezký, no. Tak to takový milej vejlet. No. Jinak Hrubá skála, naprosto fenomenální.
1: Ale dlouhou jsem tam nebyl teda.
0: Hele, jako pozor, jestli se tam budete chystat, tak to rozmyslete, protože my jsme přišli v 10 hodin na to místo a ještě to docela šlo a ještě jsme vlastně zaparkovali nikde žádný auto. No. V 11 jsme tam odtud odcházeli. Prostě jak na Václaváku.
1: No to je, jak když jedeš do Hornbachu o víkendu.
0: Hele, no, to bylo už jako nevlídný, to v podstatě prostě...
1: Já jsem tohle zažil...
0: No, šílený.
1: Já jsem tohle zažil pár let zpátky v Adršpašsko-Teplických skalách, což mám hrozně rád, já se tam hrozně rád procházím mezi těma ohromnýma skálama.
0: Ale musíš fakt přijít jako v době, kdy, já nevím, sněží, nebo...
1: Ne, já jsem měl pocit, že jdu ve frontě.
0: No.
1: Že vlastně jako tempo určuje ten, kdo je první.
0: A neviděli jste, na sociálních sítích se šíří takový video ze Sněžky teď z víkendu.
1: Jo.
0: Tam je prostě snad, já nevím, 3-kilometrová kolona lidí a všichni jdou na Sněžku.
1: Z nás, co tam všichni děláte?
0: To buďte doma, doma je doma přece.
2: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: to byla Europa Kerry na frekvenci 1 je půl třetí.
1: Máme tady Ondru a Ondra nám právě teď nabídne zprávy.
2: Hezké odpoledne. Třemi nově obviněnými v souvislosti s bitcoinovou kauzou jsou podle informací některých médií bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Maximální ceny paliv v úterý opět vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín. Jehož nejvyšší cena oproti dnešku stoupne o 40 haléřů na 44,29 Kč za litr. Nejvyšší povolená cena nafty pak stoupne jen o 4 haléře na 44,59 Kč za litr. Hostem Press klubu dnes bude ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě. Romana Navarová se bude ptát na vládní podporu sportu a také na možné pnutí ve vládní koalici. Zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále je hlášená kolona na dálnici D1 před Brnem od Vyškova na 213. až 205. kilometru. Je to zhruba na 10 minut. Dalších 10 až 15 minut je potom kolona na dálnici D1 dál na Prahu na 124. až 119. kilometru. A komplikace jsou také u Prahy na Pražském okruhu směrem dál k Ruzyni. Je to mezi 13. až 23. kilometrem asi na 15 minut. A u samotné Ruzyně se potom zdržíte na dálnici 7 ve směru do centra asi 10 minut kvůli tomu, že tam uzavřeli jeden pruh. Jezdí se pouze jedním. Tak šťastnou cestu.
1: Já myslím, že úplně nejlepší zpráva dneška je velryba Timmy žije.
0: Ano.
1: Já to hrozně s velkým zájmem sledovala.
0: Slavný keporkak se dostal do, nebo mimo teritoriální vody.
1: Aha, po dlouhých hodinách, kdy nebyly k dispozici žádné spolehlivé informace, tak dneska ve 12 hodin se objevily, respektive teda v pondělí ráno, už se objevily dneska ráno, z GPS lokátoru.
0: Jo, oni dali Timmy mu GPS lokátor.
1: Oni mu dali má GPSku, no.
0: Tak vidíte, škoda, že tam není kamera, mohl být live přenos.
1: To je pravda, no.
4: Někdy bude... padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: rubrika, ve které vám představujeme příběhy, které jsou buď vymyšlené, anebo zcela pravdivé.
1: Pojďme na začátek 20. století. Představte ano. si takové přístavní městečko a tady přes to přístavní městečko se prohnala silná bouře, která zničila nově postavené molo. Starosta tohoto městečka, který jeho výstavbu prosadil, a to navzdory varování odborníků, nedělej to, nebuď blázen, jsou to zbytečně investované peníze, tak samozřejmě to varování odmítl přijmout. No a místo toho, když se tohle všechno stalo, obvinil samotnou přírodu a nechal potrestat vítr. Městská stráž musela symbolicky vystřelit z děl směrem k moři a radnice dokonce vydala vyhlášku, která zakazovala ničivým větrům vstup do přístavu. No samozřejmě, prostě...
0: Zakazujeme větry.
1: Přesně tak. Celá tato situace se stala terčem posměchu veřejnosti, taky médií, a pod tlakem kritiky starosta nakonec odstoupil a město nechalo molo znovu postavit. No. Tentokrát ale samozřejmě podle doporučení odborníků tak, aby to molo vydrželo i větry.
0: Takhle, kdyby bylo Slovensko přímořský stát, tak bych věřil, že je to pravda a brzy by to bylo i u nás.
1: No, tak je Slovensko a dál.
0: Já bych tomu věřil. Tak schválně.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Není to pravda.
0: Není.
1: Ne, ale je to smyšlený příběh.
0: Ale je to hezký smyšlený příběh.
1: Hele, ale jak sleduju na Instagramu profil Zažij růst, tak tam mají takový zajímavý věci a tam, já jsem se nechala inspirovat jedním příběhem, možná to znáte, perský král Xerxes nechal postavit most přes úžinu.
0: No.
1: No a co se nestalo, že jo, prostě nevydržel. No a on nechal zbičovat moře. Takže tohle byla jenom inspirace. Prostě tento příběh se nestal.

0: Pondělí odpoledne, 14 hodin 44 minut, zamíříme na silnice. Zrovna se mi stala, minulý týden taková situace, stála jsem v koloně a samozřejmě se stala tak jako blbě, ne úplně při kraji, což bys měl, že jo.
1: Takový ten sanitární koridor.
0: Sanitární, no ale nejenom sanitární, že jo. Ale taky,
1: taky
0: motorky, že jo.
1: No to je fakt, že ale oni toho jako zneužívají.
0: No, tak mě tam protroubil nějaký klučina, tak já mu uhnula samozřejmě, proč ne, tak on má motorku, aby mohl být někde dřív, že jo, než já v autě. No ale říkala jsem si, že to je strašně nebezpečný přece.
1: No takhle, ono obecně pro lidi, kteří třeba jednostopým vozidlům neholdují, je setkání s motorkou na silnicích dost často nebezpečná situace, protože jak člověk vlastně neví, jak se ten stroj chová, tak dost často může úplně banální jako nepozorností dojít k něčemu velmi ošklivému.
0: Třeba mi odřel to.
1: No, a to se nedělá.
0: Ne, nebude si z toho dělat legraci, prosím vás. Míříme teď na silnici z jednoho jediného důvodu.
1: Ano, protože je odpoledne vždycky dopravní špička, jezdí se domů, na výlety, na chalupy a tak dále a tak dále. No a taky je hezký počasí a tím pádem je na silnicích mnohem víc motorek.
0: Tak kolikrát jste za volantem zaregistrovali tu motorku opravdu až ve chvíli, kdy byla skoro u vás? Já myslím, že téměř po každý.
1: Ona to svým způsobem není náhoda, protože mozek filtruje věci, které nečeká.
0: A motorka je menší, je rychlejší a snadno je samozřejmě můžete přehlédnout.
1: Typická situace při změně pruhu, předjíždění nebo odbočování doleva.
0: Tady stačí opravdu vteřina nepozornosti a proto je celý tento týden v terénu náš kolega Tomáš Fíla a to s kampaní Hele motorka.
1: Tak Tome, kam jsi dneska vyrazil? Kde tě máme? Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dnes jsem vyrazil na výlet na Karlštejnsko kolem Hlásné Třebáně, na silnici na Srbsko a také jsem tady zastavil jednoho řidiče. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, jsem Adam.
2: Adame, já mnohokrát děkuju, že jste souhlasil s tím, že si popovídáme. Já už jsem vám trošku ten projekt Hele motorka nastínil a tak se vás chci zeptat, tady ty lesní zatáčky kolem Karlštejna jsou sice krásný, jako ta příroda, to je prostě úžasný, ale je to taky trochu zrádný, že jo?
3: No jasně, no, je to tady úzký, není vidět, všude samá skála, takže nic moc přehledného.
2: Přesně tak, no třeba taková motorka, ta je malá, je hbitá, takže se v té zatáčce může klidně skovat než větší auto. A navíc mozek má tendenci objekty, které nečeká, z paměti Adame prostě vymazat.
3: To je zajímavý, jakože bych tu motorku jako viděl, ale neviděl teda.
2: Jo, je to tak. Ona tam bude, ale váš mozek ji vlastně jako nepřijme. Tomu se totiž říká slepota z nepozornosti. A já mám pro vás takový trik, jak můžete vlastně mozek trénovat proto, aby on si opravdu ten obraz okamžitě spojil s tím, co vidí, abyste na to mohli reagovat. Existuje taková jednoduchá pomůcka, kdykoliv uvidíte na cestách jet jakoukoliv motorku, tak si sám pro sebe řeknete heslo Hele motorka. Adame, šel byste do toho se mnou? Vyzkoušíme si to heslo říct?
3: Dobře.
2: Jo, pojďme na to. Takže 3, 2, 1 Hele motorka. Perfektní, já vám mnohokrát děkuji. No a kdybyste se chtěl dozvědět víc o tom, jak lépe vidět a chránit motorkáře na silnicích, podívejte se na www.helemotorka.cz. Adame, já vám mnohokrát děkuji, že jste tady se mnou byl. Bylo to fakt zajímavý a přeju vám, ať máte šťastnou cestu a hezký den.
3: Já taky děkuju, mějte se fajn, naschle.
0: Děkujeme moc. Ještě jednou heslo za volantem zní Hele motorka.
1: A taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Více na www.helemotorka.cz.

0: zničil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Pondělní večer ve 20 hodin a 10 minut patří na televizi Seznam westernu Mé jméno je nikdo. Na Divokém západě nikdo netasil tak rychle jako legendární Jack Beauregard v podání Henryho Fondy. To ovšem platí jen do chvíle, než se objeví pistolník jménem Nikdo se zářícím úsměvem Terence Hilla. Úterní večer ve 20.10 patří závěrečnému dílu seriálu Kriminálka Staré město. Ve finále druhé série se Zuzana ocitá uprostřed nebezpečné hry, kde jde o život. Vyšetřování ji zavede přímo k jádru zločinecké organizace, ale po zmařené operaci se stává terčem. Padne do léčky a končí v rukou únosců. Zatímco bojuje o přežití, její kolegové rozjíždějí závod s časem, aby ji našli a zachránili. Ve čtvrtek ve 20.10 uvede televize Seznam film Lidice. Lidice bývaly vesnicí jako každá jiná. Atentát na Heinricha ale vše změnil, protože 10. června 1942 napochodovaly skupiny SS mezi obydlí a spustili teror, který měl za následek vyvraždění desítek lidí a zánik celé obce. Jak to ve vesnici vypadalo v nejtěžších chvílích a co tomu všechno předcházelo. Sledujte historické drama s Karlem Rodenem a Zuzanou Fialovou v hlavních rolích. Divoký západ, poslední díl seriálu Kriminálka Staré město a historické drama Lidice. To je váš týden na televizi Seznam.

0: Eros Ramazzotti na frekvenci 1. Za minutu bude 15 hodin.
1: Po 15. hodině další skvělá muzika a my můžeme slíbit třeba Ace of Base.
0: Taky bude Cher.
1: A nebo Martin Solveig a Dragones.
0: A zprávy s Ondrou už za malou chvíli.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s těmi je tu Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Neznámý pachatel na Tachovsku poničil mateřskou školku. Hasiči stále bojují s požárem v Českém Švýcarsku a kolony se stále tvoří na dálnici D1, ale také na Pražském okruhu. V mateřské školce v Černošíně na Tachovsku neznámý pachatel vniknul dovnitř a zdemoloval téměř všechno vybavení. Ve školce zničil postýlky, vybavení a také hračky. Škoda je několik set tisíc korun. Zařízení teď bude několik dní mimo provoz. Na pomoc podle starosty Vladimíra Krejči přispěchali i samotní rodiče.
5: Pro obyvatele to znamená, že školka tento týden je zavřená, otevřeme příští pondělí. Rodiče dnes přišli jakýmsi způsobem nám pomoct s úklidem, takže to největší úklid byl proveden za pomoci rodičů, za což jim moc děkujeme, a teď to bude na personálu školky. Budeme zvažovat možnosti lepšího zabezpečení.
4: Zástupci Krkonošského národního parku vyzvali návštěvníky, aby byli velmi opatrní při manipulaci s ohněm a respektovali platná varování. Je totiž velké sucho a hrozí další riziko požáru. Pokračuje mluvčí KRNAPu Radek Drahný.
6: Je třeba si uvědomit, že i takové obyčejné věci jako kouření je vlastně pohyb s otevřeným ohněm a máme velké zkušenosti s tím, že množství požárů v přírodě právě vznikne od pohozeného nedopalku. Takže turisté by se měli uvědomit, že pohybují-li se po národních parcích, tak ve většině území se pohybují lesními porosty a v lesích ze zákona je zakázáno kouřit.
4: Kvůli teplému a suchému počasí platí na většině území Česka až do odvolání výstraha před vznikem požáru. Stovky hasičů s pomocí vrtulníků už třetím dnem likvidují rozsáhlý požár lesa v Národním parku České Švýcarsko v kraji Ústeckém. Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Informuje o tom dnes regionální pobočka rakouského veřejnoprávního vysílatele ORF ve spolkové zemi Burgenland. Podle právního zástupce podezřelého jde o bývalého zaměstnance německé firmy, který se jí pokusil vydírat. Policie dosud zajistila 5 otrávených výživ. Ve všech byl jed na krysy. 2 balení v Česku, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení. Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli věnoval nedělní vítězství ve velké ceně Miami Formule 1 zesnulému krajanovi Alexi Zanardimu. Bývalého závodníka a úspěšného paralympionika, který zemřel minulý týden ve věku 59 let, označil za dobrého přítele. A řekl, tohle vítězství je pro Alexe. Ten si po třetím vítězství za sebou upevnil vedení v průběžném pořadí šampionátu. Po 4 závodech vede Antonelli o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Georgem Russellem.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploty dnes v noci budou kolem 15 až 10 stupňů Celsia, bude spíše oblačno až zataženo. Hlavně na západě a severozápadě Čech přijdou přehánky. Místy můžou přijít také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se zatím začne zatahovat.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A jdeme na silnice, zdržíte se stále před Brnem na dálnici D1. Od 2.16. až po 196. kilometr celkem necháte přes 20 minut v koloně. Kolona před Jihlavou se už zmenšila, aktuálně se zdržíte na 124. a 119. kilometru asi 10 minut, ale stále jsou komplikace také na Pražském okruhu. Hned za D1, potom směrem k D5, tak tam necháte mezi 3. a 23. kilometrem zhruba 20 minut. V úrovni letiště potom na D7 ve směru do centra necháte asi 10 minut kvůli zúžení. Tolik informace z dopravy, teď už pokračuje odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
0: 3 minuty po 15. Hezké odpoledne vám přejeme. Já jsem tady narazil na jednu docela zajímavou zprávu, jak se všude teď mluví o umělé inteligenci, robotech humanoidních a tak dále a tak dále. Tak během jednoho školního vystoupení při jedné čínské škole, tam mezi děvčaty, která tam tancovala, pobíhal humanoidní robot a do jedné z těch dívek se zamiloval a furt se na ní jako sápal. Jakože na ní normálně jako dotíral.
4: Jak to ne, dopadlo? No. Mají roboťátka?
1: Vzali se.
0: Ne, oni mají robokopy, že jo? To je napůl.
1: Počkej, to mi chceš říct, že už mají jako emoce?
0: No,
1: že
0: já nevím,
1: mají city?
0: Já nevím, jestli mají emoce, nebo jestli na něj přišlo jaro jako jednoduše, že to mají jako pejsci, víš, že prostě jako...
1: No takže mají emoce, no. Nebo respektive jako mají pudy.
0: Pudy, no, hezká, holka jdu na ní, že jo? No, tak to prostě...
4: A buď to půjde, nebo to nepůjde.
1: Tak já taky pár takových robotů znám.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Právě teď telefonovat, jdeme proplácet účtenky, voláme Terezce.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak snad nám to Terezka zvedne. Odkud máme Terezku?
0: Terezka je z Bílého újezda.
3: Z Bílého újezda v Českém středohoří.
0: To nevím, to se tady nepoznám.
3: Zeptáme se. Újezdu je spousta.
0: Bílý újezd.
3: Aha.
0: A peněz je tu docela dost.
4: Ten slova, prosím.
3: Dobrý den, Teresko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
3: No jistě. Teresko, já se vás musím hned z kraje na něco zeptat. Vy jste z Bílého újezda. Je to Bílý újezd v Českém středohoří? Jo, je to on. Já jsem z Chotiměře, prosím pěkně.
4: Počkejte, já jsem to přesuchal, mě to je něco reklam. Takže Bílý újezd je v Rychnovském okrese,
3: tak to je jiný Bílý újezd. Tak jsem se radoval špatně.
0: Ty jsi myslel,
3: já jsem si myslel, že jsme sousedí, že jsme přes kopec, protože Bílý újezd je v Českém středohoří. Nicméně zdravíme na Rychnovsko a ptáme se, za co jste utrácela.
0: Přesně.
4: Za pantofel prosina.
0: No, já to tady přečtu, jo, celý to psaní. Chtěla bych proplatit tolik a tolik za školní pantofle prosina, který má ve svých 10 letech, teď se podržte, velikost 1,40.
3: Aha.
0: A něco jako dětské velikosti jsme opustili už dávno, takže mi držte palce, abychom nemuseli schánět nadměrné velikosti ještě než dokončí základní školu. A to vám teda držíme palce.
3: No to teda jako...
0: To je brutální.
3: To je šílený, v 10 letech 1,40. Ten má nohu delší než šlejtko, ne? Jako...
4: Takový přerostlej celý, no.
0: Jste ho moc zalejvali.
3: A kolik měří jako na vejšku, jak je vysoký?
4: Má přes 150 cm. No.
3: V 10 letech. Hezký.
0: No, každopádně, pojďme k sumě, protože ta si myslím, že je docela pěkná.
4: No. Je to kolem tisícovky.
0: Ano, 1028 korun vám Frekvence 1 vrátí. A moc gratulujeme. Pozdravujte syna. No snad nám naroste aspoň tak, když už teda noha 1,40, tak by mohl narůst do nějaký hodně vejšky a být třeba dobrý basketbalista.
3: No jasně.
4: To vidíme, no, na sport to nevypadá.
3: Ale děkuji moc. Ale má se o co opřít a to je důležitý.
0: Tak počkejte, než se rozloučíme. Na co to teda vypadá, když ne na sport?
4: No, to nevím.
0: Tak aspoň kytarista. Tak se necháme překvapit. Moc gratulujeme.
3: Naslyšenou.
0: Mějte se, naslyšenou.

0: Whitney Houston na frekvenci 1, 15 hodin 17 minut. Když jsme před malou chvílí propláceli ty pantofle pro přerostlou nohu syna naší posluchačky. Jo?
1: 10 let, velikost 1,40.
0: Já jsem si vzpomněl na syna mýho bratrance.
1: Kolik máš ty nohu?
0: Já mám 47. Taky docela masakr chvílema se hrát boty,
1: jo. Docela hustý, no.
0: Ale syn mého bratrance, je to kluk, kterému je 17, 18 let v tuhle chvíli.
1: A?
0: Má 50.
1: Nakecaj.
0: Normálně mu vozejí boty ze zahraničí, protože u nás se tyhle velikosti strašně špatně schání, maximálně nějaký sportovní boty.
1: A nebo a ty, si nechat šít, no.
0: A ty jsou až šíleně drahý, ty no. Sportovní, nebo ty ručně šitý jsou. Padesátka noha.
1: Ty krása, to si vůbec nedokážu. To počkej, tak to si takhle. Raz, dva, tři, čtyři.
0: No, to je docela.
1: To je ono.
0: To je jak předloktí dlouhý prostě.
1: To je prostě noha. Dílky týdle obrazovky.
0: No hele, když se podíváš na moji nohu, já mám 47, což je něco přes 30 cm.
1: A ty jsi ale hodně vysoký, ono se to jako ztratí, no.
0: No, u mě to vypadá vlastně jako takový malý kopejtko.
1: Kdyby jsi měl kratší nohy, bys podle mě připadával. Ne?
0: To je možné. Naštěstí jsem našel své těžiště.
1: Ne, jako popravdě, jo. Já si toho všímám. Lidi, mladí lidi, vlastně i děti, teď jsme toho svědky, mají opravdu jako nezvykle velký nohy.
0: No, ale i holky.
1: No, jasně.
0: Protože třeba sestřenice našeho syna měla ve 13 letech 42. Ve 13 letech holka.
1: No.
0: No,
1: my máme taky doma 10-letou holčinu a to už má taky 1,40.
0: No ale pozor, jako 2,40 to je noha, kterou má můj taťka. Můj tata měl vždycky jako 2,40.
1: Čím to může být, viď?
0: Já nevím, něco dávají do jídla, nebo rostou potom nohy.
1: Já nevím prostě, no ale každopádně. Hele, pojďme najít mezi našimi posluchači
0: největší nohu.
1: Ty, co mají největší nohu. To by mě zajímalo. Prostě třeba máme opravdu někoho teďka na drátě, nebo respektive na vlnách, no. Kdo nás poslouchá a teď si tak jako poslouchá ty naše slova a pochvaluje si. No, to jste ještě neviděli moji nohu.
0: No, a tak nám zkuste napsat.
1: A kolik jak se vám schání boty?
0: No, a třeba, nebo třeba vy máte běžnou velikost, nějakou 38, že?
1: A někdo vedle vás.
0: Ale někdo vedle vás má nohu takovou, že by s ní mohl odhánět mouchy, že?
1: No, že jste rádi, že mu nemusíte půjčovat svoje boty. Tak můžete psát na Instagram na knížková Vojta Effler frekvence 1.
0: Případně poslat SMS-ku na 736 300 444.
1: Taky můžete namluvit hlasovku do naší aplikace.
0: A taky máme Facebook.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
4: Prostačně si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
5: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
6: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
4: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
5: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání frekvence 1.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok.

0: půl čtvrtou.
1: Před námi Ondra Olbrecht, se zprávami Jadek Barhoncová s počasím.
2: Toyota CHR Siva.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: A získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 000.

0: nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
1: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
2: Hezké odpoledne. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 000 korun za rok pro jejich osvobození od daně. Půjde například o prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Hasiči dál likvidují také požár lesa u Rusavina Kroměřížsku, který začal v neděli odpoledne. V noci na dnešek požár lokalizovali, mají ho tedy pod kontrolou a plameny se dál nešíří. Dnes pokračovali v dohašování ohnisek. Hostem presklubu dnes bude ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě. Romana Navarová se bude ptát na vládní podporu sportu a také na možné pnutí ve vládní koalici. A zeptat se budete moct také vy na známém čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: S komplikacemi počítejte na Pražském okruhu. U křižovatky se Strakonickou ulicí se srazily dva nákladní vozy. Provoz směrem na dálnici D5 se zastavil. Před místem nehody se tvoří kolona. Nehoda se stala krátce před hodinkou. Okruh ve směru D5 a dál na Ruzyni zcela zablokovala. No a aktuálně tam vidím, že zdržení je zhruba na 15 až 20 minut od 4. kilometru dál. Kolony se tvoří taky na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. Na 213. kilometru zbrzdíte a budete popojíždět pomalým tempem až po 196. kilometr. Tak šťastnou cestu.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
4: Krásné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Úterý si připravte deštníky a pláštěnky, dalo by se říci konečně, a také se připravte na to, že počasí bude pořádně ospalé. Už od rána nás bude provázet velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně místy s deštěm nebo s přeháňkami a ojediněle očekáváme i bouřky. V bouřkách se srážkové úhrny zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční. Na zbytku zemí prší nejčastěji kolem 5 mm. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví nejčastěji mezi 21 a 26. V úterý tak bude před námi další letní den.
5: A my se teď podíváme na vaše nohy, respektive na to, jak máte velký nohy. A že je máte velký.
6: Teda máte, no. My tady máme teda opravdu jako rekordmany. Tak třeba bratranec, 13 let, píše Míša, má 47.
5: Aha. Strejda má nohu 49. To je hrůza schánět na něj boty. Raději nepodepsaná SMS-ka. A tohle, ahojky frekvence 1, mám 45, měřím 171 cm a jsem ženská.
6: Kolik?
5: 171 cm a 45. Katka píše.
6: Jo, to vám vůbec nezávidím. Já si myslím, že třeba tenisky ještě jo.
5: Pánský sportovní boty 100%.
6: No, ale třeba nějaký lodičky nebo nějaký balerínky, jo. To, jak to scháníte, to fakt jako si nechat prostě na ušít.
5: Ne,
6: no.
5: to se podle mě dává ušít. A nebo třeba jsou obchody, nebo na internetu se dají objednat, samozřejmě specializovaný velikosti. Ale pamatuju si jako lodičky, jednou jsem viděl lodičky 45, když jsme hráli v divadle Kouzelnou flétnu od Mozarta a jeden kolega tam hrál dámu.
6: Jo, potřeboval.
5: A potřebovali, aby měl štekle. Tak mu je nechávali šít. A ten krejčí, který to, nebo ten krejčí, že jo?
6: No,
5: v podstatě. Švéc, botař. Tak říkal, že v životě tak velkou lodičku jako nešel.
6: Ještě tady Vít píše aktuální téma 54 věk. Aha. Míry 198, zůstaneme jen u vešky, velikost 51. Vy jste musel být normálně basketbalista.
5: Jo, jako odrazovou plochu máte solidní.

0: Na frekvenci jedna Alex Warren, ale teď doporučení k jiné vlastně muzice, jiné kultuře, protože tohle bude stát určitě za to, tak si zapište za uši jeden termín. Ano. Ale těch termínů teda bude víc.
1: Tak než se k ním dostaneme, tak mi dovolte malou odbočku. Já jsem vždycky umění irských tanců obdivoval.
0: Takže budeme mluvit o irských tancích.
1: Ano, budeme mluvit o irských tancích. Já jsem vždycky na to koukal a říkal jsem si, šlak a herdek, jak to, že se jim ty nohy nezamotají.
0: To dělají celý život.
1: Jako od malička.
0: No jasně.
1: Jakože u nás se cvičejí Vojtovi cviky,
0: oni vystepujou.
1: Že jo? A v Irsku je učej tancovat.
0: Přesně tak. Už na porodním sále. Prostě to dítě ví, co má dělat.
1: Přesně tak. Každopádně, řeč bude o legendárních Lord of the Dance.
0: Ti totiž slaví 30 let na světových pódiích. A pozor, právě v letošním roce se vrací sem k nám.
1: No a co uvidíte, když se na ně budete podívat? Fenomenální show, která proslavila irský tanec po celém světě, přijede už po 15. sem k nám do Česka a zavítá hned do 6 měst.
0: Tak si pište Praha, Karlovy Vary, Pardubice, Jihlava, Ostrava a zastaví se taky v Brně.
1: Od premiéry v Dublinu v roce 96 viděl Lord of the Dance téměř 70 milionů diváků ve více než 60 zemích světa.
0: Moje oči ne.
1: Ne, ty jsi ještě neviděla.
0: Já viděla jenom v nějakých ukázkách, třeba sociální sítě nebo na internetu, ale naživo jsem to nikdy neviděla. Myslím, že to musí být zážitek.
1: To jo, to se rozhodně, no.
0: Ty jsi to viděl?
1: No.
0: Kecáš.
1: Jednou jsem byl na Lord of the Dance.
0: Jako fakt?
1: Dostal jsem lístky, když tady byli. Byl jsem se podívat teda. A bylo to fenomenální. A
0: to
1: právě od té doby mě bolej kyčle. Co jsem to viděl? Co jsem to jenom viděl?
0: No, prosím vás, tahle show spojuje energický irský tanec, proto ty kyčle, špičkové tanečníky, originální hudbu a velkolepou, hlavně tu velkolepou vizuální podívanou.
1: Prostě fenomén, který baví publikum bez ohledu na věk i na jazyk.
0: Jakmile Lord of the Dance jednou zažijete. Co jsem chtěla mluvit o tvojich kyčlích. Už nikdy se v irském tanci Už nikdy se v irském tanci nespokojíte s ničím menším.
1: A to turné startuje v listopadu, tak si to nenechte ujít.
0: Mám prostě

0: Eva Farná, mám boky jako skříň a mám nohy jako slon.
1: Hledáme posluchače s největší nohou, posluchače frekvence 1.
0: Ano, pozor, dobrý den, je mi 53, ve 13 letech jsem měla číslo 43. Měla. V současnosti kupuji číslo 45, noha se mi prostě ještě rozplácla, píše Jarka.
1: Víš, co je zvláštní? Ne. A tady totiž našla takový jako výzkum, proč se tak děje. A tady tvrdí, že to je hlavně protože přichází mnohem dřív puberta, než jsme byli zvyklí. Ale jako tyž nám tady Jarka píše, že ve 13 letech to už bylo normálně v pubertě, že jo? To prostě to úplně jak nekoresponduje tady s výsledky výzkumu. No a každopádně jako závěrem toho výzkumu je, že prý by se to už mělo zastavit. A že už by ty větší nohy být neměly.
0: Jo, že nad 60 to nepojede,
1: na
0: jo?
1: Na to nepojede, no.
0: No víte co, ale ono se to může stát. Chvilku máte malou nohu a najednou bum ho.
2: Dělá nožičku jako panenka. Mám
3: 43. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Abíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

0: 16. hodinou na frekvenci jedna další skvělá muzika.
1: Máme pro vás třeba Taylor Swift.
0: Taky bude Lena Rimes.
1: A nebo Pet Shop Boys.
0: A za chvilku budou taky zprávy s Ondrou.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
6: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
7: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
8: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký krytý střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
9: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. EET se zřejmě vrátí od ledna příštího roku. David Pastrňák, český tým na hokejovém šampionátu asi neposílí. A se zdržením počítejte na pražském okruhu i D1. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda. Návrh ještě projedná parlament. Měl by podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů téměř 14,5 miliardy korun ročně. Součástí jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty.
11: V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v obchodě. Na rozdíl od předchozí verze nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazník sám nepožádá. Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO už v roce 2016. Od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu přerušená do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 je pak zrušila vláda Petra Fialy. Ládě Jakub, Frekvence 1.
10: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování Bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Servery Seznam zpráv, Deník N a i Rozhlas s odvoláním na své zdroje uvedli, že jde i o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve za ODS, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daněhla a brněnského advokáta Káry Matice. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes v Jerevanu na okraji summitu Evropského politického společenství sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Vyjádřil také vděčnost za slovenskou podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Fico po schůzce řekl, že další společné jednání vlád obou zemí bude v Bratislavě nebo v Kyjevě. Zopakoval, že se Zelenským se rozcházejí v názorech na některá témata a že Slovensko nadále nebude zdarma dodávat zbraně Ukrajině. Ta se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. I když v sobotu pro jeho Bruins skončila sezóna, podle českého reprezentanta je spíš nereálné, že by tak rychle naskočil zpět na led za náš národní tým. Podle Pastrňáka potřebuje čas na odpočinek a přípravu, kterou by ale v tomto případě neměl. A také by se muselo něco dramaticky změnit, aby na šampionát, který začíná v pátek 15. května, dorazil.
9: Frekvence 1. Počasí.
10: V noci bude oblačno a zataženo, hlavně na západě a severozápadě Čech. Můžou ojediněle přijít také přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude ale spíš polojasno s teplotami napříč Českem kolem 15 až 10 stupňů Celsia.
5: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Kolona se tvoří na dálnici D1 hned na několika místech. Je to na napojení za Vyškovem ve směru dál na Prahu, konkrétně na 225. kilometru. Tam je kolona asi na 10 minut. Další 15-minutová kolona je potom před Brnem na 213. kilometru, anebo také u Jihlavy na 128. kilometru. Tam je to taky na 15 minut. A kvůli dopravní nehodě, která se stala dnes odpoledne na Pražském okruhu, počítejte se zdržení také tam, a to ve směru k letišti. Mezi 80. až 20. kilometrem naberete zpoždění kolem půl hodiny. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Teď pokračuje Jana Vojta.
0: A my si dneska na Frekvenci 1 povídáme o velkých nohách. My si povídáme totiž, hledáme posluchače s největší nohou, ale jak tak koukám na Ondru, tak ten to není.
10: Mám 46,5.
0: Máš 46?
12: 46,5.
10: Hmm. Až 7, podle střihu, no. Podle střihu.
12: Má stejně velkou nohu jako já.
0: A to máš 150 cm.
12: To je o půl metru menší.
10: No, vážím stejně jako ty. Široký, kulatý.
12: Potřebuješ silnou základnu.
10: No, krátký, ale široký.
0: Ale já jsem tady schválně mrkla, kolik stojí boty, když si je necháš u šefce?
12: No.
0: Nebo švece?
10: No.
0: Ušít? Tyjo, pozor, jo. To se pohybuje v řádu tisíců, ale ty si klidně můžeš nechat třeba ušít klasický boty do 40 000 korun, když je to kožená bota.
12: 40 tisíc
10: jako za jeden pár.
0: 40 000 jeden pár
12: v tom
0: bot.
12: Chodit venku, jako by byly doma ve vitríně.
0: To musíš se modlit, aby ty děti už nerostly, že, když koupíš takovouhle botu.
12: Ale třeba tady píše Kateřina, jo? Je mi 11, mám 42.
10: To je blbý, no.
12: Maskeňočka.
10: Ale jakože ono se blbě schání jako bota i jako pro mě teď 47 nebo takhle. To znáš asi, Vojto, že jo?
12: No, jasně.
10: Že my chodíme do obchodu, neříkáme, já bych chtěl tyhle, ale dobrý den, prosím vás, které boty máte v mojí velikosti? Jo, tyhle. Tak ty nechci, děkuju, naschle.
0: Aha.
12: No, protože vlastně na těch krabicích od 46, vejš, už je taková ta samolepka
10: slona.
12: XL. Jo, a je tam bimbo.
0: Ale že se ty obchodníci nepřizpůsobili, vy.
10: Ale víc je dobrý. Zase potom, když jdeme k moři, tak ušetříme za ploutve, že jo?
9: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Petr Kolečko, Michal Suchánek, tyto dva, nebo tito dva, pozor, jsou tu na frekvenci jedna z jednoho důvodu, oni totiž radí, mají takovou poradnu. Že...
1: Máte-li se chuť na cokoliv zeptat, samozřejmě můžete přes web frekvenci jedna, oni vám rádi odpoví, tady je cože.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci jedna.
3: Manžel je doma na neschopence, normálně jsem ráno sama doma, chodí dřív, mám své zvyky a rituály, utřu stolek, umyju se hrnky a nadobí od snídaně. On teď furt prudí, že nic nemám dělat, že to udělá a že ho fakt vytáčím, já mám ale problém odejít z bytu, když nevím, že je všechno z cajku, který z nás je cvok, Diana 59 Mělník. Jako to narušení té rutiny je vždycky jako blbý. Asi bylo nejlepší mu říct, ať teda vlastně vždycky jde na chvíli jako pryč v tu dobu, kdy jsem já byl zvyklý tam být sám.
4: No jasně, no tak ale dejme tomu, že on třeba je na neschopence páčma, jako...
3: Nemůže chodit, nebo tak já no, tomu rozumím. Vem, tak,
4: no ale jo, no tak ho to
3: vezmu. A tak ho zakryju plachtou jo. Nebo něčím, jako zakryj ho.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci jedna.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Pecho Boys a Vida je na frekvenci 1, 3 minuty po čtvrt na 5. Bavíme se s vámi dneska o tom, jak velké máte nohy a hledáme tu největší.
1: Pozor, ale tady mám druhý extrém.
0: No.
1: A hrozně vtipná je, Janina píše nám: zdravím z Jablonce. Přátelé, 43 je super. Já mám 35,5 a na té půlce si trvám. Když si vemu vysoké podpatky, tak se odrážím jenom palcem. V tanečních to mělo velkou výhodu. Málo kterému chlapci se povedlo šlápnout mi na špičku. No 35,5, to už to jste popelka.
0: To je taková panenka trošičku.
1: No, to je na dětskou, to je dětská velikost už.
0: No, ale pozor, to se netýká jenom dám, protože nám napsala Lenka také o opačném extrému, že jejich syn, když šel do tanečních, tak musel mít vycpanou špičku u společenských bod. Měli je pouze od velikosti 41, teď mu je 24 a konečně do nich dorost.
1: No, jako to je vlastně druhý extrém, nebo no. Jako druhý špatný, že jo?
0: To byl zase prostě popeláček tady to, že jo? Pozor, Zdeněk píše: dobrý den, synovi je 15, měří 190 cm, teď jsme kupovali 47, nevíme, kam to doroste.
1: No, no, snad se to zastaví, už mu nedávejte tu polívku. No. Tady píše náš posluchač Pavel: naše mladá, 8 let, 39 velikost, výška 150 cm v 8 letech. V 8 letech má stejně velkou nohu jako já. To jako, aby mu víc, aby jí víc narostla, protože 39 je nejběžnější velikost, takže když to by se líbí, nebo mě se líbí nějaký boty, tak většinou nejsou, jo.
0: Já jsem tady před malou chvílí potkal na chodbě Lucku Šmídovou, která zaskakuje vedle dneska, a ta mi řekla větu, kterou si zapamatuju do smrti.
1: No.
0: Na to, jak jsem vysoká, je mám malý.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
4: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
3: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: Michael Field, McGee, na frekvenci 1 krátce před půl pátou.
1: Krátce po půl páté budeme hrát o peníze a pozor, hezky se nám to vyšplhalo na 49 tisíc.
0: Takže po zprávách.
2: Zní to jako legenda.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
2: A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Hezké odpoledne. Požár v Českém Švýcarsku poničil novou výsadbu a její oplocení. Škody budou také na turistické infrastruktuře v okolí Chřibské na Děčínsku. Od sobotního odpoledne hoří

0: terénu podobně náročném tomu v létě 2022, kde likvidovalo 6 000 hasičů, dosud největší požár v České republice. Obnovení EET pokládá opoziční ODS za krok zpět. Bude se také zajímat o dopady na podnikatele, stejně jako TOP 09 pochybuje o očekávaných přínosech. Hostem Pressklubu dnes bude ministr sportu Boris Šťastný z Motoristů sobě. Romana Navarová se bude ptát na vládní podporu sportu a také na možné pnutí ve vládní koalici. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Stále se zdržíte na Pražském okruhu, a to při cestě z D1 dál k Ruzini. Konkrétně tam necháte přes 20 minut v koloně až po zhruba 23. kilometr. Kolona je také u pražského letiště ve směru do centra asi na 10 minut. 20 až 30 minut pak budete popojížet v koloně na D1 ve směru na Prahu. Od stého 32. postý 19. kilometr. No a taky před Brnem od Vyškova od 2. 13. až postý 96. kilometr. Necháte asi čtvrt hodiny. Tak šťastnou cestu.
2: Tak volejte 257-400-999.
3: Je tam spousta peněz. Ty peníze, kdybyste počítali, tak je podle mě počítáte až do rána.
2: Ano, kdyby to bylo v korunkách.
3: Akor kdybyste třeba neuměli počítat.
2: Takhle, kdyby to bylo v tisícovkách, tak těch 49 bankovek, to je za chvilku, že jo?
3: No, ale v korunách.
2: No, právě.
3: Nebo v 50 korunách.
2: To by byl plný pytel peněz.
3: Takže volejte ještě jednou číslo 257-400-999.
2: A za malou chvíli hádáme poslední slovo.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: To bylo dramatický.
3: To bylo dramatický, přesně. Musíme napínat ty posluchače. Tak kdo se k nám vyvolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, Věra se k vám dovolala.
2: Dobrý den, Věro. Věro, vy nejenom, že jste se dovolala, ale my tenhle hovor můžete skončit o 49 tisíc korun bohatší.
3: My bychom vám to strašně přáli.
2: Moc bychom vám to přáli.
3: Já mám úplně už
4: připravený. Já bych si taky přála.
3: Jo, mám připravený hlasivky, že budu hrozně řvát, když to vyhrajete.
2: A já budu tak jako tiše...
4: Tak si je připravte.
2: Já budu tak jako tiše mručet, ale souhlasně a radostně, jo?
3: Tak jdem na to.
2: Tady je věta Ondry Rumla.
5: Když jsem jako 9letý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy do...
3: Tak to typněte.
4: Dřevěné zvonice.
3: Pojďme to zkusit.
5: Když jsem jako 9letý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy do...
2: Tak sice mručím, ale zoufale.
3: Bohužel.
4: Taky mručím.
3: Nebyl to správný pokus, ale děkujeme za něj. Mějte se krásně, ať se daří.
2: Naslyšenou.
4: Taky se mějte krásně, naschle.
3: Naslyšenou.
2: Tak přidáme.
3: Takže zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát po 7. hodině a 20. minutě o 49 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: frekvenci 1 vám, přátelé, právě teď nabízíme business party a tentokrát bude řeč o plotech na celý život.
1: Víte, co to je pohledový plot? Vzhledové možnosti, no, design hliníkových plotů. To je téma dnešní business party.
2: Business party. Posluchače business party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti Luxline, pan Josef Sobotka, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Společnost Luxline vyrábí ploty na celý život a vyrábíte ploty, kterým se říká pohledové. Vysvětlete mi, co to znamená pohledové.
3: Pohledové ploty jsou určeny na přední stranu domu. Je to většinou od příjezdové cesty a dotváří to design vašeho domu.
2: Předpokládám, že mi k tomu dodáte i branku a bránu.
3: Určitě ke každému domu správně patří brána a branka.
2: Vyrábíte ty ploty, tuším, z hliníku?
3: Ano, my vyrábíme ploty pouze z hliníku a je to z toho důvodu, že hliník je bezúdržbový.
2: Jaké jsou druhy těch plotů?
3: Druhy těch plotů máme dle přání zákazníka. Máme lamelový, deskový, tyčkový a plaňkový.
2: Ta brána a branka, tam existuje i varianta, že můžu mít v té bráně branku?
3: Ano, je to určeno do prostoru, kde je malý průjezd, třeba 3 až 4 metry, a nemáme tam šanci umístit komfortní bránu. Pak se na bráně dělá integrovaná branka.
2: A samozřejmě tam můžu mít motor a nemusím.
3: Samozřejmě, je to jak s motorem nebo bez motoru.
2: Když bych chtěl váš plot, tak předpokládám, že si ale tu podezdívku musím udělat sám.
3: Aleši, je to tak, musíte si ji udělat sám v našem případě, ale je vždy dobré nás kontaktovat už před stavbou podezdívky.
2: Dodáte mi sloupky, anebo můžu mít vlastní?
3: Je možné vám dodat i naše hliníkové sloupky a pak nepotřebujete ani tuto podezdívku a můžeme udělat ucelený design hliníkového plotu.
2: Kolik mě může stát takový pohledový plot?
3: Pohledový plot stojí od 100 až do 200 tisíc podle velikosti pozemku.
2: Jeho délka bývá kolik?
3: Jeho dílka bývá mezi 15 až 30 metrů. Dneska se ty pozemky zmenšou, tak je to většinou cca těch 20 metrů.
2: Já vám děkuji za rozhovor, za společnost Luxline si se mnou dneska povídal její zakladatel, pan Josef Sobotka. Děkuji a nashledanou.
3: Děkuji.

0: Backstreet Boys na frekvenci 1 minuta po 3:45.
1: Pojďme k dnešnímu ránu. Štěnu. Pojďme k dnešnímu ránu.
0: No, vida. Dneska ráno se kouzlovo a čarovalo, protože Lubku s Mírou navštívil Martin Obdržálek, profesionální kouzelník a iluzionista, znáte možná pod přezdívkou Obin.
1: Já jsem si na Instagramu našla jeho profil a koukala jsem, co to dělá za čáry máry.
0: No.
1: To jsou neuvěřitelné věci.
0: Já jsem viděl to video, co je na Instagramu Frekvence 1, jak úplně, ale úplně zmagořil Lubku s Mírou. To mě hrozně bavilo. A hrozně by mě zajímalo, co se stalo s tím nanukem.
1: Mě by zajímalo, jestli to z něj dostali, jak to dělá.
0: No to, hele, ty to prostě zmrzlinář ti neprozradí, jak dělá svoji nejlepší zmrzlinu.
1: Ale
0: že?
1: Mohl by.
0: Takhle, já si myslím, že tam platí vždycky takový to zásadní pravidlo. Vždycky se díváš tam, kam ten iluzionista chce, aby se zdívala.
1: No jasně.
0: Že vlastně to gro toho triku vlastně nevidíš, i když je v principu možná úplně
1: jako
0: jednoduchý.
1: Když má třeba kouzelnice velký prsa, tak to chápu, ale no, kam si koukáš jim?
0: Roztočí a mezi tím kouká na ty karty, kterou tam
1: tak dáváš. No, ale kam si koukáš tady Obinu? Obinovi.
0: Já nevím, no tak třeba nevím, na kšiltovku. Jo, kšiltovku. Přemýšlíš, co má pod kšiltovkou, jestli má vlasy, nebo jestli je plešatý.
1: Nebo králíka.
0: Každopádně, někde se tyhle věci musí kouzelníci naučit.
1: Přesně, takže jedna z otázek, která padla v rámci toho dnešního ranního povídání, jestli mají kouzelníci svoji školu.
2: Svoji školu úplně nemáme, máme spíš Český magický svaz, takové sdružení kouzelníků, máme prezidenta, máme nějakou radu.
3: A volíte si ho sami?
2: Ano, de facto ano. Vždycky na valný hromadě takzvaně, jo, takže byrokracie, ale je to tam.
3: A kdo je teďka prezident kouzelníků?
2: Jirka Hadaš, tím ho zdravím, Jirko, ahoj.
4: A je to mezi kouzelníkama taky jako rozdělený, jo, že ty chtějí losnu a ty chtějí mažňáka.
2: No, já si myslím, že ne každý dokáže dělat daný styl toho kouzla. Mm-hmm. Jo, že prostě řadí se to na mikromagii, na jevišní kouzla nebo na takovou trapnomagii, jo, dá se říct, kdy to hodně proslavil u nás v Česku Richard Nedvěd.
3: Mm-hmm. Jo, ten tady byl nedávno, to byl trapný.

0: Tohle je Jimmy Cliff, frekvence 1, krátce před 17. hodinou.
1: Po 17. hodině velké hlavy a v nich spousta skvělé muziky, třeba od Davida Getty.
0: Taky bude The Weeknd.
1: A nebo Avicii a Olivia Rodrigo.
0: Velké hlavy hned po zprávách.
1: A my opět zítra ve dvě naslyšen. Vlastně
0: počkej,
1: ve tři, ne,
0: pozor.
1: Zítra je tu Jan Kraus a Blondýna.
0: No jasně, zítra speciálně, exkluzivně, živě Jan Kraus s Blondýnou mezi 14. a 15.
1: A pak my.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne. V bitcoinové kauze jsou stíháni další lidi, údajně i exministr Blažek. Po letním víkendu přijde déšť a provoz brzdí na Pražském okruhu a na D1. Vyšetřovatelé z NCOZ obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. V tiskové zprávě to uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Jednat by se mělo o exministra Pavla Blažka, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice, který zastupoval programátora Tomáše Jiřikovského. Ten bitcoiny státu věnoval. S odvoláním na své zdroje to uvedly servery Seznam zprávy, Deník N a iRozhlas. Požár v Českém Švýcarsku poničil novou výsadbu a její oplocení. Škody budou také na turistické infrastruktuře v okolí Chřibské na Děčínsku. Od sobotního odpoledne hoří v terénu podobně náročném tomu v létě 2022, kdy likvidovalo 6 000 hasičů dosud největší požár v České republice. Tehdy oheň zasáhl 1 000 hektarů, teď je to asi stovka. Společné bude zřejmě i to, že pravděpodobně příčinou jeho vzniku bude člověk, řekl dnes na místě zásahu mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Salov. Po letním víkendu se v tomto týdnu zase ochladí a do České republiky konečně dorazí déšť. Nejvíc pršet má v západní polovině Česka, mrznout by už ale nemělo. Konkrétní informace má meteoroložka Dagmar Honcová.
5: Od úterý očekáváme občasný déšť nebo dešťové přehánky na většině našeho území a srážkové úhrny se v bouřkách zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční. Do pátečního dne bychom tak měli mít na celém území Česka pořádně zalito.
4: Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Prem Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne v pátek 15. května.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Noc bude oblačná až zatažená, na západě a severozápadě může zapršet i zabouřit. Hlavně na Moravě a ve Slezsku bude naopak i polojasno. Nejnižší teploty 15 až 10 stupňů, zítra nás v Čechách čekají četnější srážky a během dne i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na západě naměříme 22, na horách 20, no a v Krušných horách bude nejchladněji, tam naměříme pouze 17 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Kolony hlásí Pražský okruh i D1.
6: Pražský okruh ve směru Gruzině je stále uzavřen po dopravní nehodě dvou nákladních vozidel na 10. kilometru. Odklon dopravy se provádí na exitu 10 z Braslav a se zdržením okolo 40 minut musí řidiči počítat na trase z Výškova na Brno, kde je kolona od 216. kilometru Rousínov až po exit 194. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Zprávy jsou u konce, teď už jsou připraveny velké hlavy.
7: Dobrý den, všichni čtyři nastoupení.
8: Hello. Dobrý den, dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý
9: Věděli jste, že nejvzácnější krvnou skupinu AB negativ má iba 0,5% lidí na celom světě?
8: Věděli.
0: A dobrý je, že oni nemůžou přijímat jen tak od někoho.
9: Právě, musí to být kompatibilné.
0: Nechceš být v některých věcech výjimečný.
9: AB negativ nebrat.
7: A je třeba jako u upíru nejoblíbenější?
9: To určitě.
7: U upíru a u uranu.
0: A víš, u čeho je to ještě oblíbený?
7: U čeho?
0: U uvoz. No, tak, co budeme dnes řešit, pánové?
7: Dneska objevil Kristof Kolumbus Jamajku. Uh-huh. Věnujeme se Star Wars.
3: Velké hlavy frekvence jedna.
0: A co jste hasiči? A co jste dělali? Že jste nám ten pivo pivo.
7: Celý to asi nebude zpívat.
0: Škoda taková pivo.
9: Protože dneska je deň
0: hasičů.
9: Keď chcete byť hasičom, nemôžete byť členom
7: UVKSČ.
0: Sokola.
9: To v prvom rade.
8: Brat Růžehu.
9: Nemôžete byť členom politickej strany.
0: Nesmí byť politik, jo.
9: To je veľmi, ako, to furt platí.
0: To je skvělý. A u policajtu je to stejne, ne?
7: Protože kdyby hořila, že sousední třeba, nevím, ČSSD, tak bys to nehasila, protože seš ODS, jo,
8: jo, to je jako ten vtípek, že jo, hořela škola, děti pomáhali, některé nosili dříví, některé i benzín.
9: A viete, čo určite nechce hasič u zkoušky? No vyhořet.
7: Teď jsem to chtěl, pohořet jsem chtěl.
0: Některý fóry nám jdou.

0: roce 1494 si myslel Kolumbus, že je v Americe, a ono to tak nebylo.
1: Velké hlavy. On byl na Jamajke. Na Jamajke je taká tradícia, že keď má niekto narodiny...
0: Tak zahulej.
1: To až potom.
2: A když má svátek, tak zahulej.
1: Tak mu jeho kamaráti niečo urobia a to niečo má spoločné s bielou.
3: S bielou barvou?
0: Sú ho na bielou.
1: Akože nie je to úplne farba, je to akože biela, ale niečo iné biele.
3: Ja viem, šláčka.
1: Je to...
0: Květy bílé.
1: Sypké, je to sypké.
3: Cukr.
0: Cukr.
3: Cukr.
0: Cukr.
3: Kokain.
0: To si myslím, no. Sůl s cukrem dohromady, je to cukr.
1: Oni posypu oslavenca múkou, aby bol zdravý.
0: A víš, čo mu řeknou? No? Teraz neřekni ani múk.
1: Múk.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz. Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinášíme.

Teresa Burning, tenhle refren se prostě nezapomíná, to byly Midnight Oil, slavná australská kapela na Frekvenci 1, tak večer máme před sebou. Všimli jste si, že se poslední dobou často a rádo vzpomíná na 90. No jak by ne, tam se toho dělo, tam se toho stalo. A já jsem do nich nakoukal, no už je to rovných 30 let, co dorazila Alanis Morissette, kterou nikdo neznal, měla fantastickou desku Jagged Little Pill, a to se právě začátkem května roku 1996 dostala na špičky světový hitparád. Tam se hrálo třeba Ironic, taky Hand in My Pocket. Já myslím, že ten super úspěch nečekala ani Alanis Morissette, která prodala 33 milionů kopií téhle fantastické desky, samozřejmě nominace na ceny Grammy. No a v 21 letech se stala taky nejmladší umělkyní, která do té doby nejvyšší ocenění získala. Trochu se z toho zadýchala, protože pak se ztratila kamsi do Anglie, pak se ztratila do Indie zejména. No tam se jí to doufám rozmotalo a já doufám, že takhle v roce 2026 chce třeba navázat na to, co bylo před 30 lety. Rádo a hezky se na to vzpomíná, na tu Alanis Morissette, ale dnešní večer bude o mnohých vzpomínkách. Taky Simply Red, Stars, Anastasia, Left Outside Alone a teď poměrně nový Cheeran a hit Kamera.

0: Nikdo to o těch hvězdách neumí líp než Micha Knall z kapely Simple Red. Před 19. jsme to zjistili. Tak, za chviličku Venga Boys, šalala, taky Brian Adams a teď jedna rychlá zpráva, která se týká posledního slova, protože my se zítra přiblížíme k 50 tisícům. Jak to šlo dnes, vy jste typovali poslední slovo Ondry Rumla a neuspěli jste. Tak tady...
1: Když jsem jako 9letý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy
0: do města, dědiny, do Liberce nebo do Dřevěné zvonice, to byly vaše dnešní tipy, ale nedařilo se, takže zítra to zkuste jinak. Jinak dáváme taky nápovědy, takže vám i zítra pomůžeme tou další nápovědou. Držím vám palce, protože před námi je skoro 50 tisíc a to pro vás má Luka Míra v zítřejším ránu.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
3: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Největší hity posledních let.
4: Všechno na jeden nádech, výdech pod vodou. Neslyším, co říkám.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: animal kind of magical feeling.
1: Toyota CHR si vás.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: A získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: A slovo dostává Katka.
8: Dobrý večer. Hasiči lokalizovali požár v Národním parku České Švýcarsko. V Lipsku najelo auto do skupiny lidí. Policie hlásí dva mrtvé a provoz brzdí na pražském okruhu směr Ruzyně. Hasičům se dnes večer podařilo lokalizovat požár v Národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. V pořadu veřejnoprávní televize to řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. V centru východoněmeckého Lipska dnes odpoledne najel automobil do skupiny lidí. Informují tiskové agentury a německá média. Policie místní stanici MDR sdělila, že incident si vyžádal dva mrtvé a dva vážně zraněné. Poškozený vůz SUV měl vjet na pěší zónu. Svědkové hovoří taky o útoku nožem. Na renty dosáhnou hlavně sportovní reprezentanti ještě z dob minulého režimu. V presklubu Frekvence 1 to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě. Šéf rezortu dnes jednal se zástupci veřejnoprávních médií. Schůzka podle něj byla konstruktivní. Sport v rozhlase a České televizi podle ministra Šťastného musí zůstat.
9: To jednání bylo konstruktivní, přátelské, vysvětlovali jsme si některé pozice v souvislosti s právě připravovaným mediálním zákonem z pera ministra kultury Klempíře a pro mě bylo důležité, abych prezentoval, že musí zůstat sport na obrazovkách České televize a u posluchačů rádií Českého rozhlasu. V tomhle ohledu si myslím, že jsme se shodli.
8: Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a v Římě se poprvé od poloviny února představí na turnaji. Předtím nehrála kvůli zranění kolena.
6: Frekvence 1.
10: Počasí.
8: Do Čech dorazí v noci srážky a bouřky, naopak na Moravě bude v noci polojasno, nejnižší teploty 15 až 10 stupňů, no a zítra nás v Čechách čekají četnější srážky a během dne i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 8 20 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 20.
10: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: A jak to vypadá aktuálně na silnicích, tak to ví Vlaďka.
11: Pražský okruh ve směru na Ruzyně v místě dopravní nehody na 10. kilometru opět průjezdný bez omezení. Kolona vozidel se tvoří mezi 79. až 10. kilometrem, ve které se zdržíte okolo půl hodiny. A se zdržením okolo 45 minut počítejte také na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. Na 119. kilometru blokuje pravý jízdní pruh, porouchaný kamion po požáru a kolona vozidel se tvoří mezi 140. až 119. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Vlaďka.
8: Posloucháte Frekvenci 1, teď to nejlepší z muziky vám nabídne kolega Milan Bílek.
7: Je to tak, hrneme to dál, za chvilku Phil Collins, Lampagne for you. Včera neděle byla to jasná věc a čas po 13. patřil Petrovi Jablonskému. Také nevím, jestli jste to stíhali, ale jeden velmi povedený telefonát je tady už co by dub. Tak hezké pondělí.

0: společnost na ten čtvrtiketnový večer, který tady máme. A budou další, taky Queen, Culture Beat nebo Kamrat. No a včera po 13. dorazil Petr Jablonský, bral vaše telefony a samozřejmě jste se díky němu mohli bavit se známými osobnostmi. Tak koho chtěl slyšet, takový Milan, který jel a přesto stál.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý den, pane Peťo, tady Milan.
1: Milane, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Já volám z auta.
1: Z auta? A kam pak jedete?
2: Já nikam stojím.
1: Výborně. Stojíte v autě?
2: No.
1: No tak to bude aspoň bezpečně.
2: Jo, já jsem se zeptat, jako pana Luďka Soboty, předsedy slavuju houslice, jestli by vůbec jako ty naše reprezentanty ve fotbalu posadil na lavičku na to, aby hráli, protože to bude v Mexiku ostuda.
3: Jo, tak já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Vorel. Zdravím, no, tak to jste uhodil fotbalistu na hlavičku. Co byste jako rád věděl, nebo teď jsem nerozuměl tý otázky.
2: Ale tak jako, když se tak na to, nebo já tomu moc teda ten fotbal český nesleduju, ale...
3: No, to je vidět.
2: Tak to je prostě katastrofa.
3: No, já nevím, proč tam nemůžou třeba posadit někoho od nás ze Slavoje, z Houslic, no. Že jo?
2: Přesně tak.
3: No.
2: Já nevím teda, co oni tam chcou v tom Mexiku ukázat. To aj Trump se dozví, kde je Česká republika.
3: No jistě, já osobně jsem naprosto pro, já to vůbec jako nechápu. Jako je teda pravda, že naši kluci by se tam ukázali, naši kluci z Houslic, jo, by se tam ukázali mnohem v lepším světle, protože všichni tím fotbalem doslova žijou, jo, protože to, třeba, já nevím, jo, dokonce třeba jednoho i opustila žena, jo, že mu říkala, že ten život je jich, jako že se točí jenom kolem toho jeho fotbalu, jo, a že už jí to jako nebaví, jo. On byl hrozně z toho smutný, jo, protože říkal, to není vůbec pravda, že by se můj život točil jenom kolem toho fotbalu a tak mě to mrzí, když jsme spolu byli 7 sezon, čověče, no. Mějte se krásně.
4: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
5: Jen tak dá, Miluško, brzy budete moct být učitelkou.
6: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
7: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
5: Když jste viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
4: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
6: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Kind of Magic. Teď jsme dali jistotu, to byly Queen a jejich obrovský hit. Půl osma, máme pondělí a vracíme se do dnešního rána, které bylo kouzelné. Bylo kouzelné, protože dorazil kouzelníka iluzionista Martin Održálek. Máte lichu, tak se podívejte na náš Instagram. Ohromil naše senzační moderátory Lubku a Míru. No a my jsme samozřejmě vzpomínali našeho ranního hosta. Ptali jsme se, jestli mají kouzelníci třeba svoji školu. Kouzelnickou školu, je něco takového?
1: Svoji školu úplně nemáme, máme spíš Český magický svaz, takové sdružení kouzelníků, máme prezidenta, máme nějakou radu.
2: A volíte si ho sami?
1: De facto ano, vždycky na valný hromadě takzvaně, jo, takže byrokracie, ale je to tam.
2: A kdo je teďka prezident kouzelníků?
1: Aha. Jirka Hadaš, tím ho zdravím, Jirko, ahoj.
3: Uh-huh. A je to mezi kouzelníkama taky jako rozdělený, jo? Že ty chtějí losnu a ty chtějí mažňáka.
1: No, já si myslím, že ne každý dokáže dělat daný styl toho kouzla. Mm-hmm. Jo, že prostě řadí se to na mikromagii, na jevišní kouzla nebo na takovou trapnomagii, jo, dá se říct, kdy to hodně proslavil u nás v Česku Richard Nedvěd.
2: Mm-hmm. Jo, ten tady byl nedávno, to byl trapný.

0: People, R.E.M. s námi a kde byli Shiny Happy People o minulém víkendu, já si myslím, že třeba v Letňanech, protože tam byl Majáles, já jsem viděl ty proudy lidí, které tam mířili, bylo nádherné počasí, samozřejmě pokud jste byli, tak doufám, že jste si to jako naprosto užili, dělal jsem i pár videí a vypadalo to skvěle s náladou, s atmosférou, no ale myslím si, že úplně nejvíce lidí na koncertu bylo v Brazílii, v brazilském Rio de Janeiro, protože právě tam o víkendu odspívala kolumbijská zpěvačka Shakira na známé pláži Copacabana, bezplatný koncert a dorazili, já si to nedokážu představit, 2 miliony fanoušků na koncertu a byla hlavní hvězdou jisté akce, která právě do brazilského města přilákala obrovské davy lidí a Shakira tak vešla do historie. Byla řádně dojatá, no a říkala, že život je kouzelný a snila o tom a snila celý život o tom, že pro vás budu jednou zpívat. Čili v pořádku, ale není to jako číslo zdaleka největší, protože podobné akce se tam konají, ne často, ale čas od času. Na vedoucích pozicích v návštěvnosti je třeba Rod Stewart, na něhož během oslav přišlo 3,5 milionu diváků a třeba Jean-Michel Jarre, kterého stejný počet lidí viděl v roce 1997. Tak když už se tam jako něco jede a něco koná, tak dorazí miliony. Číslo nepředstavitelné. Tak nevím, do jak velkého davu nastoupíte vy v příštích dnech nebo týdnech, ale sezona festivalů je před námi a sezona velkých akcí. Tak ať vás nikdo neumačká, užijte si to a já vám posílám Imagine Dragons. Taky se na ně dobře vzpomíná v rámci jejich koncertování v Praze. Dáme si Next to Me, anebo Anaka a Cowboy.
1: Koho baví poranu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A dorazí i zajímavý host. Jak se Pražákovi žije v Olomouci?
3: Jak se mu tam daří a jak se mu tam vaří?
4: Bude tu s námi kuchař.
3: Dokonce šéf kuchař.
4: Roman Paulus.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

0: narozeninové Lombardy se prostě blíží, o tom žádná. Tak to byla Kao, má po 20. Erasure. Dáme si Train. A novinku od Činasky.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na Toyota.cz.
2: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A slovo dostává Katka.
4: Dobrý večer. Dosavadní kontroly požární bezpečnosti v barech mají alarmující výsledky. Do Česka dorazí tento týden očekávané srážky a víc než hodinu budete popojíždět na D1 směrem na Prahu. Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček pro veřejnoprávní televizi řekl, že kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejzávažnější, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a po dlouhé době by měly dorazit přehánky, lokálně i bouřky. Nejvíc deště přinese podle aktuální předpovědi čtvrtek, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Zatím platí na většině území Česka výstraha před vznikem požáru. V mateřské školce v Černošíně na Tachovsku řádil šílenec. Vniknul dovnitř a zničil téměř všechno její vybavení. Malým dětem zničil postýlky, vybavení i hračky. Škoda je několik set tisíc korun. Školka teď bude několik dní mimo provoz. Na pomoc podle starosty Vladimíra Krejči přispěchali i samotní rodiče.
5: Pro obyvatele to znamená, že školka tento týden je zavřená, otevřeme příští pondělí. Rodiče dnes přišli jakýmsi způsobem nám pomoct s úklidem, takže to největší úklid byl proveden za pomoci rodičů, za což jim moc děkujeme, a teď to bude na personálu školky. Budeme zvažovat možnosti lepšího zabezpečení.
4: Fotbalovým fanouškům ve dvou nejlidnatějších zemích světa hrozí, že nebudou moci sledovat přenosy z letního mistrovství světa. V Indii nabídli zájemci za vysílací práva 20 milionů dolarů, což je jenom zlomek částky, kterou požaduje Mezinárodní federace FIFA. Od představitelů Číny nemá FIFA 6 týdnů před začátkem turnaje oficiální vyjádření. Informovala o tom agentura Reuters.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Zatímco na Moravě bude v noci polojasno, do Čech dorazí déšť i bouřky. Nejnižší teploty budou mezi 15 až 10 stupni. Zítra nás v Čechách čekají četnější srážky a během dne i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí nad 24 až 28 stupňů. Na horách naměříme 20.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Provoz brzdí na D1 v obou směrech.
6: Se zdržením více než hodinu počítejte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. Na 119. kilometru blokuje pravý jízdní pruh porouchaný kamion po požáru a kolona vozidel se tvoří mezi 154. a 119. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení u Brna se vytvořila na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu mezi 221. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Plačka.
4: Tolik přehled zpráv, teď už pokračuje večer na Frekvenci 1 s Milanem Bílkem.
0: Příjemný večer vám přeji po 20. Tak budou Train, taky Jaros Ramazzotti. To nejlepší od velkých hlav. Tak si dáme to, jak se předvedli po 17. Ale teď Lucie Vondráčková o tom, že láska umí

0: se dala vítat, to byla Eros Ramazzotti na frekvenci 1. Roztočil se na měsíc květen, máme 4. No a čeká nás taky to obvyklé květnové hokejové potěšení, a to je samozřejmě šampionát mistrovství světa v ledním hokeji, tak to, co už vlastně víme, možná někdo ne, letos to bude ve Švýcarsku, a to v termínu od 15. do 31. května a půjde 89. ročník tohoto velmi jako prestižního turnaje, který my Češi vždycky milujeme a vždycky nás to pohotí. Jinak turnaj se vrací do Švýcarska po několika letech, přičemž zápasy budou hostit moderní arény ve dvou švýcarských městech. No a česká hokejová repre odehraje své zápasy v základní skupině B ve Friburgu a právě 15. května startujeme zápasem proti Dánsku. Tak šampionát na spadnutí za pár dnů, je to tady vlastně 15. května, je tady už za pár dnů. Tak držme palce za chvilku. Bengals, Erasure a Katy Perry.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: to hledá na telefonu.
1: V telefonu. Aha, proto to nemůžu najít. Já furt stojím na telefonu a nemůžu to najít.
2: Tak předložky, napadá vás něco, že prečo právě, že streda?
1: No, už jsme o to řekli,
2: má to společné něco s tím dňom v týždni, s tou středou?
1: No tak asi zasedali, přemýšleli, zasedali, jak se budou jmenovat. Zasedali.
2: Aha, někdy dávno se velmi nezasadalo.
0: Asi ne, tak prostě.
2: Co lidé robili takto cez týždeň? Jakože, tak kupovali, nie? Takže Dunajská streda sa volá podľa trhov, ktoré sa konali vždycky v stredu.
3: A jak je to mesto starý?
2: No veľa rokov. Maďari tam chodili.
1: No podľa mňa od minulý stredy.
0: Takže podľa trhov.
2: No.

0: Lebo is on a love me for a reason. Jaká realita na D1? Jednak vám to dáme ve zprávách. O 21. hodině, Alex, dívám tak stále ve směru na Prahu před hlavou. Si počkáte desítky minut, tak přesněji, a dále o 21. hodině. Ale předtím třeba Metallica, Miley Cyrus, taky tým. A teď ano, Suchánek a Kolečko. Pánové, co vy na to?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Manžel je doma na neschopence, normálně jsem ráno sama doma, chodí dřív, mám své zvyky a rituály, utřu stolek, umyju se hrnky a narobí od snídaně. On teď furt prudí, že nic nemám dělat, že to udělá a že ho fakt vytáčím, já mám ale problém odejít z bytu, když nevím, že je všechno z cajku, který z nás je cvok, Diana 59 Mělník. Jako to narušení té rutiny je vždycky jako blbý. Asi bylo nejlepší mu říct, ať teda vlastně vždycky jde na chvíli jako pryč v tu dobu, kdy jsem já byl zvyklý tam být sám.
3: No jasně, no tak ale dejme tomu, že on třeba je na neschopence, páč má jako...
2: Nemůže chodit, nebo třeba, tak já
3: no,
2: tomu rozumím. Veme,
3: tak, no ale jo, no tak ho...
2: A tak ho zakryju plachtou nebo jo. Něčím, jako zakryj ho.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává opět Katka.
2: Hezký večer. Vláda schválila znovu zavedení EET. Rusko slibuje klid zbraní na oslavě vítězství v druhé světové válce a provoz stále brzdí na D1 směrem na Prahu. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda. Návrh, který ještě projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů téměř 14,5 miliardy korun ročně.
3: V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v obchodě. Na rozdíl od předchozí verze nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazník sám nepožádá. Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO už v roce 2016. Od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu přerušená do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 je pak zrušila vláda Petra Fialy. Frekvence 1.
2: Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínkou se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Její obhájce proti němu podal odvolání k vrchnímu soudu v Praze. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to se sdělení ruského ministerstva obrany, které na platformě Telegram uvedlo, že doufá, že Ukrajina bude následovat příkladu Moskvy. V případě narušení oslav pohrozilo masivním útokem na Kyjev. Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Prem Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne v pátek 15. května.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Noc bude oblačná až zatažená, na západě a severozápadě může zapršet i zabouřit. Hlavně na Moravě a ve Slezsku bude naopak i polojasno. Nejnižší teploty 15 až 10 stupňů, no a zítra nás v Čechách čekají četnější srážky a během dne i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě naměříme 22, na horách se denní maxima zastaví na 20 stupních, no a nejchladněji bude v Krušných horách se 17.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A po 21. hodině míříme na silniční tahy.
4: Po požáru nákladního vozidla stále zůstává uzavřený pravý jízdní pruh 119. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. Osobní vozidla zpomalují okolo 121. kilometru a zdržení je minimální. Nákladní vozidla se dostanou do nesouvislé kolony už od 145. kilometru. A nákladní vozidla se zdrží i na příjezdu dálnice D2 ve směru do Brna, zpomalovat začnou od 8. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Praha.
2: Přehled zpráv je u konce, teď už má slovo Milan Bílek.
1: Hezký pondělní večer, ještě celé 3 hodiny si dáme z toho 4. května, který tady máme. Já se spolu s vámi zase rád budu nořit do těch hitparádových, nebo do té hitparádové minulosti, protože ji je z čeho vybírat. Už za chvíli třeba New Kids on the Block, to byl obrovský hit o pár dekád zpát.

Kids and the Block, vzpomínáte? Červenec roku 1990 a byli jsme úplně vedle z tohle hitu, který je vlastně znám takovou jako zajímavou strukturou. Nejdřív pomalé tempo, pak jako trošku snad až ska, no a pak text, který vzdává hold fanouškům a dřívějším hitům téhle skupiny. Jestli si myslíte, že New Kids on the Block jsou minulostí, kde pak, kdyby náhodou jste hodně toužili, tak pánové jsou rozjetí a jsou dál k mání. V Las Vegas tahle skupina momentálně vystupuje v rámci své první rezidence právě ve Vegas s názvem Right Stuff v Dolby Live at Park MGM a původní termíny byly prodlouženy, protože je obrovský zájem a to až do konce roku 2026. V Las Vegas letos kde kdo. Mimo jiné taky New Kids on the Block, tak kdyby náhodou jste v rámci prázdnin a výletu vyrazili právě tam, tak si můžete dát jako hezký comeback do těch 90. kdy to byly obrovské hvězdy. Už za chvíli Marta Jandová, Hvězda dopoledne, Black Wallace, to věci, anebo teď Taylor Swift a Fate of Ophelia. Hezký večer.

0: 90. let a zní to skvěle, tak Stumbling In. No a Marta Jandová, jaká byla právě dnes?
1: A už je to tady, máme tady narozeniny, moje vlastně první narozeniny květnový tady na frekvenci 1 a já volám, mám tady jedno telefonní číslo a je to hrozně roztomilý, protože je to jeden z dvojčat, kterýmu volám. Dobrý den, je tam pan Miroslav Kohoutek?
2: Ano.
1: Dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše dvojče, Honza Kohoutek, mi napsal, že dneska slavíte narozeniny a my vám chceme před všemi posluchači popřát všechno nejlepší!
2: Moc vám děkuju do rádia i bratrovi, ale to si s ním vyřídím.
1: No počkejte, ale vlastně mám brácha taky slaví, ne? Nebo jste se narodili tak, že jste... No,
2: ano,
1: že jo?
2: Jsme se narodili společně, samozřejmě.
1: O kolik minut jste od sebe?
2: No já jsem prý o 5 minut dřív.
1: Jenom o 5 minut, ty jo. Takovou otázku, protože mě ten fenomén dvojčata strašně zajímá, jako jo. Jste pořád ještě jako si poblíž?
2: My jsme si strašně blízko.
1: Jo, ale jakože i, že bydlíte jako...
2: I fyzicky. Bydlíme vedle sebe, vidíme se každý den, mluvíme spolu každý den, řešíme spolu svoje problémy každý den, máme dokonce manželky, které se jmenujou skoro stejně, jedna je Jaroslava, druhá Jarmila. Jsme opravdu velmi blízci.
1: A jste jako jednovéční pro dvojčata?
2: Ano.
1: Takže jste si podobný. Je to jednoduchý vás rozeznat od sebe?
2: Jo, naše kamarádka nás pozná z dálky, ze zadu i podle stínu.
1: Mm-hmm.
2: Ale já vždycky všem říkám, že mezi náma je obrovský problém, který je vidět hned na první pohled.
1: A to je?
2: Neříkám, bratr je hodnější. Takže tak toto je.
1: Já jsem když teďko byla týden na dovolené a byl tam taky dvojčata právě. A já jsem je furt sledovala celý ten týden a taky už bych možná je podle chůze, už bych je možná poznala, protože přece jenom tam malinký odchylky jsou. No každopádně, on tady má pro vás i vzkaz. Milý Míro, nepřestávej a stále si jdi a plň si své přání a cíle nejen v závodění. To ti přeje tvůj brácha Honza. Tak milý Míro, pozdravujte Honzu, mějte spolu krásný narozeniny a příští rok
2: děkuji,
1: třeba popřejem zase Honzovi. Jo?
2: Děkuji.
1: Tak jo.
2: Naschledanou.
1: Mějte se nádherně. Naschledanou.

0: Abril, vzpomínáte, začínaly 90. Psal se rok 1991 a ze Spojených států i k nám do Evropy doletěl tenhle milý, pomalý hit. A já si vzpomínám na ten klip, z toho jsem byl jako úplně vedle, protože samozřejmě ten klip byl takovou podstou skvělému filmu Rebel bez příčiny z roku 1955. Vzpomínáte na to? Ve videoklipu si zahrál tehdy začínajícího vlastně trochu neznámý herec Keanu Reeves, který stvárnil postavu inspirovanou Jamesem Deanem. Já jsem asi 40 let neviděl film Rebel bez příčiny, jak o tom mluvím, tak si ho musím dát, protože na to mám takovou hezkou vzpomínku. Tak to byla Paula Abdul. Zítra se budou slavit taky narozeniny a jak se dívám na ten zítřejší den, tedy 5. květen, nevidí tam velké osobnosti. Marek Vašut bude mít zítra svůj den. Zpěvačka Adele, která nám tady dnes zpívala, případně Craig David. A jestli i vy, tak si to užijte. Marta Jandová vám možná zavolá. Zkrátka dobře, hezký narozeninový den vám přejeme. Ten zítřejší, ale i ten dnešní. Za chvilku síla na Stejša, nebo Marek Ztracený.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Hudební mix.

frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje a prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Oheň v Českém Švýcarsku se podařil hasičům lokalizovat. Opozice zpochybňuje přínosy návratu EET a úterý bude deštivé. Naměříme až 28 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v Národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. V pořadu veřejnoprávní televize to řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Navrhované obnovení EET od příštího roku pokládá opoziční ODS za krok zpět. Bude se zajímat o dopady zejména na drobné podnikatele. Opozice pochybuje o očekávaných přínosech pro veřejné rozpočty, které vláda odhaduje na 14 miliard korun ročně. Na renty dosáhnou hlavně sportovní reprezentanti ještě z dob minulého režimu. V presklubu Frekvence 1 to řekl ministr sportu Boris Šťastný z Motoristů Sobě. Šéf rezortu v pondělí jednal se zástupci veřejnoprávních médií. Schůzka podle něj byla konstruktivní. Sport v rozhlase a České televizi podle ministra Šťastného musí zůstat.
7: To jednání bylo konstruktivní, přátelské, vysvětlovali jsme si některé pozice v souvislosti s právě připravovaným mediálním zákonem z pera ministra kultury Klempíře a pro mě bylo důležité, abych prezentoval, že musí zůstat sport na obrazovkách České televize a u posluchačů rádi. Českého rozhlasu. V tomhle ohledu si myslím, že jsme se shodli.
6: Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz. Hokejový útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce, který s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezónu. Bílí Tygři o tom informovali v tiskové zprávě.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Úterý bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně. Odpoledne postupně zejména v západní polovině čekáme četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude i polojasno a večer čekáme přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na západě naměříme 22, na horách se denní maxima zastaví na 20 a nejchladněji během dne bude v Krušných horách. Tam naměříme 17 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
8: Hezký večer, plujeme dál tou dnešní květnovou nocí nebo večerem, jak chcete. Už za malý okamžik ještě taková jako letná vzpomínka na to dnešní kouzelnické ráno. Měli jsme tady výborného hosta, ale vyrážíme za muzikou. To vám sedne Charleston and the Voda Light, Gigi D'Agostino a teď Nelly Furtado, All Good Things.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

0: po 22. hodině. Tak dali jste si dnešní ráno, bylo to ráno kouzelnické. Hostem byl kouzelník, který působí, a kterého možná můžete znát, pod pseudonymem Obin. No a dá se kouzelnictvím uživit? Nebo jaké vlastně je jeho hlavní povolání, jsme se ptali po ránu.
1: Moje hlavní profese je policista.
2: No tak jsem nebyla daleko se záchranářem.
1: No ano, svým způsobem taky pomáhám
2: a chránit.
1: A to musím říct, že to je jedno z mých největších kouzel, kdy fakt dokážu zachránit život. Několikrát se nám podařilo při resuscitaci toho člověka takzvaně nahodit. A tomu se věnuju už od roku, nebo respektive ve služebním poměru jsem od roku 2020. Tady v Praze. Dokonce jsem zrovna ve svém rajonu, kde to natáčíme.
3: No.
1: Takže možná mě tady někdy uvidíte.
3: To jsem hrozně zajímavý.
2: To je zajímavý. Nasazuješ pouta pravý anebo kouzelnický?
1: S takovým s tou chlupatinkou. Ne, ne, ne.
3: To je strašně dobrý. Tak dobrý den, pane řidiči, koukejte, jak vám nechám zmizet litr, jo?
2: Já vám nechám zmizet řidičák.
1: No a tím se dostávám k tomu, že vlastně stala se taková situace, kdy jsem vlastně něco řešil s daným člověkem a v tom jsem zrovna udělal nějaký triček, jo? Takže ten člověk úplně nechápal a pak tak na mě koukal a říkal, já vás od někde znám a už to bylo, že mě vlastně viděl v televizi skrz talent, jak jsem byl v roce 22.

Hello, na to byli Hard na frekvenci 1. Co nám dá zítřek 5. května? Doufám, že kupu štěstí. Docela příjemné teploty, které by se mohly dostat až na 27 stupňů Celsia. No a někomu taky velké nervy, jak se dívám, protože zítra didaktickým testem z českého jazyka budou pokračovat státní maturitní zkoušky. Tak hodně štěstí přejeme. No a jinak zítra tady bude u nás řeč na frekvenci 1 taky o energiích. Hostem bude místo předseda představenstva E.ON Jan Zápotočný. No a nás bude zajímat, kolik to bude stát, případně jaký vliv má napětí na Blízkém východu na cenu elektřiny. Bude to pro vás živě na 257-400-999. Tak jedeme dál za chvilku PG z PHT, David Guetta.

Alone, to byly Bee Gees, fantastická trojka, která bodovala už v 70. letech. Zítra po ránu, kdo s námi bude? No, bude s námi chlapík, který vám určitě bude dělat pořádné chutě, známý šéfkuchař Roman Paulus. Tak si nás dejte na ucho, možná pochytíte nějaké vychytávky, které užijete u vás doma v kuchyni. Lubka Míra a Roman Paulus, to je, myslím, dobrá kombinace na zítřejší ráno. Teď Michael Schulte a Beautiful Reason.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Bitcoinové kauze je stíhán i exministr Blažek. Rusko oznámilo klid zbraní na Ukrajině 8. a 9. května a úterý bude oblačné s deštěm. Naměříme až 28 stupňů. U zpráv Rádia Frekvence 1 vás vítá Kateřina Vavřínová. Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další 3 lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Mezi nimi figuruje i exministr Pavel Blažek. Bývalý šéf rezortu to potvrdil webu Novinky.cz. Cítí se nevinný a s obviněním nesouhlasí. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínkou se zkušební dobou na 5 let a taky peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Její obhájce proti němu podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Po letním víkendu se v tomto týdnu zase ochladí a do České republiky konečně dorazí déšť. Nejvíc pršet má v západní polovině Česka. Mrznout by už ale nemělo. Konkrétní informace má meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Od úterý očekáváme občasný déšť nebo dešťové přehánky na většině našeho území a srážkové úhrny se v bouřkách zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční. Do pátečního dne bychom tak měli mít na celém území Česka pořádně zalito.
1: Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že ruský návrh na krátký klid zbraní působí ve světle každodenního ostřelování a zabíjení lidí nečestně. Trenér mužské basketbalové reprezentace Luboš Bartoň skončil po jedné sezóně u týmu USK Praha. Klub, který vypadl v předkole ligového playoff s Pískem, to oznámil na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A jak už zaznělo ve zprávách, úterý bude oblačné až zatažené, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne a postupně zejména v západní polovině čekáme četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, přehánky čekáme výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na západě naměříme 22, na horách se denní maxima zastaví na 20 a nejchladněji bude v Krušných horách, tam naměří 17 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
3: Hezký večer vám přeji po 23. Tak doufám, že pokud jste na silnici, tak už to nejsou žádná čekání, žádné karamboly a jede to tak, jak má. Naše jízda je jasná, vydáme se za Madonou, Who's That Girl, za chvilku Michael Bolton a teď Jelen a Jana Kirchner.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

0: To byl rok 1987 a Madonna ve své absolutní formě. Film Who's That Girl sice úplně nezabudoval, ale titulní song to vystřelil přesně opačně na vrcholy hitparád. Tak to byl takový ten hezký latin nádech, chytlavý referén a typická drzost, která z Madony udělala obrovskou ikonu. Tak doufám, že pro vás tady mám schované další. Lady Gaga, Bruno Mars, taky Chris Rea, anebo Miles Smith a Stay.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
3: Prostačně si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
3: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání.

David Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Za pár hodin startujeme s posledním slovem. Zítra po ránu se už hraje o bezmála 50 tisíc korun. Tak hádáme slovo Ondry Rumla, pozor na to, jsou tady nápovědy a zítra po ránu to opět spouštíme, tak buďte u toho. Teď Mňák Ašdor, nejlíp jim bylo. Nejlíp.

to people, tak jak si decentně s Tinou Turner na Frekvenci 1. Půlnoční zprávy pro vás bude mít Katka, já vám přeji dobrou noc až do rána, samozřejmě zítra si spolu dáme další květnový večer. Tak užívejte teď Enrique Iglesias.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc. Frekvence 1 zprávy.
2: Oheň v Českém Švýcarsku se podařil hasičům lokalizovat. Opozice zpochybňuje přínosy návratu EET a úterý bude deštivé. Naměříme až 28 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v Národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. V pořadu veřejnoprávní televize to řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Navrhované obnovení EET od příštího roku pokládá opoziční ODS za krok zpět. Bude se zajímat o dopady zejména na drobné podnikatele. Opozice pochybuje o očekávaných přínosech pro veřejné rozpočty, které vláda odhaduje na 14 miliard korun ročně. Na renty dosáhnou hlavně sportovní reprezentanti ještě z dob minulého režimu. V presklubu Frekvence 1 to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě. Šéf rezortu v pondělí jednal se zástupci veřejnoprávních médií. Schůzka podle něj byla konstruktivní. Sport v rozhlase a České televizi podle ministra Šťastného musí zůstat.
3: To jednání bylo konstruktivní, přátelské, vysvětlovali jsme si některé pozice v souvislosti s právě připravovaným mediálním zákonem z pera ministra kultury Klempíře a pro mě bylo důležité, abych prezentoval, že musí zůstat sport na obrazovkách České televize a u posluchačů rádi. Českého rozhlasu. V tomhle ohledu si myslím, že jsme se shodli.
2: Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz. Hokejový útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce, který s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezónu. Bílí Tygři o tom informovali v tiskové zprávě.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Úterý bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně. Odpoledne postupně zejména v západní polovině čekáme četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude i polojasno a večer čekáme přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na západě naměříme 22, na horách se denní maxima zastaví na 20 a nejchladněji během dne bude v Krušných horách. Tam naměříme 17 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Bitcoinové kauze je stíhán i ex-ministr Blažek. Rusko oznámilo klid zbraní na Ukrajině 8. a 9. května a úterý bude oblačné s deštěm. Naměříme až 28 stupňů. U zpráv Rádia Frekvence 1 vás vítá Kateřina Vavřínová. Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Mezi nimi figuruje i ex-ministr Pavel Blažek. Bývalý šéf rezortu to potvrdil webu Novinky.cz. Cítí se nevinný a s obviněním nesouhlasí. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínkou se zkušební dobou na 5 let a taky peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Její obhájce proti němu podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Po letním víkendu se v tomto týdnu zase ochladí a do České republiky konečně dorazí déšť. Nejvíc pršet má v západní polovině Česka, mrznout by už ale nemělo. Konkrétní informace má meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Od úterý očekáváme občasný déšť nebo dešťové přehánky na většině našeho území a srážkové úhrny se v bouřkách zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční. Do pátečního dne bychom tak měli mít na celém území Česka pořádně zalito.
1: Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že ruský návrh na krátký klid zbraní působí ve světle každodenního ostřelování a zabíjení lidí nečestně. Trenér mužské basketbalové reprezentace Luboš Bartoň skončil po jedné sezóně u týmu USK Praha. Klub, který vypadl v předkole ligového playoff s Pískem, to oznámil na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A jak už zaznělo ve zprávách, úterý bude oblačné až zatažené, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne a postupně zejména v západní polovině čekáme četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, přehánky čekáme výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na západě naměříme 22, na horách se denní maxima zastaví na 20 a nejchladněji bude v Krušných horách, tam naměří 17 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
0: Frekvence 1.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Oheň v Českém Švýcarsku se podařil hasičům lokalizovat. Opozice zpochybňuje přínosy návratu EET a úterý bude deštivé. Naměříme až 28 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v Národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. V pořadu veřejnoprávní televize to řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír.